Po delší době budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat folkovou novinku na CDčku. Vydala ji kapela Meziměsto a pojmenovala ji Pramen, co neuteče. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka.

První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče, je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů společně s Vojtou Rohlíčkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje pianem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň vznikla už předtím. Celé natáčení měl pod palcem Honza Skorunka. A mimochodem, voda prolíná celým albem od začátku až do konce. Poslechneme si teď Máky.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen co neuteče nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Slyšeli jsme písničky Nelítám a Půlka duše. Každou novinku, ať už na CDčku, fleškách nebo Spotify, je třeba náležitě pokřtít. Kapela Meziměsto připravila 3 křtící koncerty alba Pramen, co neuteče, a které dnes posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kapela vás zve v září 21. do pražské Malostranské besedy nebo 29. do Liberce a taky se můžete potkat 15. října v Pardubicích. Určitě zahrají i dopis pro přítele.

Někde tam nad hlavou mi písnička létá, jo, to pak bývá pěkný nadělení. Chtěl jsem ti zahrát vše, co za rok se stalo, to, jak mi chybíš, když je mluvit třeba.

že máš jich tam už pěknou řádku. Pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

zda došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zase.

Kapela Meziměsto má dobře vedené webové stránky www.mezimesto.cz i facebookovou stránku. Tam si můžete třeba objednat novinku Pramen, co neuteče, kterou dnes společně posloucháme. Určitě stojí za poslech opakovaný, pozorný. Já nejraději poslouchám současně s bukletem, kde si můžu číst texty. A tyhle ty za pozornost stojí. Moc často to nedělám, ale album Pramen, co neuteče, jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sakum prdum tak, jak je, protože se mi líbí. Poslechneme si ještě písničky, každý máme své místo a planety.

zhas. Koukám se dolů, že mi čouhá sláma z bot a kapsa sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo z not a těžko text mě napadá. A cizí světy už jen těžko objevím, možná tak v sobě na nejvýš. Když budu tápat, snad mi nikdo nepoví,

0: Album Pramen co neuteče kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se na polovic. Asi někdo ti dal do dlaně pár šípků, ty vedou tě ode mě pryč. Taky o ně bych stál, pronesl bych poslední vítku a řekl bych si, byl to jen kýč, byl to jen kýč.

Jesus, dva cúbky mám.

schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
3: Procházkou. Nádherno, máme tady ozářené reflektory.
2: Ano, jsme si na tebe posvítili.
3: No, tak ano, si přijdu jak na jeviště.
2: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
3: Prosím, když není to tak dávno, no, nevím, 14 dní, 3 týdny.
2: A co to bylo?
3: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Venku. Open air, jak se dneska říká.
2: A počasí bylo?
3: Počasí bylo nádherný.
2: A lidi?
3: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
2: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávají kopleskem a smíchem?
3: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
2: Ano.
3: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
2: Jo, neokřikoval si.
3: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
0: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno, Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to ne, možná ne. To říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak a o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma. Jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš si budíka na to, nebo
2: ne,
1: se probudíš?
2: Já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne, tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jediný takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. Umejou mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: vybral? No tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stala rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá: papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá: všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že, kde Jan Werich vypráví anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám tu EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, 9., že jo, nebo Svícení jara, musíš. Prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš? Třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti a pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo ani. Do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba člověk hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: nebo
2: no,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
2: A ne, ale když člověk jde tím zbytovým a ty tam čte takový ty různý, jak se jmenují ty lidi,
1: ano.
2: Jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád Hřbitoviče, věc, to tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Wercha, ve hře je, má Ačko, teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 011 04, humor mezera A pro Jana Wercha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď? Jsem do studia, kde je hostem Tonda Procházka.
4: Dobrá, pane, pánové. Je vás Petr Zeloty.
3: Ano.
4: A všel bych si anadoty.
3: Píšeme jim bod. Děkuji za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honzo Zokavy. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. Hlasoval bych pro pana Vericha.
3: Dobře. Zapisem.
5: Ale teda, když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
6: No, co pak?
5: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, jste dorazil do svého cíle.
3: Dobře. Taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
6: No, asi dojel do svého cíle někdo.
3: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
7: Já se ozvu rád, Zdeněk.
3: To jsme rádi.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
6: Děkuji,
7: vás
6: dobrý den.
7: Trošku, Patriku, protože to vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
3: To já vím,
7: on nemohl,
3: proč nemohl.
7: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
3: Dobře, ano. dobře, děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
8: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
3: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
9: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě

0: tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou Skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgon a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
1: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
2: no
1: věci.
2: No jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
1: Tvoje smíšené pocity.
2: Moje smíšené...
1: U čeho bývají?
2: Prosím?
1: U čeho bývají?
2: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo. A na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
1: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
2: Jako jo, no, samozřejmě, ale
1: tak pozorovat,
2: to jsou,
1: jak se to
2: jsou takzvané smíšené.
1: A co hraje za divadlo?
2: Prosím tě, vystoupí teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i učinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
1: Ano.
2: No, od 17. září, kdy
1: je premiéra.
2: Tak pak se to bude švihat.
1: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
2: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že tam má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
1: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako v tím svoje produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
2: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
1: Jako, je tvárná, nechá se
2: takhle, dělat. Takhle, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný.
1: Tak vás seřve, kdo to tady...
2: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
1: A zapomene, co má dělat v roli.
2: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to je tam...
1: A čím zase nečistil?
2: Já jsem mu neznačistil.
1: Ne,
2: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
1: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
2: Režisérové jsou v hledišti, no.
1: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
2: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec. Jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu. Jo, no, ale většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště. Mm-hmm. Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným, no.
1: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
2: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo? Jo. Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo si se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
1: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: To byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme u vtipů. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje.
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
5: Jistě. Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
6: Dobrý den, přejete si?
7: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
6: Rozumím. A má to být kulovnice nebo brokovnice?
7: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
6: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
7: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
8: Jak jdou dva páni po lese, jo, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a nejenom úplně oba dva stuhnou, protože tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
9: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře. Jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
7: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. Ano. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Stává se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do Rande na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prosím tě, já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě jako... proto. Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník, no tak prostě...
1: No jo, přiznejme to, řekněme to, jsem to věku už si na to odborník, ano, při vší skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje, no. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo, jo, to by... Na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo? No tak
1: číslo?
2: Samozřejmě, jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru, stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovu a jejich slavné Důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo Důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900, spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš. Zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirku, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
0: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
7: Panáčku.
8: Ano, paní.
7: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
8: Cože?
7: No, znásilnil, no.
8: Prosím vás, a kdy to bylo?
7: No, zítra to budou 4 roky.
8: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
7: Já si nestěžuju, já se chlubím.
0: Přijde chlapík do baru a objedná si.
9: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
8: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
0: Za pár sekund je zpátky.
8: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
9: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
8: Ano, a co máte?
9: Asi tak 6 korun.
0: Na pláži leží urostlý, osmahlý, nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
7: Je, ale no Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty to je nějaký svalovec.
10: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
0: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partí ležícího muže.
7: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
10: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vidí, Jiřino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
0: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
10: Co strefil, Oline?
11: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
7: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
11: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
8: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu. Kam jsem si jo? Hele, kočko.
9: Ano, Mourku.
8: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
9: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
8: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
9: Ano, lásko.
8: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
9: Ne, ty můj hlupáčku.
8: Tak to je tvůj přítel.
9: Ale kde pak, broučínku?
8: No tak, kdo to teda sakra je?
9: To jsem přece já před operací.
3: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
12: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
13: No, co je?
14: Haló, je tam policie?
13: No jo, no co chcete?
14: Právě jsem ho zabila.
13: Cože?
14: No, právě jsem ho zabila.
13: No, fajn. A koho?
14: Králíka.
13: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
14: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
12: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
12: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jednou mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každý na jiný straně řady. Takže seděli v odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takový.
1: A rozvinul
12: zhodně. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti, a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
12: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
12: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
1: Jo.
12: No, paní.
1: To, podle skutečné události.
12: Podle skutečné události. Ano, podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho příběh na hodinu a půl napadlo,
12: no, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
12: Ano, chodit s otevřenýma očima. No.
1: Dá se o tom potom
12: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozor, když tak na traverzu a na bílou kozu. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály, vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem Efou Ačko, a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády, SMSkař taky bereme do hry, musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731 800 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. A je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, a asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkový přístroj. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak se rozluč hezky.
5: Tak naschledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Sněmovní vyšetřovací komisi ke korupční kauze Dozimetr čeká druhé jednání. Křivsoudov na Benešovsku dnes slaví výročí svého založení. Dnes bude převážně oblačno s teplotami do 29 stupňů. Je pátek 4. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Dnes ráno se po druhé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci, jejich jména komise neuvedla. Jestli opravdu přijdou, bude ale jasné až před samotným jednáním. Člen komise Jan Papajanovský z opozičního hnutí STAN je k její činnosti skeptický.
3: Teď během prázdnin probíhala konverzace mezi předsedou vyšetřovací komise, předsedou panem Reichlem a mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kdy vrchní státní zastupitelství opakovaně odmítlo poskytnout informace ze spisu s odůvodněním, že to jsou živé informace, jejich poskytnutí by mohlo poškodit vyšetřování.
2: Komise by měla prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik nebo VZP. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. V městysi Křivsoudov na Benešovsku začaly oslavy 750 let od založení. Lidé můžou ode dneška navštívit retrovýstavu s názvem Jak se žilo v Křivsoudově. Hlavní oslavy s hudebním a kulturním programem se konají zítra. Pokračuje organizátorka Jindra Svitáková.
4: My začneme na náměstí, protože tam v 10:30 odhalujeme desku pamětní zdejšímu rodákovi Josefu Adriánovi, který byl členem odbojové organizace Prstýnkáři a byl popraven v roce 1943 za vlastně nacistické okupace.
2: V okolí náměstí Republiky v Praze bude od dnešní 18. hodiny platit zákaz zastavení. Kvůli běžeckému závodu má omezení platit například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by měli lidé se zákazy zastavení počítat i během soboty.
5: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
2: Některé ulice budou zítra během závodu zavřené úplně, a to mezi 5:30 odpoledne a 10:00 večer.
1: Sport.
2: Na 25členné soupisce fotbalistů Slávie pro Ligu mistrů nejsou brankář Jindřich Staněk nebo zraněný nigerijský obránce Ogbu. Pražané to oznámili na síti X. Do prestižní soutěže vstoupí za týden soubojem s francouzským Lán.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno. Během odpoledne a večera bude oblačnosti postupně ubývat na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Dálnice D8 z Ústí do Prahy, pozor na překážku za odbočkou na Mělník a Slaný. Kilometr 16,5, tam zůstalo po nehodě dopravní značení v odstavném pruhu. A ještě okruh směrem z dálnice D1 na letiště, pozor u sjezdu na Karlovarskou. Kilometr 26,5, je tam po nehodě osobní auto. Je označené, nepřekáží.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: No, jako dáma má přednost.
7: Dobré ráno.
6: To není správně, nebo úplně...
7: Já zapomněla. Je no páteček.
6: Tak, co?
7: Páteček.
6: Ještě jednou.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Volka, musíš to prožít.
7: Páteček.
6: Ano, přejeme dobrý den, příjemné vstávání. Jestli otevřete okno v domnění, že si trochu osvěžíte byt nebo vaši ložnici. Já mám pocit, že jestli jsem ostřel správně, tak na palubce mého auta bylo 19,5 stupně. Takže skoro tropické pražské ráno. Tak hřejivě je do Středních Čech.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5 hodin, 11,5 minuty. Máme páteček, Petr Jungmann přidá pohled minulosti.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de la Porciúncula, česky město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíra.

45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hybšmanovi. Já přeju hezký pátek a krásný první zářijový víkend.

0: 5 hodin, 17,5 minuty, pěkné ráno.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A v skutku docela teplé ráno, protože třeba Brandýs nad Labem hlásí měřící stanice 18,5. Mrsky na Kolínsku 18, Hulice 17,5 a Heřmanov 17,1. Přidáme také informace o počasí a předpověď pro dnešní den. Čeká se oblačno, čeká se po ránu výjimečně s přeháňkami, jinak během odpoledne bude oblačnosti postupně ubývat na polojasno. Před půlnocí se na severu kraje začne zatahovat a přidá se déšť nebo přehánky a teploty 26 až 29. Mírný, přechodně čerstvý jihozápadní až západní vítr. Ty nárazy mohou být až 55 km za hodinu.
1: Výlety s

0: Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Vtipné okénko z rodinného života Jana Macouna. Chtěl bych se pochlubit, chtěl jsem být vždycky chirurgem. Ano, zaplať pámbu pro všechny ostatní v mém okolí, které jsem chtěl operovat. Naštěstí ne, vyhrálo něco jiného. Je fakt, že takový slepák, říká se to, odoperuje kdokoliv od vrátnice. Ale k čemu je takový slepák dobrý, řekneme za chvíli.

0: Velmi fundovaně dnes děti vysvětlí, k čemu je dobré slepé střevo.
1: Je třeba něco polkneme a ono dostane do toho slepého střeva. A když polkneme žvejkačku, tak to zalepí.
2: Že ono tak je, to je, že nevidí. Sklo od skleničky, že to je orgán.
1: Nebo třeba, že člověk je slepý.
3: Aby jsme měli dobře bříško.
2: Bys neumřel.
1: A nebo aby se ti dělal dobře bříšku.
2: Aby jsi už nebyl slepý.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zanedlouho půl a zprávy. Dobré ráno ti přeji.
1: Dobré ráno.
0: No tak, že umíš zprávy připravit a přečíst, tak to víme, ale jestli umíš tančit makarénu takhle při pátečku, to jsem teda nezahlédl.
1: No, tak ještě je brzo, no. Je ráno.
0: Dobře, posvítím si na tebe jindy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Aplikace EZ-karta od včerejška nabízí nové funkce. Uživatelé v ní najdou třeba výsledky laboratorních testů krve, moči a stolice nebo přehled o dárcovství krve. Aplikace upozorní i na preventivní prohlídky nebo screeningová vyšetření. Dejí se do ní promítnout i údaje dětí nebo starších příbuzných. EZ-karta funguje od doby epidemie COVID-19. Původně se jmenovala tečka a lidé ji používali jako elektronický očkovací průkaz. Kutnohorská radnice pořídí nový měřič rychlosti jízdy do městské části Poličany. Za dodávku a montáž zaplatí přes 200 000 korun. Fungovat by měl začít do konce září. V příbramské nemocnici začali doktoři operovat s pomocí robota. Na první asistované zákroky použili systém Da Vinci. Nejnovější model tam budou lékaři používat jako vůbec první v Česku. Technologie má rozšířit možnosti chirurgické péče. Vychází nové album zesnulého Mickeyho Žbírky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátků jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Nepláč malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977. A dnešní počasí bude oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A čerstvá nehoda na Kladně, ulice Cyrila Boudy a náměstí Sýtná, tak na té křižovatce v Kročehlavech opatrně. Dopravní nehoda se zraněním, policie není na místě. Teprve vyráží a sanitka, jak bysme.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A honem do Kutné Hory.
1: Dnes tam začíná tradiční festival Ortenova Kutná Hora, který připomíná odkaz Jiřího Ortena a taky dává prostor mladým básnickým talentům. Co letošní ročník nabídne, to uslyšíte už za chvíli.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.
0: Ale posílám ti text nějaký.

0: Ivana Přenoselová, Boty proti lásce v 5 hodin a 38 minut. Pojďme ke slíbenému tématu, vyrážíme do Kutné Hory. No a abych byl přesný, vyrážíme společně s kolegy i za příspěvkem, který najdete v podrobném čtení i na irozhlas.cz. Jsou tam i fotografie. No a o čem, že to je, co je tak zásadního? No Ortenova Kutná Hora přece. Začíná 17 hodin, je to festival, který každý rok připomíná právě tohle skvělého básníka kutnohorského rodáka. Město proto na celý víkend ožije poezí, literaturou, hudbou i výtvarným uměním. No a kromě autorských čtení nebo koncertů plánují organizátoři třeba taky vyhodnocení tradiční soutěže mladých básníků. O festivalu si kolega Michal Trnka povídal s Vlastislavem Navrátilem z pořádajícího klubu rodáků a přátel Kutné Hory.
1: Ortenova Kutná Hora se letos zapíše do historie už po 33. Co pro ten letošní ročník je nejdůležitější a co jste si vlastně pro návštěvníky připravili?
2: Ten festival je třídenní. V letošním roce máme radost, že v sobotu bude koncertovat v katedrále v Sedlci soubor Schola Gregoriana Pragensis a v neděli dopoledne v 10 hodin v budově Kutnohorské knihovny vzdáme poctu Alfredu Strejčkovi, dlouholetému kolegovi vlastně na Ortenově Kutné Hoře, který stál u zrodu festivalu na začátku 90. let. A snad ještě můžu zmínit jednu věc. Tradičně máme krásnou výstavu fotografií, kterou připravil Mirek Perny a letos to bude výstava Kevina Tona ve Spolkovém domě.
1: Jednou z tradičních součástí festivalu je i soutěž mladých básníků. Kolik mladých autorů se přihlásilo?
2: Letos byl zájem mladých lidí o soutěž enormní. Zpravidla jsme mívali tak 70-80 příspěvků ročně, letos jich přišlo 163 a většina podle naší zkušenosti na ten festival také přijede, takže se těšíme, že si užijou s námi ten bohatý program, který je pro mladé básníky připraven. Třeba literární seminář, autorská čtení a dva klubové večery, kde se představí špička naší mladé poezie.
1: Ta soutěž už má svou tradici a v minulosti mimo jiné pomohla upozornit na řadu zajímavých básnických talentů. Setkáváte se s některými z oceněných autorů na festivalu třeba i po letech?
2: No, určitě setkáváme. Jedním z těch oceněných laureátů soutěže Ortenova Kutná Hora, který obdržel i cenu Jiřího Ortena, takzvaného velikého Ortena, je Honza Těsnohlídek, který vlastně už spoustu let předsedá porotě a také dělá dramaturgii té Mladé linie. Můžu zmínit třeba i Radka Malého, který je členem poroty. Těch jmen je celá řada, Marie Šťastná, například Sára Vybíralová.
1: No a já ještě doplním, že kompletní program festivalu Ortenova Kutná Hora najdou naši posluchači na webových stránkách Klubu rodáků a přátel Kutné Hory. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Tak ještě dát taky něco do vínku, něco od Jiřího Ortena, tak aby vás to ale zase nějak úplně nezničilo po ránu. Tak dobrá, dáme si svítání. Podívej, luna zalezla. Ta není štědrá, ta je zlá. Schovala se nám za oblaka a šťouchla do nich a už cáká. Štiplavý deštník nad mostřech. Tichý ter. Rozespalý ještě, jak zvedla hlavu, sňader teště. Honzo, mažu si kůži. A víš co? Pošli tam Jacksona. To bude husí kůže i na nohu.

0: A 46 minut. Dneska je pátek 4. září.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď po ránu by mělo být oblačno, během dne bude větrno a teplotně půjde o nejteplejší den tohoto týdne. Později odpoledne a večer se obloha protrhá na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29. Vítr bude mírný až čerstvý. Od jeho západu až západu a ty nárazy mohou být i 55 km za hodinu. V noci se ale od severu zatáhne, přidá se déšť, výjimečně zabouří. V sobotu po ránu ještě zataženo, na jihovýchodní části kraje i s doznívajícím deštěm. A jinak během dne srážky ustanou, úplně oblačnost bude proměnlivá a později odpoledne a večer se bude měnit. Řada míst bude hlásit jasno, nebo vyjasnění, a ochladí se na 20 až 23 a větrnost zůstane.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Přidáme i další informace, a to z webových stránek středníčechy.rozhlas.cz. Tam najdete nejen program, ale také i tipy z našeho kraje, ze středních Čech, a možná vlastně i víkendové výlety, které se vrací na naše vlny. Tak poslouchejte v sobotu a v neděli po 13. hodině kolegu Kudrnu a bude o něco jasněji. No a ty podzemní dny strávit s nějakou přírodou, se svojí drahou polovičkou, láskou, ať už platonickou, anebo kteroukoliv jinou, to by možná šlo, co říkáte? Mimochodem, Iveta Bartošová nás do času kulturních typů Denise Hergeslové doprovodí. Já zmíním ještě čas 5:48, no a zprávy v 6:40 co nevidět.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Jiřinkové slavnosti, tak se jmenuje výstava, která až do neděle rozzáří výstaviště v Lysé nad Labem. Uvidíte ty nejkrásnější jiřiny a gladioly v nejrůznějších barvách. Květinová aranžma i inspirace pro zahrádkáře. Součástí akce je taky festival chutí a mezinárodní výstava bonsají a sujseky. A nebude chybět další doprovodný program, například vystoupení cymbálové muziky Petra Goričky Cymbálovka Vltava. Kolín ožije pantomimou, novým cirkusem, klauniádou i akrobací. 15. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Gasparáda nabídne na Karlově náměstí pestrou přehlídku nonverbálního divadla pro malé i velké. Vystoupí české i zahraniční soubory. Až do soboty 5. září vás čeká opravdu nabitý program. Projdi městem, projdi zážitkem. Tři brány, tak se jmenuje nový multižánrový festival, který do 19. září oživí Staré město v Mladé Boleslavi. Začíná na nádvoří hradu programem pro neposedné děti, které čeká ukázka různých tanců a budou si je taky moct sami vyzkoušet. V dalších dnech přijdou na řadu hudba, divadlo, tanec, workshopy, výstavy i setkání se zajímavými osobnostmi. Těšit se můžete například na koncert Chris Cross a kapela z Gospel Voices, bubenický workshop nebo večera s cymbálovkou či na setkání s operní pěvkyní Dagmar Peckovou. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by nově soudy mohly trestat přísněji. Archeologové našli na Masarykově nádraží v Praze zbytky opevnění z doby Karla IV. Dnes bude zpočátku oblačno, později polojasno až skoro jasno s teplotami do 29 stupňů. Je pátek 4. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i ujíždění před policií, pokračuje mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
3: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policejní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byť jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
2: Vláda by chystané změny mohla projednat ještě během září. Začít platit by pak mohly od července příštího roku. Na Masarykově nádraží v Praze našli archeologové opevnění z doby Karla IV. Zvířecí kosti nebo středověké mince. Průzkum dělají ve střední části budovy. Rekonstrukce nádraží začala před necelými 3 roky. Podle archeologa Martina Vyšohlída bude průzkum pokračovat do října.
4: Některé prvky, které stavba nezasáhne, tak tady zůstanou pod zemí nadále a my vyzdviháváme ty movité nálezy, to znamená ty předměty, které najdeme a ty nakonec skončí někdy v budoucnu v Muzeu hlavního města Prahy.
2: Závod Oldtimer Bohemia Rally letos nově zamíří kromě Mladé Boleslavy i do Českého ráje a na Kokořínsko. Akce se každoročně zúčastní desítky historických automobilů a motocyklů. Koná se příští víkend od 11. do 13. září.
5: Závody omezí dopravu ve městě. Nejvíc zasažené bude okolí muzea Škoda Auto a přilehlé silniční spojky s dálnicí D10. Po takzvané tangentě se bude jezdit pouze jedním jízdním pruhem. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští kajakáři skončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přindiš a skončil 7. Už v kvalifikaci vypadli mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec. Vyhrál Ital De Gennaro. Jediná Češka v ženském finále Kateřina Beková obsadila ve Vers-sur-Marne 10. místo při triumfu australské hvězdy Jessica Foxové.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Foukat bude mírný, během dne přechodně čerstvý jihozápadní až západní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: Vyrážíme na silnice, kde to vázne, nebo na co si dát pozor, kde vás to překvapí. Tak třeba 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu za Skuhorovem pracují na několika místech silničáři. Tak jezdí se tam kyvadlově, zpoždění teď 20 minut, směrem do Kolína jsou kolony o něco kratší.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné ráno, 4 minuty po šesté.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
6: Hlavně, aby nebyl nějaký ten error, jo? Ono, když se ten hard disk nenastartuje, tak to je potom na 3 věci. No a to jedno z nich je na prd. Prosím vás, je dobré také ten hard disk, který jsme ve svých počítačích, ano, mluvím o počítačích, ne o hlavě a mozku, měli taky tak nějak jako opečovávat, čistit, mazlit se s ním, protože když ukáže error, tak pak máte všechno pryč a to je velká škoda. A takový hard disk slaví 70.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
6: Ne, že teď na oslavu polijete hard disk kvalitním středočeským vínem. Petr Kotwald, Olympic, kapela ABBA a mezi tím oslavy harddisku. Reportáži od nás z Českého rozhlasu. Pěkný den.

0: Kapela Olympic, 6 hodin a 11 minut. No tak pojďme si představit hard disk, který dnes slaví kulatiny, slaví 70. No byl tenkrát velký asi jako dvě obrovské lednice, vážil skoro tunu a jeho kapacita by dnes nestačila ani na několik fotek. Ano, takový byl první pevný disk, který přesně před 70 lety představila společnost IBM. No a od té doby se z obřího zařízení stala technologie, která se vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
1: Slyšeli jsme to chroustání nebo chroupání tradičního HDD pevného disku.
2: S fyzikem Bohuslavem Reskem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického máme před sebou klasický pevný disk. Jeho charakteristické chroupání dnes už z běžných počítačů téměř zmizelo, svého času ale podle něj uživatelé poznávali, jestli disk pracuje.
1: Souvisí to vlastně s těmi pohyblivými mechanikami v tomhletom typu disku.
2: Pevný disk je přitom pozoruhodnou kombinací elektroniky a velmi přesné mechaniky.
1: Vidíme nádherně šedivě lesklé plotny toho disku a vedle něj je zaparkována takzvaně čtecí hlava.
2: Ono to funguje na podobném principu jako gramofon vlastně.
1: Je to tak, akorát u gramofonu to čtení je mechanické tou jehlou, zatímco tady je právě to umění, aby ta hlava nenabourala do toho disku. Tady se vznáší na vrstvičce vzduchu.
2: Princip ukládání dat na magnetické plotny se přitom používá už 70 let. První takový disk představila americká technologická společnost IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
3: První harddisk měl kapacitu 3¾ MB, měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg. Do 1 gramu disku jsme dneska schopni dát 140 miliardkrát více dat, než před těmi 70 lety.
2: Jenže dnešní počítače už zdaleka nespoléhají jen na klasické pevné disky. V notebookích a mobilech převládly rychlé SSD.

0: McCartney v ranním vysílání a končí dospíval v 6.17.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď po ránu by mělo být ve středních Čechách oblačno, během dne bude většinou větrno a zároveň nejtepleji z celého týdne. Později odpoledne a večer se obloha protrhá na polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29. Foukat bude mírný, přechodně čerstvý jihozápadní až západní vítr a ty nárazy mohou být i 55 km za hodinu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Já přeji hezké ráno, Honzo. Pražskými ulicemi zatím projíždíte bez výraznějších potíží, odnikud nemáme hlášené nehody ani kolony. Jen velmi krátké zdržení naberete ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína, a to v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Na čtyřce s Příbrami do Prahy zlehka housne provoz před omezením u Jíloviště. V obou směrech se tam opět projíždí pouze jedním pruhem. Během dne se tak připravte na kolony.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Milan Starec má rád pivo a všechno, co s ním souvisí. Před lety začal sbírat pivovarské stroje a zařízení. Nakonec koupil spolu s kamarádem schátralý pivovar v Kostelci nad Černými lesy. Krásně ho opravili, začali vařit pivo a zřídili Národní muzeum pivovarnictví.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Už jste z našeho vysílání hned po 6. hodině slyšeli, že Hard Disk slaví 70. narozeniny. Ten první, no, velký jako krk, jako, no, hodně velký a navíc vážil tunu. Tohle někam přemístit, k čemu to bylo tenkrát dobré. No, ale svět se změnil. Víte, v tom mezidobí, dejme tomu v 80. letech, měl bych tady jeden filmový pohled do jednoho počítače a jeho hard disku. Počkejte si, hned po písni Kovbojské.

0: Ale musel to stvrdit Rumburak.
1: No, co dokázal.
0: Když se podívám na tu vlastně pohádku, no nevím, jestli to byla pohádka, ale to byla taková prodloužená. Rumburak, to si snad pamatujete. Ale ne z Arabely, ale ze samostatného filmu. No a tam byl jeden velký počítač. A dělal docela zlo.
2: Jarego, jabera, karego, jabera, larego, kabera, marego, labera, narego, mabera, oarego, nabera, parego, oabera, kvarego, pabera, rarego.
3: Stop!
4: Pabera. To mi připomíná zaklínadlo na změnu počasí. To byl ten trošku jiný.
3: Pokračuj ještě.
2: Kvabera, sarego, rabera, tarego.
3: To stop!
4: To je ono. Rabera,
2: rabera, tarego, rabera, tarego.
3: Počasí? Rabera, tarego.
4: Teď sleduj. Za 5 minut máme červenec.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: No, Hana Zagorová to umí zpěvem hezky zhodnotit. Mimochodem, sliby chyby 6.22.

Víte, jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Andělské oči nemá. Lenka Vokatá nemá andělské oči, protože já v nich vidím jenom samé zprávy. A teď ještě navíc tak heslo, teď asi budou krátké. Pavle Karasi, jak to vy vidíte vy s počasím?
1: I tady je hladina Hornomlýnského rybníka úplně zelená a kvůli synicím nemůže být o koupání ani řeč. Změna, která v počasí přijde, zásadním způsobem kvalitu vody neovlivní.
0: No,
1: před námi je nejteplejší den tohoto týdne. Nejvyšší teplota se bude v pátek pohybovat mezi 24 a 29 stupni a na jižní Moravě vyšplhá až na 31 stupňů Celsia. Příliv teplého vzduchu ukončí studená fronta, která začne přes Česko postupovat v noci na sobotu. Nejvíc pršet bude v druhé půlce noci a během sobotního dopoledne, kdy z oblohy spadne až 10 a v ojedinělých bouřkách kolem 15 litrů vody na čtvereční metr. Po ochlazení zůstanou víkendová maxima většinou pod letní hodnotou 25 stupňů. V sobotu odpoledne už bude většinou polojasno a slunečná bude taky neděle.
0: Tak se můžeme těšit. Doufám, že nepracujeme, ale v těch očích vidím, že ano, asi pravděpodobně. Každopádně pojďme se s tím létem letošního roku taky důstojně rozloučit.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky. Pršet by mělo na většině území republiky zítra. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukazuje to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuty letos poprvé. Odbornou pomoc v metropoli najdou děti například na webu Zahrada pro duši. Celostátně funguje třeba linka bezpečí. Ve Dvořákových sadech v Kladně dnes slavnostně zahájí provoz nová divadelní letní scéna. První představení tam budou moci zájemci navštívit v neděli. Výstavba divadla stála téměř 28 milionů korun. Kapacita hlediště je 136 diváků. V Kolíně začíná 15. ročník festivalu Gasparáda. Dvoudenní program plný vystoupení klaunů, mimů a pantomimy připomene 230. výročí narození kolínského rodáka, mima a herce Jeana Gaspara de Biro. Akce začíná dnes v 16 hodin a končí v sobotu ve 23 hodin. Po dobu konání bude částečně omezený průjezd a parkování na Karlově náměstí. A dnešní počasí bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Velmi opatrně na Kladně, ulice Cyrila Boudy, tam osobní auto srazilo chodce, složky záchranného systému jedou na místo. Prosím, opatrně, nejen tam, i všude jinde, kdyby něco, volejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: No, vyrážíme směr Křivsoudov, to je tuším Městys, že?
3: Přesně tak, ten totiž slaví 750
0: ne,
3: let. Je to
0: 750.
3: Tak. Zkusíme zjistit, z čeho pramení název Městysu a taky vás vezmeme do malého místního soukromého skanzenu. Už za chvíli.
2: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Když se řekne Křivsoudov, no tak předpokládám, že pozorní řidiči vytuší, že asi budeme někde u dálnice D1. Rozhlasoví nadšenci vytuší, že možná tam půjdeme, protože tam mají vysílače rozhlasového vysílání. Ne. Prosím vás, město Křivsoudov slaví 750 let od svého založení. První písemná zmínka pochází z roku 1276. Aktuálně tam žije necelých 500 obyvatel. No a ty hlavní oslavy se tam sice budou odehrávat až zítra v sobotu, ale už dneska v pátek se tam můžete podívat do místního soukromého skanzenu.
1: No my tomu říkáme skanzen. Já jsem vždycky byla taková kramářka a sběratelka už od dětství.
2: Soňa Vačkářová mě bere do takové pohádkové chaloupky a já mám teď skutečně pocit, že jsem u někoho doma před kolika 150 lety?
1: Tak 100 je to po babičce, dědovi, prababičce, pradědovi.
2: Vy tady máte, dá se říci, kompletní domácnost. Tak tady máte stoleček s lavorem, dokonce i vyšívanou takovou utěrku na tom, ruka ruku myje,
1: vyšívanou. To se tomu říkalo, no.
2: Tady se mi líbí kuřácký koutek a tady je dokonce krabička Export americký lulkový tabák.
1: Ano, to je památka na mýho tátu.
2: A teď se přesouváme do kuchyně.
1: Kuchyně, ano.
2: Nespočet hrnečků, smaltované nádobí a tady jsou i různé fotografie.
1: Tohle to je vzpomínka zase tady na mého dědu Štěpničku. V Křivsoudově tady působil leta jako řezník. Jeho hodinky, který nosil, protože zásadně chodil v obleku, že jo, s hůlkou. Tohle to je řeznická čepice a tady je jeho svatební motýlek, když se ženil.
2: Ze skanzenu teď vycházím tady na tu pohádkovou zahradu a tady je Jindra Svitáková, místní historička, rodačka. Jak to tedy začalo?
3: První zmínka o Křivsoudovu je na listině, kterou podepsal Oldřich z Křivsoudova, což byl, dalo by se říct, jeden z nejbližších důvěrníků českého krále Bratislava, pak Přemysla Otakara. V té době tady byl hrad a byla tu nějaká osada.
2: A ten název Křivsoudov?
3: Jedna pověst je o tom, že ten vladyka Křivosud křivě soudil, ale on zřejmě asi nemohl křivě soudit, on byl spíš křivě odsouzen a už to jméno měl, to znamená, že to jméno asi získali nějací jeho předci.
2: A kdo bude odcházet z té krásné retro výstavy, tak si tady u východu může zazvonit i taky takovým krásným historickým zvonečkem. Z Křivsoudova Věra Hájíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Kapela Queen a přeji dobrý den. Přidáme i informace, jak to vypadá s předpovědí počasí a taky zelenou vlnu. Katky Jelenové.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jo, to tady vidím. Pátek bude ve středních Čechách oblačný, ale bez srážek. Odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat a bude polojasno i skoro jasno. No a co se bude dít před půlnocí? No začne se zase zatahovat a pak sprchne hlavně na Mladoboleslavsku a Mnichovohradišťsku. Teploty vystoupí na 26 až 29 a vítr může mít i nárazy 55 km za hodinu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Českobrodské do centra před Běchovicemi budete 5 až 10 minut popojíždět v koloně z újezdu. Provoz zesílil i na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu v úseku mezi sjezdem na Dolní Počernice a Europarkem. Kbelská z Letňan do Hloubětína zůstává plnější mezi Kolbenovou a Poděbradskou. V Liberecké do centra se prudce brzdí v obou pruzích před Bulovkou v Holešovičkách, už pak plynulejší provoz v levém pruhu. Pravý k Blance zůstává plnější. Výjezd do tunelu v Troji ještě neregulují, zdržení tak zatím není nijak výrazné. Na magistrále z Pankráce do Holešovic už se zpomaluje na konci Nuselského mostu. K prvním světlům v Lagerově je to na 5 minut. A na dálnici D4 s Příbrami do Prahy se vytvořila kolona kvůli omezení u Jíloviště. Vjedete do ní za Řitkou na 11. kilometru, ztratíte okolo 10 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: hodinách 6.50 a půl a páč máme pátek. Čekejte doktorku Kateřinu a Patrika Rozehnala odpoledne po zprávách v jednu.
1: Vesele a zdravě.
2: Pěkně vás zdravíme a děkujeme za vaši přízeň.
3: A už teď se těšíme na dnešní odpolední setkání.
2: Budeme s vámi probírat plísně na nohou.
3: Takže jestli vás trápí opakující se svědění na nohou, plísně a nutnost mazat prsty a chodidla, dejte nám vědět.
2: Říkáte si, pro boha, kde jsem to chytila, proč se to vrací, je to nepříjemné.
3: Vysvětlíme si všechno kolem plísní na nohou, co zabírá a co ne. Pomoci vám i dnes zkusí doktorka Kateřina Cajdamlová.
2: Své problémy s plísněmi na nohou nám popište ve formuláři na stránce našeho pořadu, můžete klidně anonymně, www.veseleazdravie.cz
3: nebo nechte svůj vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou číslo 221 553 770.
3: A jinak se o plísních pobavíme už dnes odpoledne v našem pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na všechny.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Co já to všechno slyším? Já měl pocit, že přeřek a pak mi došlo, o čem se baví. No píseň není plíseň. Přichází Madonna 6.52. Přejeme dobrý den.

Česká Madonna Ilona Čáková, Laisla Bonita střídá jí Donna Summer. A to už je doprovod zahraniční do zpráv Českého rozhlasu Střední Čechy v 7 hodin. Vítejte v posledním pracovním dni tohoto týdne.

0: Na výstavišti v pražských Letňanech dnes v 10 dopoledne začne dvoudenní veletrh sběratel. K vidění budou známky, mince, medaile, bankovky, pohlednice, staré akcie nebo autogramy. Pořadatelé čekají víc než 250 vystavovatelů od nás, z domova, ale i ze zahraničí. Takže návštěvníci, kteří dorazí, ještě aby měli taky důvod další, proč přijít, můžete si nechat ocenit vlastní sbírky a nově si prohlédnout taky sbírky Pokémonu a sportovních karet. Ty Pokémoni ti zaujali, viď?
1: No určitě.
0: Hele, já jsem z věku, kdy jsme lovili vajíčka, velký zajíc, anebo Tamagoči, že jo?
1: Taky přesně. Tak.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Sněmovní vyšetřovací komisi ke korupční kauze Dozimetr čeká druhé jednání. Potrubí mezi vodní nádrží Klíčava a Berounkou na Křivoklátsku dělníci stavět nebudou. Dnes bude zpočátku oblačno, později polojasno až skoro jasno s teplotami do 29 stupňů. Je pátek 4. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po druhé se dnes ráno sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Podle předsedy Jindřicha Rajchla za SPD není účelem komise suplovat trestní řízení.
4: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hlubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které v té věci nastaly, o věcech, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
3: Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. Vodohospodáři nebudou na Křivoklátsku čerpat vodu z Berounky. Původně měli technici řeku propojit z vodní nádrží Klíčava potrubím. Podle posledních měření by ale nemohli odebírat požadované množství vody, pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
5: Ty plány bohužel definitivně padají. Z Berounky bychom asi ani nemohli brát 250 vteřinových litrů. V některých obdobích, ve vodních obdobích by to bylo v pořádku, ale v některých obdobích by nám povodí nedovolilo brát tak významný odběr.
3: Zájem turistů o pražské věže letos v létě meziročně klesl o zhruba 3%. V červenci a srpnu věže navštívilo bezmála 350 tisíc lidí. Nejvíce vyhledávanou byla Petřínská rozhledna nebo třeba Staroměstská radnice, říká mluvčí Praxity Turism Klára Janderová.
6: Během července a srpna námi spravované objekty navštívilo 346 tisíc jak domácích, tak zahraničních návštěvníků. Mírný pokles návštěvnosti památek zaznamenává i další evropská města. Vysvětlujeme si to zejména velmi teplými letními dny. Sport.
3: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Spartou i Slavií kvůli chování fanoušků v nedělním derby. Větší pokuta hrozí Spartě. Její příznivci se provinili použitím zakázané pyrotechniky, vhazováním předmětů na hrací plochu i vyvěšením nevhodného transparentu.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Foukat bude mírný, během dne přechodně čerstvý jihozápadní až západní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ještě chvilku po 7. hodině taky na silnice, středočeské silnice, kde se co děje, tak vidím tady práce údržby, krátkodobé dopravní značení a údržba pravého pruhu, který je uzavřen na D6 z 26. až 30. kilometru, tedy ve směru Vary. Teď po ránu asi nic moc, ale v průběhu odpoledne to bude asi horší. No a pozor, taky uspomyšle silnice 1/16, práce na silnici Kyvadlový provoz, směr Mělník, delší kolona.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Ano, nádherný páteček 4. září 2026. Ať už máte děti školou povinné, anebo vy sami chodíte jako zaměstnanci do školy, tak jaký byl ten týden? No ještě jeden den, to musíte zvládnout, pak víkend dáte, nožky nedáte.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
7: Mám vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Koukám se, kde se co děje, kde jsou jaké nepravidelnosti v dopravě. Nemám tady nic, no snad jen pokračující, tak jako včera, mimořádnost Smíchov-Hlavák, provoz přerušen, vlaky teď aktuálně nejezdí, to znamená, vlaky končí na Smíchovském nádraží. Podívejte se raději do své aplikace dopravce, který vám ukáže, zda vlak vůbec jede, nebo případně kde má výchozí či cílovou stanici. Děkujeme pěkně.
1: Region Express.
0: A víte co, když už jsme u toho Smíchova, zůstaneme tam. Jestli bydlíte právě tam, anebo jezdíte tam čas od času, nebo pravidelně ve své podstatě jedno, ono se to tam proměňuje, jedna báseň. Ano, některé ty vlastně výsledky stavebních prací už brzy uvidí i cestující, protože v říjnu se mají otevřít nová a zrekonstruovaná nástupiště. Kvůli rekonstrukci zároveň už od středy nejezdí některé vlaky.
2: Nejvíc jsou změny vidět na třetím nástupišti, které prochází rekonstrukcí, a na úplně novém čtvrtém nástupišti. Právě tam už jsou hotové střechy a postupně přibývají přístřešky, čekárny anebo dlažba. A na nové lávce, která má propojit Smíchov s Radlicemi a zároveň přivést cestující přímo k vlakům, se instalují eskalátory. Zatímco nové nástupiště má cestujícím začít sloužit už na podzim, některé změny pocítí lidé na Smíchově a v okolí už teď. Kvůli stavbě je totiž omezený provoz na trati mezi Smíchovem a Radotínem, pokračuje mluvčí správy železnic Nela Eberl-Frýbová.
3: V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru odklonem. Neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov. Další spoje pak vynechají zastávku ve Velké Chuchli a nevyjedou ani některé ranní vlaky spojující Radotín se Smíchovem. Toto omezení se ale týká jen tří ranních spojů v pracovní dny a nebude mít zásadní dopad. S orientací přímo na nádražích pak budou cestujícím pomáhat koordinátoři.
2: Důvodem dřívějšího začátku výluky je kanalizační stoka přímo v prostoru stavby. Ukázalo se totiž, že vede jinde, než předpokládala původní dokumentace, a navíc, že je v horším technickém stavu. Stavbaři proto musí doplnit další stavební a bezpečnostní opatření. Podle správy železnic má právě dřívější výluka zabránit tomu, aby byla omezení na podzim ještě výrazně delší. Celá modernizace Smíchova má pokračovat až do konce roku 2028. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze. Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: se rozfoukám a víceméně, když se na to tak podívám, bude to nejteplejší den z celého tohoto týdne. 26 až 29, ty nárazy větru i 55 km za hodinu srážky, nečekejte. Ty budou až v noci na zítřek a zítra přes den.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A Katrin.
2: Dobré ráno. V Trojidle potřeby regulují vjezd do Blanky. Kolona tak přetrvává v Liberecké od Střížkova. Kratší se tvoří i v Povltavské, zatím v úseku mezi Zenklovou a Bulovkou. Podobně i v Mrázovce. Fronta na 5 až 10 minut popojíždí do Břížskou od Zlíchovského tunelu. Před Hloubětínem se sunou kolony jak ve směru z Letňan ve Kbelské od sjezdu z Novopatské, tak i od Hostivaře v Průmyslové. Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz a spíše nesouvislá kolona už od nájezdu z dálnice D11 tradičně za Europark. Z opačného směru naberete kratší zdržení na jižní spojce z konce Lanového mostu. A dálnice D4 s Příbrami do Prahy, ta zůstává plnější kvůli omezení u Jíloviště. Fronta se sune z kilometru 11,5 přibližně 10 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Nejdřív ale má práci tady Popelka ve Středních Čechách. Bude jí teď ještě ódu zpívat na její téma Xindl X, je tu Popelka. Probouzíte se do pátečního rána 4. září 2026 a tady je Honza Macoun a český

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Velmi fundovaně dnes děti vysvětlí, k čemu je dobré slepé střevo.
2: Je třeba něco polkneme a ono dostane do toho slepého střeva. A když polkneme žvejkačku, tak to zalepí.
3: Ože, ono tak je, to je, že nevidí. Sklo od skleničky, že to je orgán.
2: Nebo třeba, že člověk je slepý,
4: aby jsme měli dobře bříško.
3: Bys neumřel.
2: A nebo aby se ti dělal dobře bříšku.

Víte, že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Poslanci kyčlí v rytmu téhle písničky, obávám se, že to by mě hned odvezli, nebo vlastně neodvezli, zůstal bych v tom předklonu nebo v tom úhlu, ve kterém by se to kouslo a ne. Bohužel, naše tělo chátra.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její ředitel. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. V okolí náměstí Republiky v Praze bude od dnešní 18. hodiny platit zákaz zastavení. Kvůli běžeckému závodu má omezení platit například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Se zákazy zastavení musí lidé počítat i během soboty, kdy budou některé ulice během závodu zavřené úplně, a to mezi 17:30 odpoledne a 22:00 večer. Středočeští hygienici letos zkontrolovali dětské letní tábory 150krát. Pochybení našli ve 38 případech. V loni to u 145 kontrol bylo 24 závad. Nejčastější prohřešky objevili ve stravování, zásobování pitnou vodou nebo zdravotní dokumentaci táborníků. Pražský činoherní klub dnes uvede premiéru inscenace tango polského dramatika Sławomira Mrożka. Groteskní příběh o rozpadu hodnot a střetu generací v jedné rodině nastudovala režisérka Gabriela Gabašová. V hlavních rolích se představí Zuzana Bidžovská, Vasil Friedrich a Sandra Černodrinská. A dnešní počasí bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Čerstvá nehoda dálnice D8, 15. kilometr ve směru ven z Prahy. Kdo jedete do Ústí, zbystřete, po nehodě je tam nákladní a osobní auto. Také opatrně i na dalších místech, třeba na silnici 1/16 u Spomyšle.
4: Chtěl bych prostě nahlásit semafory blízkosti vesnice Spomyšl na silnici 16, to na mostě, který vede přes železnici. A momentálně se tam od dálnice Teboli Nový Vsi začíná tvořit malý kolony.
0: No, bude to nadlouho. A ještě přidám poslední informaci, to je z Prahy, ulice Přátelství, to už vás zavedu do Uhříněvsi. Tam je po nehodě motocykl a osobní auto, takže opatrně u křižovatky s Novým náměstím.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 7.33, tady se to střídá ve studiu, Petr Kastner ve studiu, teď i v poránu, takhle vás vyhnali, vítejte.
5: Dobré ráno, i takhle mě vyhnali.
0: A vlastně my si tykáme a můžu se zeptat jenom tak, proč tady sedíme?
5: Sedíme tady, abychom si řekli, že už za chvíli se budeme bavit o tom, že Praha 1 rozdala řadu čestných občanství. Mezi oceněnými jsou umělci, dokumentaristé a nebo sportovci. Jaká další městská část ještě vyznamená své osobnosti, si řekneme za chvíli.
3: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7.41. Petr Kastner ve studiu, ještě jednou dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme ještě jednou připomenout to, co jsme vlastně jen tak nakousli po zprávách v 7:30. Některé městské části oceňují své rodáky nebo jiné významné osobnosti a to čestným občanstvím. Praha 1, co jsem teda tak nějak zjišťoval, například vzdala hold autorovi Oscarového dokumentu umělcům nebo třeba sportovcům, osobnostem veřejného života. No a dneska večer, jestli se nepletu, budou svá ocenění udělovat taky v Praze 6, ale to zase máš k tomu informace ty. Tak povídej.
1: Ano, Praha 1 letos udělila několik čestných občanství, a to jak žijícím osobnostem, tak i in memoriam. Jedním z oceněných je Pavel Talankin, který se podílel na Oscarovém dokumentu Pan nikdo proti Putinovi. Praha 1 tím ocenila, jak dokázal odhalit fungování ruské válečné propagandy a ideologického nátlaku ve školách. Čestné občanství in memoriam pak získali například výtvarník Jiří Kornatovský nebo právnička a komunální politička Jaroslava Janderová.
0: Než se dostaneme k Praze 6, Praha 1 nerozdávala jen čestná občanství, koho ještě letos ocenila tou svou vlastní cenou.
1: Městská část rozdala i několik takzvaných cen Prahy 1, kterou získali například producenti Radovan Siebert a Alžběta Karásková. Mezi oceněnými je taky dálkový a zimní plavec Jan Novák, který jako první člověk z vnitrozemského státu přeplaval kanál La Manche v náročnějším směru. Cenu nezískali jen osobnosti, ale také tamní chlapecký pěvecký sbor Brunsvík.
0: Děkuju. To doplnění ještě mi chybí. Praha 6, tam, co vím, získali 3 lidé občanství.
1: Ano, za posilování principů právního státu a občanskou odpovědnost ho získá teprve dnes politička a soudkyně Ivana Janů, za dlouhodobou kulturní činnost režisér a scénárista Karel Šmicek, který režíroval například pohádku Lotrando a Zubejda. Za přínos českému sportu a trenérskou činnost získá ocenění taky bývalý atlet a olympionik Václav Fischer. No a čestná občanství uděluje městská část každoročně 4. září. To je totiž den, kdy prezident Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1920 podepsal zákon, který připojil hlavní katastrální území dnešní 6. městské části k hlavnímu městu. Lidé si to můžou připomenout taky koncertem Prague Cello Quartet, který bude dnes od 19 hodin v aule Národní technické knihovny. Doplním, že vstup je zdarma.
0: Tak to jsem vzal poslední otázku. O udělování čestného občanství v Praze 1 a 6 jsem teď mluvil s kolegou Petrem Kastnerem. Moc děkuju, hezký den.
1: Přeji hezký den a naslyšenou.
0: Lotranda Zubejda.
2: Není to náhodou práce?
3: A co jiného by to bylo?
2: Tak to já bohužel nesmím.
0: 7.44,5.

0: sympatická melodie. 7.46, tady Český rozhlas Střední Čechy, teď sympatický hlas z Kavčí hor. Pěkné ráno, Michale.
1: Krásné ráno přeju.
0: No krásné, máme ho teda, musím říct, na můj, tady, jak to říct, na můj husí kůži, která mohla být, ale nebyla. Palubní deska ukazovala nějakých 18 stupňů dokonce po ránu.
1: Ano, ano, máme 4. září, to by spíš možná bylo normálních nějakých 10-11 stupňů, ale ono je opravdu velmi teplé ráno. Teploty většinou mezi 16 a 20 stupni, ale je pravda, že zatím je poměrně hodně oblačnosti, tedy převažuje skoro zataženo až oblačno, jen lokálně i polojasno.
0: Vzhledem k tomu, že se dneska opět chystají vysoké teploty, nebo poměrně vysoké teploty, vlastně od té 20, která už někde je, už se zase tak až moc nedostaneme, že?
1: No tak myslím si, že já záleží, co je to tak moc.
0: No tak moc mám, měli jsme tu 40 letos, takže to ano, to beru to takhle.
1: 4. září, ale to už třeba v dlouhodobém průměru by průměrná maxima byla někde kolem 21-22 stupňů. Tak od nich budeme poměrně daleko, protože dnes teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů Celsia, takže nás čeká letní den. Na druhou stranu bude to docela foukat, už teď fouká mírný, ale během nebude přechodně i čerstvý západní až jihozápadní vítr a můžou se objevovat i nárazy kolem 55 km za hodinu. Tak to je taková inspirace pro ty, co chtějí na kole, aby třeba prvně na západ vyrazili vlakem a zpátky se pak svezli s větrem v zádech, ale to je trošku na okraj. Každopádně té oblačnosti bude v průběhu dne postupně ubývat, hlavně odpoledne a večer bude polojasno až skoro jasno, takže slunečno. Až potom v noci na zítřek, respektive před půlnocí, se na severu kraje začne postupně zatahovat.
0: No dobře, teď to začíná docela jako pohádka, docela napětí, horor, psychotriller. Řekněme si, jestli se něco změnilo na tom, že by mělo zapršet.
1: Ano, nezměnilo. Nezměnilo, přejde nás studená fronta. Vlastně přecházet začne už ve druhé polovině noci, takže počítáme s tím, že od severu v noci postupně se zatáhne na celém území kraje a přidá se déšť. Není vyloučena ani bouřka, ale ta pravděpodobnost je poměrně malá. Teploty do rána klesnou na 16 až 13 stupňů. Na druhou stranu už ráno začnou od severu srážky ustávat, takže zítra v ranních hodinách ještě na jihovýchodě doznívající déšť, ale i tam poměrně rychle ustane. No a pak už bude převážně proměnlivá oblačnost s tím, že bude spíše polojasno než oblačno. A k večeru se bude vyjasňovat. Oproti dnešku se ochladí maxima jenom mezi 20 a 23 stupni a navíc mírný během dne až čerstvý západní až severozápadní vítr.
0: Nebudeme to přeskakovat, zatím pátek, teploty 26 až 29 a sluníčko, ano. Když ne teď po ránu, tak určitě někdy v průběhu dne, aspoň na chvíli.
1: Určitě.
0: Děkujeme.
1: Hladný polovně kraje.
0: Jinak odpoledne naslyšenou.
1: Budu se těšit, hezký pátek.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kateřina Jelenová přidává zase pohled na silnice.
3: V Úříněvsi směrem do centra trvají velké komplikace v ulici Přátelství. Těsně před odbočkou k dálnici D1 zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkářem. Blokují jak pruh směrem do centra, tak ten odbočovací. Jede se Kyvadlově, provoz hodně silný. Od Říčan naberete 15 až 20 minut navíc a popojíždět budete i ve směru z Královic, Netluk, Kolovrat i Pitkovic. Na jižní spojce před Barandovským mostem se zpomaluje za sjezdem na Modřany front. Ta se sune i dál s Líchovským tunelem i do Břížskou až k Mrázovce. A ještě dálnice D4 směrem z Příbravy do Prahy. Kolona popojíždí za Řitkou z 12. kilometru. 10 minut zabere cesta do omezení u Jíloviště.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Informace o počasí máme za sebou, teď ještě nějaká ta muzika, taky pohled do minulosti s Petrem Jungmanem a pak už budou zprávy v 8 a to možná pro někoho znamená, ale už doopravdy budu muset vstávat.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de la Porciúncula, české město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Já přeju hezký pátek a krásný první zářijový víkend.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Důchody příští rok pravděpodobně navýší vláda jen o zákonnou valorizaci. Pražský magistrát podpoří v příštích 2 letech lidi ohrožené závislostmi více než 70 miliony korun. Dnes bude zpočátku oblačno, později polojasno až skoro jasno s teplotami do 29 stupňů. Je pátek 4. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
3: My ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme.
2: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Hlavní město dá na podporu lidí ohrožených závislostmi celkem 74 milionů korun. Schválili to pražští radní. Dvouletý program začne příští rok. Peníze dostanou například poskytovatelé poradenských služeb, ambulantní a lůžkové léčby nebo terapeutické komunity, říká mluvčí Vít Hofman.
4: Program adiktologických služeb má Praze umožnit pokračování systematického rozvoje dostupné sítě odborné pomoci a současně vytvořit stabilnější podmínky pro poskytovatele služeb lidem ohroženým závislostním chováním a také jejich blízkým.
2: Kutná Hora bude ode dneška do neděle patřit festivalu Ortenova Kutná Hora. Akce i letos připomene básníka Jiřího Ortena, který se ve městě narodil. Tradičně je spojená s vyhlášením výsledků soutěže mladých básníků, kterých se letos přihlásilo přes 160. Program 33. ročníku nabídne výstavy, koncerty nebo třeba literární seminář pro mladé návštěvníky, říká jeden z organizátorů Vlastislav Navrátil.
5: V sobotu bude koncertovat v katedrále v Sedlci soubor Schola Gregoriana Pragensis a v neděli dopoledne v 10 hodin v budově Kutnorské knihovny vzdáme poctu Alfredu Strejčkovi, dlouholetému kolegovi vlastně na Ortenově Kutné hoře, který stál u zrodu festivalu na začátku 90. let.
2: Kompletní program festivalu je na webových stránkách Klubu rodáků a přátel Kutné hory.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Foukat bude mírný, během dne přechodně čerstvý jihozápadní až západní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Dopravní páteční ranní peklo je teď na Kutnohorské na dvojce na průjezdu Úříněvsí směr Praha. Cukáte se v koloně od Hřbitova 20 minut na Nové náměstí, tam se srazila motorka, 2 auta. Záchranáři na místě, zabrané oba pruhy do Prahy, provoz řídí kyvadlově, fronta i v ulici ke kříži směrem z D1 odbyly, tak vydržte to.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: A přidávají se do našeho týmu Janek Ledecký, Brontosauři nebo Kylie Minogue. Dorazí i Martin Písařík, tentokrát na téma Blood.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.
6: 4,5 minuty po 8 a pěkný pátek přeji.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo drabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: žák.
1: Ano, ano, máme 4. září, to by spíš možná bylo normálních nějakých 10-11 stupňů, ale ono je opravdu velmi teplé ráno. Teploty většinou mezi 16 a 20 stupni, ale je pravda, že zatím je poměrně hodně oblačnosti, tedy převažuje skoro zataženo až oblačno, jen lokálně i polojasno.
0: No a jaký bude páteček?
1: Dnes teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů Celsia, takže nás čeká letní den. Na druhou stranu bude to docela foukat, už teď fouká mírný, ale během nebude přechodně i čerstvý západní až jihozápadní vítr a můžou se objevovat i nárazy kolem 55 km za hodinu. Tak to je taková inspirace pro ty, co chtějí na kole, aby třeba prvně na západ vyrazili vlakem a zpátky se pak svezli s větrem v zádech, ale to je trošku na okraj. Té oblačnosti bude v průběhu dne postupně ubývat, hlavně odpoledne a večer bude polojasno až skoro jasno, takže slunečno. Až potom v noci na zítřek, respektive před půlnocí, se na severu kraje začne postupně zatahovat.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno v Uhříněvsi směrem z Říčan do centra v ulici Přátelství u Nového náměstí už odklidili následky vážnějšího střetu osobního auta s motorkářem. Opět se projíždí oběma pruhy, kolony se ale dávají do pohybu hodně pomalu. Stále se brzdí v Černokostelecké už před Hřbitovem. Kolona je na 15 až 20 minut. Zdržení naberete i od Netluk a Pitkovic. Na jižní spojce před Barandovským mostem se sune fronta od sjezdu na Modřany přes Dobříšskou pojedete k Mrázovce čtvrt hodiny. Liberecká k Blance od sjezdu na Prosek ztratíte 10 až 15 minut, podobně i na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Na dálnici D5 na příjezdu do hlavního města směrem z Plzně housne provoz u Rudné z 5. kilometru, se jede pomaleji až na okruh za Ořech na 18. kilometr. A ještě D4 s Příbrami do Prahy, ta zůstává plnější kvůli omezení u Jíloviště. Fronta se sune z kilometru 12 přibližně 10 minut.
0: No. A já ještě doplním D4 29. kilometr, kdo jedete ven z Prahy, opatrně po nehodě nákladní a osobní auto. U Staré Huti, buďte obezřetní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Preeklampsie představuje pro těhotné závažný problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte.
5: Hrozně se mi ulevilo, protože jsem věděla, že jsem nějakým způsobem zajištěna já i miminko.
4: Jaké jsou hlavní varovné příznaky rozvinuté preeklampsie a jak se objednat na preventivní screening s paní doktorkou Hanou Belošovičovou?
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 8.21. Kutná Hora bude od dneška až do neděle patřit festivalu Ortenova Kutná Hora, který připomíná básníka Jiřího Ortena, místního rodáka. Letošní 33. ročník nabídne výstavy, koncerty i literární seminář pro mladé. No, tradiční součástí je taky soutěž mladých básníků, do které se letos přihlásilo přes nějakých 160 autorů, jestli jsem správně pochytil informaci. Samozřejmě budeme se i tomuhle festivalu dál v našem vysílání věnovat, ale nejdřív taky ještě od koho, že? Od Jiřího Ortena se musíme odrazit. Pravda, půjdeme do roku 1940 a tuším, že to byl 5. květen.
1: Mamince, zakývej trochu víc a bude po kolébce. Zatím se ještě houpá sem a tam. Odveď mne daleko. Odveď mne jako slepce. Klopítám. Tak jako králíček, jenž v nejčernější noci nezavře oči docela, protože vidět chce. Jako polibek otci. Pod křídly anděla, pod tímto zázrakem, pod smrtí, z níž jsem zrozen, pod hudbou blížící se s tebou do rytmu, cítím tvůj život, matko, jako sladký hrozen, jenž od ní máme tmu. Vykřiknu. Vzbudím se. Sám jako nikdy dříve. Ach ano, přijde chvíle ta. Rozkýváš kolébku, která se nerozkýve. Jakýsi holoubek vesmírem odlétá.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Petr Spálený, náš další host, 8.23. Přidá se i Peter Kent a pak Lenka Vokatá, zprávy v 8:30.
3: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla plout.

0: Pátek platí oblačno, později skoro jasno, teploty 26 až 29. A ne, léto skoro tropické pokračuje.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. A to navzdory vysoké velkoobchodní ceně plynu na evropském trhu, která ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi USA a Íránem. V Česku jsou zásobníky plynu podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70%. V Praze včera v podvečerních hodinách hořela onkologická klinika nemocnice na Homolce. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a evakuovali přibližně 20 osob. Byli mezi nimi pacienti kliniky i personál. Budova hořela jen zvenku. Pacienty převezli záchranáři do okolních zdravotnických zařízení. Škodu hasiči odhadují na zhruba 30 milionů korun. Centrum je dál provozu schopné. Ve Dvořákových sadech v Kladně dnes slavnostně zahájí provoz nová divadelní letní scéna. První představení tam budou moci zájemci navštívit v neděli. Výstavba divadla stála téměř 28 milionů korun. Kapacita hlediště je 136 diváků. V Kolíně začíná 15. ročník festivalu Gasparáda. Dvoudenní program plný vystoupení klaunů, mimů a pantomimy připomene 230. výročí narození kolínského rodáka, mima a herce Jeana Gaspara de Birol. Akce začíná dnes v 16 hodin a končí v sobotu ve 23 hodin. Po dobu konání bude částečně omezený průjezd a parkování na Karlově náměstí. A dnešní počasí bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: To poslední, komu unikla informace, dálnice D4, 29. kilometr, směr Strakonice, po nehodě nákladní a osobní auto, pozor na úrovni Staré Hutě. No a ještě tady mám informaci, kde ji mám, z Prahy, konkrétně z ulice k Barandovu, tam je neprůjezdný pravý pruh, porouchané auto tam stojí a blokuje provoz, tak držte se, kdyby něco, volejte zelenou vlnu, budeme rádi, 800 553 553. A možná je dobré i vědět, že zítra v sobotu 5. září omezí dopravu v centru Prahy běžecký závod Birel Grand Prix Prague. A podle dopravních informací bude přibližně od 16 hodin do 17:30 večer přerušen tramvajový provoz v oblasti náměstí Republiky, Revoluční ulice, Štefánikova mostu, Čechova mostu a nábřeží Edvarda Beneše a kapitána Jaroše. Odklonem pojedou všechny ty tramvaje, které tam běžně jezdí, 6, 8, 15. Zkrátka bude možná lepší se pohybovat chus, anebo pod zem, krtkem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli další připomenutí vítězného receptu z pochoutkového roku, který letos slaví 10 let. Počkejte si.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Aktuálně čerstvá nehoda v Praze, Plzeňská ulice, po nehodě dvě osobní auta na úrovni Makovského, tak máme tady vrcholící páteční dopravní špičku, musíme opatrně.
1: Pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok slaví letos 10 let, oslavovalo se i v Kostelci, ano, minulý víkend, nebo ten poslední víkend. Jak moc se slavilo, můžete se podívat na sociální sítě, kde najdete fotografie, taky nějaké reportáže. Bylo to zajímavé a předpokládám, že se toho taky Patrik dotkne v rámci nedělního vysílání, aby ne. Pokračujeme jedním z 36 výherních receptů v rámci pochoutkového roku. Tentokrát se bude připravovat kynutý česnekový koláč od Jany Jankůvkové z Olomouce. Je to recept z prvního místa roku 2024 a tentokrát se o slovo a o práci hlásí cukrář a pekař Josef Maršálek. Navštívit ho jel kolega Patrik Rozehnal, to je jasné.
2: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
3: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
2: Ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokud...
4: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
3: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankůjová, autorka receptu.
2: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
3: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
2: 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
4: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek z másla.
0: No, a kde je vzorek? Zase nic.
1: Pochoutkový rok.
0: Ale dá se to pochopit. To víte, česnek, to by mohlo být cítit potom až v Královéhradeckém kraji. A to bych zase nerd. Těšte se, celý recept krok za krokem prozradíme v neděli v 10 hodin dopoledne v rámci pochoutkového roku. Recept na kynutý česnekový koláč od pekaře Josefa Maršálka najdete už teď na našem Facebooku, Instagramu, taky na stránce pochoutkovýrok.cz, teda tam o něco později. A původní recept od Jany Jankůjové z Olomouce bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Obzdejte, tam, kde je česnek, tam se vyhrává.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Pavlem Novákem, asi a Český rozhlas Střední Češi. Dneska v pátek oblačno, pršet nebude, teploměr až 29.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Jediná studená fronta vlastně přecházet začne už ve druhé polovině noci, takže počítáme s tím, že od severu v noci postupně se zatáhne na celém území kraje a přidá se déšť. Není vyloučena ani bouřka, ale ta pravděpodobnost je poměrně malá. Teploty do rána klesnou na 16 až 13 stupňů. Na druhou stranu už ráno začnou od severu srážky ustávat, takže zítra v ranních hodinách ještě na jihovýchodě doznívající déšť, ale i tam poměrně rychle ustane. No a pak už bude převážně proměnlivá oblačnost, s tím, že bude spíše polojasno než oblačno a k večeru se bude vyjasňovat. Proti dnešku se ochladí, maxima jen mezi 20 a 23 stupni a navíc mírný během dne až čerstvý západní až severozápadní vítr.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na začátku ulice k Barandovu směrem z centra zpozorněte kousek za Barandovským mostem. Pravý pruh blokuje porouchaná dodávka, označená pouze výstražným trojúhelníkem. Krátce se zpomaluje, výraznější zdržení ale nenaberete. Za Barandovským mostem trvá o něco silnější provoz i v Dobřížské na trase k Mrázovce. Před Vypichem čekejte také zdržení 5 až 10 minut v Bělohorské směrem z centra. Tradiční fronta se sune od Kláštera. Nuselský most směrem do centra zůstává plný v celé délce, do Legerovy jedete čtvrt hodiny, dál do Holešovice krátce zpomalíte i před omezením u hlavního nádraží. Magistrála z druhé strany tedy z Holešovic na Pankrác, pomalejší provoz mezi Florencí a Muzeem a ještě pohled na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně popojíždí hlavně kamiony od Rudné z 5. kilometru a sunou se pravým pruhem až na okruh směr D1 za Ořech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: O muzice a o životě si budem tentokrát povídat s hudebním publicistou a saxofonistou Honzou Vedralem. Mimo jiné prozradí, jak těžké je psát knihy o velkých hvězdách i o vlastním dědečkovi.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Za 12:13, za 13 minut bude 9, budou zprávy a pak už středočeské dopoledne s paní Ivetou Chlumskou. Honza Macoun přeje skvělý den a když pánu dá, zdraví dovolí a budík probudí. Hodinu před půlnocí v noční lince na téma Svaté knihy, těším se na slyšenou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Jiřinkové slavnosti. Tak se jmenuje výstava, která až do neděle rozzáří výstaviště v Lysé nad Labem. Uvidíte ty nejkrásnější jiřiny a gladioly v nejrůznějších barvách. Květinová aranžma i inspirace pro zahrádkáře. Součástí akce je taky festival chutí a mezinárodní výstava bonsají a sujseky. A nebude chybět další doprovodný program, například vystoupení cymbálové muziky Petra Goričky Cymbálovka Vltava. Kolín ožije pantomimou, novým cirkusem, klauniádou i akrobací. 15. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Gasparáda nabídne na Karlově náměstí pestrou přehlídku nonverbálního divadla pro malé i velké. Vystoupí české i zahraniční soubory. Až do soboty 5. září vás čeká opravdu nabitý program. Projdi městem, projdi zážitkem. Tři brány, tak se jmenuje nový multižánrový festival, který do 19. září oživí Staré město v Mladé Boleslavi. Začíná na nádvoří hradu programem pro neposedné děti, které čeká ukázka různých tanců a budou si je taky moct sami vyzkoušet. V dalších dnech přijdou na řadu hudba, divadlo, tanec, workshopy, výstavy i setkání se zajímavými osobnostmi. Těšit se můžete například na koncert Chris Cross a kapela z Gospel Voices, bubenický workshop nebo večera s cymbálovkou či na setkání s operní pěvkyní Dagmar Peckovou. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: trochu vnímat.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty především v Německu. Vodohospodáři začnou upouštět kvůli suchu Slapskou přehradu. Dnes bude zpočátku oblačno, později polojasno až skoro jasno s teplotami do 29 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojovaným s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Vltavskou kaskádu začnou vodohospodáři poprvé v historii doplňovat vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly zajistí voda ze Slap.
3: Hladina ve Slapské nádrži se bude pozvolně snižovat, ale viditelný pokles nastane až za několik dnů od pátku, tedy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles za současné hydrologické situace je předpokládán v rozmezí 1 až 1,5 metru za týden, a to v závislosti na velikosti přítoku do Orlické nádrže.
2: U základní školy Hovorčovická v Kobylisích vznikne první takzvaná školní ulice v Praze 8. Platit začne na začátku příštího týdne v části ulice Hovorčovická mezi ulicemi Mirovická a Neratovická. Úsek bude ve všední dny vyhrazený pouze pro pěší a cyklisty vždy mezi 7:30 a 8:00 ráno, říká mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.
4: Jen přes dvě klíčové křižovatky vedou ranní pěší trasy více než 220 žáků. 152 jich přichází do školy směrem od Neratovické a dalších 75 prochází po Hovorčovické přes křižovatku s Klíčanskou. Návrh školní ulice zároveň vychází z projednání se školou i rodiči. Sport.
2: Čeští kajakáři skončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přindiš a skončil sedmý.
5: Jsem moc rád za finále. Samozřejmě bych odjížděl radši ještě s lepším jako výsledkem a možná i s lepším pocitem po té finálové jízdě. Nicméně všichni tady prostě makali k těmhle svěťákům, takže jsou všichni v parádní formě a nejsou to žádný svěťáky do počtu. Je to prostě jako první liga a všichni jsou na tom skvěle.
2: Už v kvalifikaci vypadli mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec. Vyhrál Ital De Gennaro. Jediná Češka ve finále Kateřina Beková obsadila 10. místo při triumfu Australanky Foxové. Počasí. Dnes bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Foukat bude mírný, během dne přechodně čerstvý jihozápadní až západní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce vzniká kolona před sjezdem na Sadskou na 24. kilometru. Přímo v omezení na 25. je po nehodě blokovaný levý pruh. Velmi pomalu se tak jede pouze pravým zúžením. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Při pátku krásný den všem.
1: Středočeské dopoledne.
6: No nám to uteklo, jsme v závěru pracovního týdne, před námi víkend, tak jste jistě natěšení, no a možná jste natěšení i na příjemnou muziku, kterou pro vás máme, abychom vás pozbudili při tom pátečním dnu. Tak Petra Nováka, Hanu Zagorovou, taky Pavel Didovič, Pet Shop Boys a další. A hrát se bude za chvíli i v naší reportáži, protože kapela Krleš hraje víc než 30 let. První vystoupení měla na hradě Točník u Berouna, znát ji můžete i z Karoštinského Vinobraní, nebo právě taky z hradu Křivoklát a my se za chvíli za nimi vydáme na návštěvu.
1: středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

Kapela Pet Shop Boys na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a máme 15 minut po deváté. No a historie kapely Krleš se začala psát před více než 30 lety. Zahrála si v divadle i ve filmu. Návštěvníky Křivoklátu, Karoštejna nebo Královského stříbření v Kutné Hoře baví dodnes. Redaktorka Bára Kvapilová se za hudebníky tentokrát nevypravila na koncert, ale do dílny, ve které vznikají jejich hudební nástroje.

0: co tak provolávali slávu panovníkovi Krleš, Krleš, Krleš.
1: My jsme to pojmenovali středověký crossover.
2: Co to znamená?
1: Na základě středověkých textů a melodií jsme zpracovali trošku moderním způsobem naší muziku.
2: Skupina Krleš hrála poprvé na Hradě Točník v roce 1994. Za tu dobu se to složení proměnilo. Jak moc se proměnila hudba?
0: Hudba se proměnila, protože ze začátku, když jsem to zakládal, tak jsem měl jako potřebu dělat rekonstrukci středověký hospodský muziky. To bylo jako to, co jsem chtěl, aby byla živá vlastně ta středověká hudba. Jenže časem, když to úplně zjednoduším, pro nás začala být ta hudba příliš jednoduchá, i když se nám to zpočátku vlastně líbilo, ta jednoduchost, a tak to trošku komplikujeme.
1: Podle toho, kdo je čím ovlivněný, co kdo poslouchá, nebo co má prostě rád za muziku, tak tam trošku přišoupává jako ze svého.
2: O čem zpíváte?
0: To je hospoda, láska, hladoví děti.
1: Politická situace a náboženství. A vlastně to, co zajímalo středověkého člověka, tak to otisknul do písniček.
2: Kdo hledá, co se bude hrát?
0: Hledával jsem já. Když jsme začínali, tak to bylo těžký. To jsem seděl opravdu furt v Klementínu a tam jsem lovil a chytal a lapal nějaký zajímavý písničky.
2: Když se tady rozhlížím, tak spoustu nástrojů nedokážu ani pojmenovat.
0: To ti řekne tady mistr stavitel asi líp, na co hraje a co tady má za nástroje.
1: Rozdělil bych to na bicí nástroje, dechové nástroje a strunné nástroje. A z těch dechových Pepovi šalmaje a flétny a různé druhy šalimo, vlastně předchůdce klarinetu. Pak tam máme fidulu, což jsou housle pětistrunné, nebo předchůdce houslí. Já hraju na dlouhokrkou loutnu a máme dudy, samozřejmě, ty jsou důležité. Krásný publikum je ve Francii, kdy jsou lidi zvyklí tancovat na muziku, takže se tam hodně tancuje. Amerika byla fajn, my hrajeme opravdu 30 let, tak už je to v jistém smyslu rutina, ale zároveň, aspoň mluvím za sebe, cítím se výrazně jako jistěji na tom pódiu a víc si to užívám a to možná dělá jako tu pěknou show, jako že jsme si jako jistí tím, co tam děláme za těma mikrofonama.
2: Říká Honza Klíma ze skupiny Krleš. Z jejich skladu hudebních nástrojů Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: A já doplním, že kapela Krleš doslova procestovala svět. A vy ji můžete vidět a slyšet už zítra na dobývání Malešova u Kutné hory. A koncem září pak skupina se chystá na Karlštejnské vinobraní.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
3: A o muzice bude řeč i za chvíli, i když trochu jinak. I když jde o malý model, má už teď mezinárodní význam. Architekti postavili hlavní sál budoucí Vltavské filharmonie měřítku 1:10. A právě v téhle zmenšené podobě teď zkouší, jak se v něm bude chovat zvuk. Podrobnosti přidáme za chvíli.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Hlavní sál Vltavské filharmonie už stojí. Ne v Praze, ale u Mnichova hradiště na Mladoboleslavsku, kde v jedné dílně postavili model interiéru. A právě na něm teď testují akustiku, se kterou architektonický návrh za celkových 12 miliard a 300 milionů korun počítá.
1: Autor podoby Vltavské filharmonie Bjarke Ingels hned při příjezdu podlezl dřevěný model sálu. Hlavu pak vystrčil skrz poklop v jevišti a s úsměvem pozoroval zmenšené sedačky. Na nich jsou podobně malí diváci v červených látkových oblecích. Pár detailně zpracovaných hlav ale z obecenstva vyčnívá. Mají dokonce i uši a mikrofony, které budou snímat zvukovou zkoušku.
2: Můžete stát uprostřed toho modelu, protože je vytvořen v měřítku 1:10. Je to neuvěřitelný pocit, protože vás celý ten prostor pohltí a zároveň je intimní. A stejně jako Vltavská filharmonie je expresivní, tvárný a když se podíváte blíže, tak je vše logicky navržené. Zároveň to, co vidíte venku, ty nakloněné terasy, tak v podobném duchu je vyvedený také interiér, schodiště mezi sedačkami. Cesty tak připomínají trochu meandry řeky, která se svažuje k orchestru.
1: Vysvětluje dánský architekt, který má k ruce ve svém studiu stovky lidí. Právě s nimi rozpracoval projekt terasovité filharmonie, kterou poprvé veřejně představili před 4 lety. V dílně postává s autorem návrhu také zvukový inženýr Mark Kicker. A právě ten bude testovat akustiku modelu.
3: Zvuk, který využíváme, označujeme jako sweep signal. Ten skenuje postupně všechny frekvence. Zkusím to imitovat, jak zní, protože jinak je neslyšitelný. Je to něco takového a pak si posuneme kmitočty do poslouchatelného spektra. Tenhle zvuk pouštíme, ale když to počítač transformuje, tak slyšíme jenom...
1: Tleskne rukama původně francouzský odborník na akustiku. Na základě testů určí, kde by mohl být v sále problém s odrazy. Přípravy Vltavské filharmonie jsou teď v závěru projektové dokumentace. V příštím roce by mělo hlavní město Praha vybrat zhotovitele stavby, která bude trvat zhruba 6,5 let. Součástí bude celkem 5 sálů, včetně zkušebny. A zázemí tam bude mít i Česká filharmonie. Zkušební provoz je pak naplánovaný na rok 2033. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Saturnin jako prvorepublikový pankáč, slavný hrdina románu Zdeňka Jirotky se vůbec poprvé dočkal muzikálového zpracování. V pražském divadle Hibernia ho na jeviště přivádí režisér Tomáš Dianiška. Jak vypadá Saturnin, který zpívá, tančí a stále s oblibou převrací život ostatním na ruby, tak to uslyšíte za chvíli.

Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Lahůdka. Kapela Divokej byl z písní Lahůdky taky přispěla do pátečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Saturnin je dokonalé vychovaný sluha, který svého pána bez varování přestěhuje na houseboat a s naprostou samozřejmostí dělá věci, na které ostatní nemají odvahu. Právě o tom nebo v tom vidí režisér Tomáš Dianiška jeho téměř pankáčskou povahu. Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky teď poprvé předvedle do podoby muzikálu. Novinka Pražského divadla Hibernia bude mít premiéru za týden v sobotu 12. září.
1: Fousy! Chytli mu fousy!
2: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
3: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď. Není to jako v jeho výzoru, rozhodně ne, má kostým vlastně docela klasický, tak jak si to všichni představujeme, ale spíš je to v té filozofii.
2: Dianiška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře. Počítá přitom s tím, že diváci budou srovnávat nejen s Jirotkovou knihou, ale i s filmovou adaptací z roku 1994, ve které Saturnina stvárnil Oldřich Wiesner.
4: Je nedůstojné, je místo milování probírat astronomii.
5: O čem si to tam šeptáte?
4: O fotbale.
5: Prosím?
4: O fotbale.
5: Prosím?
4: O astronomii. Do toho.
2: Saturnina alternují Jakub Tvrdík a Zbigněv Kalina. Tomu se na Saturninovi líbí hlavně jeho životní nadhled.
6: Olda Wiesner je můj bývalý kolega z divadla ABC. Mám ho nesmírně rád a samozřejmě pokud si někdo představí Saturnina, tak alespoň v mém případě Olda Wiesner je ten, který mu vytane jako první na mysli. Ale Tomáš Dianiška napsal úplně novou dramatizaci. Je tam trošku jiný druh humoru, mnohdy i situačního humoru. Takže jsem k tomu přistupoval jako ke každé jiné roli.
7: Kdo chce přebít? Holky vždycky najde, že?
8: Ale první vyhrání z kapsy vyhání.
2: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. Žena, která má pro každou životní situaci připravené přísloví a dokáže jim spolehlivě přivést své okolí k zoufalství. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
9: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné, navíc to ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo, když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor a humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
2: Autoři přitom Saturnina neposouvají do současnosti. Jeho svět zůstává spojený s atmosférou první republiky. Současnější má být především energie muzikálu a způsob, jakým se na známé postavy dívá. Premiéru bude mít Saturnin v Pražském divadle Hibernia 12. září. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Střední Čechy.
0: 11,5 minuty a bude odbíjet 10. Uslyšíte zprávy s Lenkou Vokatou a po 10. se dozvíte, že povodí Vltavy dnes pravděpodobně začne kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. My vám podrobnosti přineseme po 10. a moc rádi. Tak se na ně počkejte. Teď přinášíme ještě příjemnou muziku. Michala Davida, taky Olympik.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
1: Okolnosti vzniku rozhovoru ministra Macinky pro detektivní partu prověří oddělení vnitřní kontroly ochranné služby. Onkologické centrum v Motole je i přes včerejší požár v provozu. Dnes bude zpočátku oblačno, později polojasno až skoro jasno s teplotami do 29 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola, říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
2: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
1: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Budova onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze je i přes včerejší požár v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra a nikdo nebyl zraněný. Podle Dostálové hasiči evakuovali 18 pacientů.
3: Po ukončení zásahu velitel hasičů prohlásil budovu Národního onkologického centra za provozuschopnou ve všech jejich částech. Příčina požáru je předmětem vyšetřování a předpokládaný odhad škody byl vyčíslen na 30 milionů korun.
1: Lidé v Příbrami můžou používat obnovenou naučnou stezku mezi Lesoparkem Lipavka a Lesoparkem Vojtěch. Na trase přibyly nové informační tabule a mobiliář. Obnova stezky stála více než 1 milion korun, říká starosta Příbrami Jan Konvalinka za ANO.
4: Celkově je tady nových 31 laviček, 15 odpadkových košů, 14 informačních panelů. Je tady stoja na kola a jsou tady dokonce dvě i hřiště, což je takový nový interaktivní způsob, jak se zabavit přírodě prostřednictvím moderních technologií, řešit různé otázky. Sport.
1: Celkem 6 českých tenistů postoupilo do třetího kola US Open. Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou a Jiřího Lehečku doplnili Marie Bousková, Nikola Bartůňková a Jakub Menčík. Ve dvouhře naopak končí Kateřina Siniaková a Dalibor Svrčina. Počasí. Dnes bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Foukat bude mírný, během dne přechodně čerstvý jihozápadní až západní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D4 na kilometru 24,5 směrem do Prahy je odstavená porouchaná dodávka. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy trvá silný provoz od Rudné z 5. kilometru. Tam jsou to převážně nákladní soupravy, posouvají se i dál okruhem až k Ořechu. V Praze je už vcelku klidný provoz, jen krátká zdržení naberete například v Horoměřické od Šáreckého údolí k Evropské, na magistrále v obou směrech před omezením u hlavního nádraží nebo na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most mezi Běchovicemi a Europarkem. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Krásný páteční den všem.
0: Středočeské dopoledne.
5: Jsme rádi, že jste na našich vlnách, tedy na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Příjemná muzika i v této hodině, třeba Karel Gott, Aneta Langerová, Miki Žbirka. No a takové bílé prádlo, to nám časem samozřejmě zešedne, ale nemusí. A my vám povíme, jak na to s Jarkou Vykoupilovou. A taky se dozvíte, že povodí Vltavy dnes pravděpodobně začne kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je totiž zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a dnes vodohospodáři očekávají, že se dostane na kritickou hranici. Podrobnosti přidáme za chvíli.
0: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Jak už jste slyšeli, vodohospodáři dnes pravděpodobně začnou poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a Povodí Vltavy očekává, že se právě dnes dostane na kritickou hranici. Proto bude nutné doplňovat minimální průtok ve Vltavské kaskádě vodou ze Slap. Přímo u vodní nádrže Orlík je reportér Radek Duchoň. Radku, hezký den.
1: Hezký den, já jsem u Bohostic na Příbramsku a tady v chatové oblasti u vody je vidět pokles.

0: s hornou kótou. No a na Orlíku budou energetici využívat v omezeném provozu jednu ze 4 turbín a bude snížený její výkon.
1: Radku, pověz, kdy tedy začne být úbytek vody ve Slapech vidět?
0: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle povodí Vltavy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se dá předpokládat až 1,5 metru za týden. Podle vodohospodářů je upouštění vody nezbytné opatření potřebné pro život v řece a pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Důležité je také pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod.
1: Radku, bude dostatek vody v řece Vltavě v Praze?
0: Bude, z vodního díla Vrané bude nadále odtékat 40 metrů krychlových za sekundu a rozdíl v objemu 25 metrů krychlových za sekundu bude dotovaný podle povodí Vltavy právě ze Slapské přehrady. Vodohospodáři chápou, že snižování hladiny nádrže Slapy ovlivní rekreační využití nádrže i plavební provoz, ale je důležité.
1: Říká reportér Radek Duchoň. My ti děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Bílé prádlo nám někdy časem zajde a zešedne, ale nemusí, pokud se budeme řídit babskými radami, a Jarka Vykoupilová nám už za chvíli prozradí, co k tomu použít, tak si na to počkejte.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jana Martinová, její kůň, co vyhrál nejslavnější steeplechase, no a možná vybojuje tady trošku s prádlem, tedy hlavně s tím bílým, které nám někdy zajde, zašedne, ale nemusí to tak být, pokud využijeme sílu věcí, které máme doma. Jarka Vykoupilová prozradí, které.
1: Babské rady.
2: Jak mít nádherně bílé prádlo? Začít musíme u třídění. Bílou várku nestačí oddělit od tmavé, ale také vytřídit podle materiálu, na přírodní a syntetický. Zatímco přírodní materiály můžete bez problému prát na 60 stupňů, syntetika při této teplotě žloutne nebo chytá na šedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citronová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Řeka v plamenech, Honza Kalousek, za chvíli třeba Vaby Daněk nebo Eláni. A taky se podíváme do kalendáře, jaké události se udály v minulosti. Právě 4. září, tak to se dozvíte od Petra Jungmana. Tak si na to určitě počkejte a mějte hezký páteční den.

0: Ne, rozhodně sami při pátku nezůstávejte, buďte stále ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Já se teď dívám do kalendáře, 4. zářijový den máme a v kalendáři máme jméno Jindřiška. Je to milé české jméno pro milou slečnu či paní. Nositelky dostaly do vínku krásný život, mohou se stát vládkyněmi svého domu a taky života. Tak vládněte, Jindřišky, my vám přejeme všechno nejlepší. Herec, zpěvák a producent Tomáš Vaněk, taky herečka Kristýna Janáčková nebo vodní slalomářka Amálie Hilgertová slaví den narozeninový. A jaké další události přineslo v minulosti dnešní datum, ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de la Porciúncula, česky město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Ani prezidenti nejsou žádní svatoušci. Před 50 lety v roce 1976 zastavila policie pozdější hlavu státu George W. Bushe nedaleko letoviska jeho rodiny v Maine. Auto řídil pěkně pod parou. Zaplatil $150 pokuty a nesměl 30 dnů řídit. Nebyl to jeho jediný prohřešek před zákonem. Byl zatčen ještě za výtržnictví a pozor i za krádež. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. První vězni byli do věznice v Rápoticích na Třebíčsku převezeni taky před 20 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reynokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. Prodala přes 200 milionů desek a s 35 cenami Grammy je historicky ženskou rekordmankou. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Kopačky pověsil na hřebík předloni. Já přeju hezký pátek a krásný 1. zářijový víkend.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 10 minut 11 Lenka Vokatá chystá další zprávy a pak se vydáme v našem vysílání do Křivsoudova na Benešovsku. Tam totiž slaví 750 let, tak vám přineseme podrobnosti k oslavám. Vy si na ně počkejte a hezký páteční den.

Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Soudy by mohly přísněji trestat lidi, kteří způsobí dopravní nehodu pod vlivem alkoholu nebo drog. Přípravy běžeckého závodu omezí řidiče v centru Prahy. Dnes bude zpočátku oblačno, později polojasno až skoro jasno s teplotami do 29 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
2: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
3: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
4: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
3: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Okolí náměstí Republiky v Praze bude od dnešní 18. hodiny platit zákaz zastavení. Kvůli běžeckému závodu má omezení platit například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by měli lidé se zákazy zastavení počítat i během soboty.
5: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kapitána na Jaroše, i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
0: Některé ulice budou zítra během závodu zavřené úplně, a to mezi 5:30 odpoledne a 10:00 večer. Vodohospodáři nebudou na Křivoklátsku čerpat vodu z Berounky. Původně měli technici řeku propojit z vodní nádrží Klíčava potrubím. Podle posledních měření by ale nemohli odebírat požadované množství vody. Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
6: Ty plány bohužel definitivně padají. Z Berounky bychom asi ani nemohli brát 250 vteřinových litrů. V některých obdobích, ve vodních obdobích by to bylo v pořádku, ale v některých obdobích by nám povodí nedovolilo brát tak významný odběr. Sport.
0: České basketbalistky se dnes po 12 letech vrátí na světový šampionát. V Berlíně nastoupí ve 8:45 večer proti Itálii. Ve skupině je čekají ještě výběry Číny a Spojených států.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. V závěru večera se začne na severu kraje obloha zatahovat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Velký pozor dávejte na dálnici D10. Na 65. kilometru směrem na Turnov je hlášené auto v protisměru. V Praze jsou komplikace v Hartigově ulici. Osobní auto tam srazilo cyklistu. A na Pražském okruhu na 27. kilometru směrem na D1 stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po zprávách pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Jsme rádi, že vám při pátku můžeme dělat společnost. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
7: I s příjemnou muzikou, o tu se postará Valdemar Matuška, kapela Činasky, Vítězslav Vávra a další. A z pražského studia S1 na Vinohradské ulici se v těchto dnech rozléhají pohádkové tóny. Proč? Prozradíme v této hodině. A taky se v našem vysílání vydáme do Křivsoudova na Benešovsku. Slaví totiž 750 let. Zkusíme zjistit, z čeho pramení název městysu a taky vás vezmeme do malého místního soukromého skanzenu. To už za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Stále vám přejeme krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Městy z Křivsoudov na Benešovsku slaví 750 let od svého založení. První písemná zmínka pochází z roku 1276. Aktuálně tam žije necelých 500 obyvatel. Hlavní oslavy tam sice se budou odehrávat až zítra, tedy 5. září, ale už dnes se tam můžete přijít podívat do místního soukromého skanzenu.
1: No, my tomu říkáme skanzen. Já jsem vždycky byla taková kramářka a sběratelka už od dětství, kdy, já nevím, všichni likvidovali staré věci a pořizovali si plastový, tak já už tenkrát jsem si to schovávala.
2: Soňa Vačkářová mě bere do takové pohádkové chaloupky a já mám teď skutečně pocit, že jsem u někoho doma před kolika 150 lety?
1: Tak 100 je to po

0: že jo,
1: břitvy.
0: Ano.
1: A teď se přesouváme do kuchyně.
0: Kuchyně, ano.
1: Nespočet hrnečků, smaltované nádobí. A tady jsou i různé fotografie.
0: Tohle to je vzpomínka zase tady na mého dědu Štěpničku. V Křisoudově tady působil leta jako řezník. Jeho hodinky, který nosil, protože zásadně chodil v obleku, že jo, s hůlkou. Tohle to je řeznická čepice. To bylo ke kroji, že jo, taková vázanka. Jeho svatební fotografie s babičkou a tady je jeho svatební motýl, když se ženil.
1: Ze skanzenu teď vycházím tady na tu pohádkovou zahradu a tady je Jindra Svitáková, místní historička, rodačka. Jak to tedy začalo?
2: První zmínka o Křivsoudovu je na listině, kterou podepsal Oldřich z Křisoudova, což byl, dalo by se říct, jeden z nejbližších důvěrníků českého krále Vratislava, pak Přemysla Otakara. V té době tady byl hrad a byla tu nějaká osada.
1: A ten název Křivsoudov je takový zajímavý. Z čeho pramení tedy? Vyráběly tady křivé sudy?
2: Jedna pověst je o tom, že ten vladyka Křivosud křivě soudil, ale on zřejmě asi nemohl křivě soudit, on byl spíš křivě odsouzen a už to jméno měl, to znamená, že to jméno asi získali nějací jeho předci.
1: Hlavní oslavy 750 let Křivsoudova budou tuto sobotu. Na náměstí bude odhalená pamětní deska Josefu Adriánovi, který byl členem odbojové organizace Prstýnkáři. Připravený je křest, knihy o Křivsoudově a vše bude provázet i hudební program a různé aktivity pro děti. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Z pražského studia S na Vinohradské ulici se v těchto dnech rozléhají pohádkové tóny. Rozhlasoví symfonikové tam totiž natáčejí nové album ke své sté sezóně a mají tam i hosty, třeba tenoristu Pavla Černocha. Reportáž za chvíli.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Milan Starec má rád pivo a všechno, co s ním souvisí. Před lety začal sbírat pivovarské stroje a zařízení. Nakonec koupil spolu s kamarádem schátralý pivovar v Kostelci nad Černými lesy. Krásně ho opravili, začali vařit pivo a zřídili Národní muzeum pivovarnictví.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Věra Špinarová opěvovala kouzlo bílejch čar. Na takové kouzlo může mít i jistý návrat do dětství. Kouzlo pohádek a intenzivní tvůrčí práce. Tak totiž vypadá vznik nového alba Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Nahrávka vzniká přímo ve studiu S1, kam zamířil i tenorista Pavel Černoch. Tedy hvězda předních světových scén, jako jsou Milánská La Scala, Vídeňská státní opera nebo Národní pařížská opera. A právě se Sočrem teď natáčí v koprodukci Suprafonu nové album.
1: Já jsem strašně vděčný za tu příležitost, protože to je dneska něco jako opravdu raritní.
2: Říká mi světoznámý operní pěvec Pavel Černoch během zkoušky, zatímco jeho kolegové na chodbách popíjejí kávu.
1: Protože takovéto solové desky přímo s fokusem na árie, na duety, na solisty se už téměř nenahrávají, jo, protože to jsou velké projekty, na které je potřeba spoustu peněz. Dneska jsme točili překrásný duet z opery Mrtvé město, Die Tote Stadt, od Erika Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, úžasného skladatele, který je možná v Česku ku podivu méně známý, přestože je z Brna, ale který je hodně, hodně známý, hlavně v Americe, protože v druhé polovině svého tvůrčího období skládal pro Hollywood. Jsou slavné věci jako Vinetu a další.
2: Shodou okolností pocházejí z Brna hned všichni tři. Nejen skladatel, ale i tenorista a Jaroslav Kizling. Ti společně tvoří hudbu už od svých 7 let, jak doplňuje zmiňovaný dirigent.
3: My se známe, my jsme vedle sebe seděli v dětském sboru Kantilena v Brně a známe se fakt strašně dlouho a dělali jsme řadu projektů a koncertů a tak myslím si, že ta chemie mezi náma funguje bezvadně a to je samozřejmě mezi zpěvákem a dirigentem velmi důležité.
2: A o to víc i ve chvíli, kdy se stovka hudebníků zavře s dirigentem do jedné místnosti a rozsvítí se červené světlo.
3: Člověk se na jedné straně může více koncentrovat na různé technické detaily než ve velkém operním domě při běžném představení, ale taky je daleko všechno, ten mikrofon, jak se říká, slyší všechno.
2: Na připravované desce zazní i hlas litevské pěvkyně Vidy Miknevičuté, dodává Černoch.
1: Při výběru toho repertoáru ona byla jasná volba, protože ona je dneska na světě jedna z těch úplně nejpřednějších, nejvýznamnějších zpěvaček, co se týče právě německé opery.
2: Album rozhlasových symfoniků s Pavlem Černochem vydá Suprafon příští podzim. Už teď se ale Sočr připravuje na zahajovací koncert jubilejní z té sezóny 24. září a také na koncert v rámci festivalu Dvořákova Praha. Ten bude 15.9. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Spálený jeho kolej Albertov a do Lysé za Jiřinkami, do Kolína za pantomimou nebo do Mladé Boleslavy za multižánrovým festivalem vás teď zve Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Jiřinkové slavnosti. Tak se jmenuje výstava, která až do neděle rozzáří výstaviště v Lysé nad Labem. Uvidíte ty nejkrásnější jiřiny a gladioly v nejrůznějších barvách. Květinová aranžma i inspirace pro zahrádkáře. Součástí akce je taky festival chutí a mezinárodní výstava bonsají a sujseky. A nebude chybět další doprovodný program, například vystoupení cymbálové muziky Petra Goričky Cymbálovka Vltava. Kolín ožije pantomimou, novým cirkusem, klauniádou i akrobací. 15. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Gasparáda nabídne na Karlově náměstí pestrou přehlídku nonverbálního divadla pro malé i velké. Vystoupí české i zahraniční soubory. Až do soboty 5. září vás čeká opravdu nabitý program. Projdi městem, projdi zážitkem. Tři brány, tak se jmenuje nový multižánrový festival, který do 19. září oživí staré město v Mladé Boleslavi. Začíná na nádvoří hradu programem pro neposedné děti, které čeká ukázka různých tanců a budou si je taky moct sami vyzkoušet. V dalších dnech přijdou na řadu hudba, divadlo, tanec, workshopy, výstavy i setkání se zajímavými osobnostmi. Těšit se můžete například na koncert Chris Cross a kapela z Gospel Voices, bubenický workshop nebo večera s cymbálovkou či na setkání s operní pěvkyní Dagmar Peckovou. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A taky vám přejeme hezké poledne. Za 10 minut uslyšíte polední zprávy s Lenkou Vokatou, po 12. hodinu příjemné muziky. K písničkám i dnes ráda přidám vaše vzkazy. Tak je můžete posílat do naší SMS brány nebo přes webový formulář.

Keže Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století. Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Senioři v Praze předali podvodníkovi zlato za téměř 5 milionů korun. Policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Oblačnou oblohu vystřídá později polojasno až skoro jasno s teplotami do 29 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Pražští kriminalisté vyšetřují podvod, při kterém neznámý pachatel připravil seniorský manželský pár o investiční zlato v hodnotě skoro 5 milionů korun. Na základě vymyšlené historky o nehodě seniori podvodníkovi předali několik kusů zlatých prutů o délce asi 30 cm. Policie žádá o pomoc veřejnost a především osoby, které obchodují se zlatem. Událost se stala 2. září na Žižkově, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
3: Případ kriminalistů z 3. policejního obvodu prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který v případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 10 let.
2: Závod Oldtimer Bohemia Rally letos nově zamíří kromě Mladé Boleslavy i do Českého ráje a na Kokořínsko. Akce se každoročně zúčastní desítky historických automobilů a motocyklů. Koná se příští víkend od 11. do 13. září.
4: Závody omezí dopravu ve městě. Nejvíc zasažené bude okolí muzea Škoda Auto a přilehlé silniční spojky s dálnicí D10. Po takzvané tangentě se bude jezdit pouze jedním jízdním pruhem. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
2: Česká šipkařská jednička Karel Sedláček vstoupí do pražského turnaje Evropské tour Czech Darts Open. Večer se v Letňanech utká se světovou 23. Australanem Hetou. Sedláček prošel na hlavní turnaj z kvalifikace a v rozhovoru mluvil o své formě.
5: Jak mentálně, tak i po ty sportovní se cítím jako dobře a za minulý týden vlastně se mě povedlo hrát fantastický výsledek, když jsem se dokázal kvalifikovat na finále světové série. Jo, forma je, ale tam samozřejmě se rozhodne až na místě a jak to tam všechno zapadá.
2: Zápas mezi Sedláčkem a Hetou začne přibližně ve 22 hodin.
1: Počasí.
2: Oblačnost později odpoledne a večer vystřídá polojasno až skoro jasno. V závěru večera se začne na severu kraje obloha opět zatahovat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 dejte pozor na 33. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce tam překáží paleta. V Praze na Rohanském nábřeží dejte pozor na nehodu 2 osobních aut. A ve Strakonické ve směru z centra přetrvává zdržení od Malé Chuchle. 15 až 20 minut se popojíždí k omezení v Lahovičkách. Levý pruh tam zabrali silničáři. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly polední zprávy a teď už jsou tu písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
6: I já vám přeji hezké poledne.
1: Písničky se vzkazem.
6: Jestli obědváte, přeji dobrou chuť a taky příjemný poslech muziky. Mám pro vás spoustu příjemné muziky a k písničkám ráda přidám vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány 90 01 04 přijímá vaše SMSky. Pište ve tvaru STC, mezera pak váš text a dejte pozor, ať se zpráva vejde do jedné jediné, ať k nám dorazí zpráva úplná. Když se chcete rozepsat, tak raději přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

0: Kdy hledáme signál.
1: Marek Ztracený z písní Originál. Na úvod písniček a vašich vzkazů mám tu první vzkaz, je to gratulace, protože když se podíváte do kalendáře, 4. zářijový den nám slaví Jindřišky, tak slavnostní den přejeme z Rakovníka všem Jindřiškám, píšete. Přátelé patří do seznamu nejcennějších darů do života, jsou naší útěchou a také těmi, komu se můžeme svěřit a otevřít svá srdce či sdělit svá tajemství. S těmito slovy Bible života dnes myslíme na vzácnou kamarádku paní Jindřišku Klauzovou. Naše milá Jindro, celou svojí osobností patříte mezi nositele a šiřitele upřímného porozumění, soucitu i osobní statečnosti. Jak vás to naučil život, co by nejlepší učitel. Bezplatně rozdáváte štěstí a lásku nejen v rodině, ale umíte naslouchat, potěšit i poradit. Proto si po právu zasloužíte, aby vás životem provázelo věrné zdraví, vedené za ruku pohodou a láskou a také nadějí i vírou, že všechno špatné se musí obrátit ve šťastnou přítomnost. A s velikou úctou k vám vše nejlepší přeji Janičky a Zdeněk z Rakovníka. Znám.

Láska umí víc, zpívala Lucie Vondráčková. Já s tím souhlasím. Dobrý den, píšete dál, prosím o zahrání k svátku písničku paní Jindře z Benešova. Hodně zdraví přeje Věra z Hradčan. No a my také gratulujeme zdraví vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unesete, paní Jindro.

0: vědět chceš.
1: Písničky se vzkazem.
2: Tak tedy pokračují na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy. Krásný a šťastný slunečný pátek, báječný víkend přejeme všem posluchačům. Jmeniny má dnes naše kamarádka Jindřiška Klausová z Benešova. Milá Jindřiško, posíláme kytičku ze samých čtyřlístků, kde jsme ukryli vzácné dary. Štěstí, lásku, něhu, radost, úsměv, spokojenost, zdraví, to ať tě všude provází a andělé tě chrání. To od srdíčka přejí dvě Jarmily.

Na kosmický vandr jsme se vypravili s Michalem Tučným a Zdeňkem Rytířem. Teď se vypravíme za dalším vaším vzkazem. Zdravím vás, Iveto a milé Jindřišce Klauzové. Z Benešova k svátku posílám kytici, ve které je zdraví, láska, radost, štěstí a pohoda. Taky stálý úsměv a vše nejlepší přeje Anička z Kutné Hory.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: O muzice a o životě si budem tentokrát povídat s hudebním publicistou a saxofonistou Honzou Vedralem. Mimo jiné prozradí, jak těžké je psát knihy o velkých hvězdách i o

0: Písničky se vzkazem.
1: Kapela Lucie z písní Daniela, ale Jindřišky slaví svůj sváteční den, takže zahrajeme Jindřišce Klausové k svátku. Hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí Květa, Roman a Jirka.

Láska má je zákon, zpívala Iveta Bartošová. Minutu máme po půl jedné, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy a posloucháte písničky, ke kterým přidávám vaše vzkazy. Paní Jindře Klauzové k svátku posíláme v přáníčku, aby štěstí vaše bylo, nic zlého vás netrápilo. Ať vás provází dobrá nálada, trable hoďte za záda. Hodně zdraví přejí Stáňa a Alča.

0: písničky se vzkazem.
1: Nikde bloudit nemusíte, zůstaňte s námi s písničkami a taky s vašimi vzkazy. Přeji krásný zatím slunečný pátek a pohodový víkend vám do studia i všem posluchačům, napsala Veronika z Rakovníka. No a protože dnes se mají svátek Jindřišky, tak bych chtěla nechat zahrát Jindře Klausové a přeje vše nejlepší.

Písničky a vaše vzkazy pokračují. Co tu od vás ještě mám? Iveto, prosím o hudební dárek pro všestranně šikovnou babičku Jindřišku. Přeju zdraví, pohodu, spokojenost a všem prima víkend, napsala babi Jarka Skladna.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Preeklampsie představuje pro těhotné závažný problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte.
2: Hrozně se mi ulevilo, protože jsem věděla, že jsem nějakým způsobem zajištěna já i miminko.
1: Jaké jsou hlavní varovné příznaky rozvinuté preeklampsie a jak se objednat na preventivní screening s paní doktorkou Hanou Belošovičovou?
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Minutu máme po 15:45. Ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Iveto, prosíme zahrát písničku pro Jindřišku Klauzovou. Vše nejlepší a hodně zdraví k svátku jí přejí Hela a Milátka Bukovské z Kutné Hory. A gratulujeme i my.

Prý se tomu říká láska, zpívala Lenka Filipová. Když se dívám na hodiny, tak za 10 minut tu budeme mít už 13. hodinu další zprávy s Lenkou Vokatou a vracející se plísně na nohou dneska proberou v pořadu Veselé a zdravě paní doktorka Kateřina Zeithamlová společně s Patrikem Rozehnalem a pochopitelně i s vámi už po 13. Já vám přeju krásný páteční den, hezčí víkend a samozřejmě zítra se těším.

Víte, že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
1: Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Reaguje tak na události v okolních zemích. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Oblačnou oblohu vystřídá později polojasno až skoro jasno s teplotami do 29 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Jako příklad uvedl Německo.
2: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
2: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
4: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
2: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Provoz vlaků na trati v Libici nad Cidlinou na Nymbursku je zastavený. Důvodem je poškození sběrače lokomotivy a trakčního vedení. Mezi Velkým Osekem a Poděbrady je zavedená náhradní autobusová doprava. Podle údajů na webu Českých drah potrvá omezení podle předběžného odhadu do 14 hodin. Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestných činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení. V městě si Křivcoudov na Benešovsku začaly oslavy 750 let od založení. Lidé můžou ode dneška navštívit retro výstavu s názvem Jak se žilo v Křivcoudově. Hlavní oslavy s hudebním a kulturním programem se konají zítra. Pokračuje organizátorka Jindra Svitáková.
5: My začneme na náměstí, protože tam v 10:30 odhalujeme desku pamětní zdejšímu rodákovi Josefu Adriánovi, který byl členem odbojové organizace Prstýnkáři a byl popraven v roce 1943 za vlastně nacistické okupace. Sport.
1: České basketbalistky se dnes po 12 letech vrátí na světový šampionát. V Berlíně nastoupí ve 8:45 večer proti Itálii. Počasí. Oblačnost později odpoledne a večer vystřídá polojasno až skoro jasno. V závěru večera se ale začne na severu kraje obloha opět zatahovat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D10 je mezi 3. a 33. kilometrem směrem na Turnov pravý jízdní pruh kvůli údržbovým pracím uzavřený. Na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru na D1 stojí odstavené porouchané osobní auto. V Praze v Černokostelecké ulici dejte pozor na nehodu nákladního auta s osobním. A na jižní spojce směrem na Černý most čekejte silný provoz. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den, Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
6: to ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
7: No.
6: Nechávám vyvětrat jenom.
7: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
6: Ano, jen ho řekněte.
7: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
6: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchyní, to víte?
7: Ne.
6: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. To téma dnešní zní tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtu na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejtamová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní, zejména na nechtech, může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo
3: tak
0: jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejtamová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Jirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. Aha. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělíš?

0: sedí.
1: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak, ano, a v tom tráví celý den.
0: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě, a to jsou lidé na stavbě, třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
1: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
0: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
1: Já
0: jestli
1: taky.
0: By někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
1: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň. Tak...
0: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
1: takže
0: než na té noze.
1: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
0: Já,
1: říct.
0: Ano, samozřejmě, a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
1: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástín.
0: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je, a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nechty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
1: Keratolytické různé, co?
0: Různé tekutiny, aha, a tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtovému lůžku.
1: Oni vás polijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
0: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
1: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
0: No proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
1: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdhamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cejdanovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, u palce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoct, koušela jsem i odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se.
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo.
2: Ne.
0: Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovsk. Již léta mám potíže s plízní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštelé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to masku, teď používám kapky Exoderil. Mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky. Takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra. Děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cejdanové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově. Chodím za ní každý druhý den. A tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce doslova. I na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám váš pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili jsme spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea. A potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku? Dívali jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, ale je třeba asi přečíst, co v tom je,
1: protože ty volně...
3: 0% aluminium, a tady to je pudr, a toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to něco...
3: A to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: osvěží
0: léčili
1: obuv,
0: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné. strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím.
4: A chce spát.
1: Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtanovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: A oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Karel. Já mám takový dotaz. Já mám na tříletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstne, ale jenom na palčíku nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou, jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nohy.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň, a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: Se toho nezbavila.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísni.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček.
1: No.
4: Řepíček. Spaří to. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to, a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horký nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl. Opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou, a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy
1: no,
0: konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby sypral pravidelně ponožky a měnil, aby
0: asi
1: boty vydezinfikoval. To
0: nebo?
1: Asi není potřeba,
0: dobře.
1: To klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTube kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdalovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poškození sběrače lokomotivy a trolejí přerušilo provoz vlaků u Libice nad Cidlinou. Za rok povinně skončí klasické známky na vysvědčení prvňáčků. Dnes bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty naměříme do 29 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. V Libici nad Cidlinou došlo při jízdě vlaku k poškození sběrače lokomotivy a následně taky troleje. Provoz na trati je teď přerušený. Mezi Velkým Osekem a Poděbrady jezdí náhradní autobusy. Rychlíky Krakonoš mezi Velkým Osekem a Prahou jedou odklonem přes Kolín a vynechávají Poděbrady a Nymburk. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
2: Ten případ se vyšetřuje jako mimořádná událost, poté se začne s opravou. Mám teď aktuální informaci, že ke 14. hodině by měl být to trakční vedení opravené a měl by se obnovit provoz.
0: Přesně za rok začne platit plošný konec klasických známek na vysvědčení žáků prvních tříd. Stále více základních škol tu už ale dělá a prvňáci tak mají místo známky na vysvědčení slovní hodnocení. Podle ředitele základní školy Hans Palka na Praze 6 Ondřeje Bárty to přináší řadu psychologických i pedagogických výhod.
3: Rozdíly mezi dětmi se prohlubují a my jako škola chceme každému žákovi i jeho rodiči dát co nejobjektivnější zprávu o tom, kde se nachází, co už mu dobře jde a v čem se může zlepšovat.
0: Houbaři v Česku začínají po deštích nacházet první houby. Zatím rostou hlavně žampiony. V dalších dnech by se mohly přidat taky chřiby nebo lišky. Záležet bude na tom, jestli bude dál pršet. Na většině území republiky má podle předpovědi pršet i zítra. Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o více než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek. Sport. Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menšík prošli na US Open do třetího kola. Bousková porazila ve dvou setech Britku Dartovou, Bartuňková zdolala ve třech sadách Němku Marijovou a Menšík vyhrál nad Rakušanem Rodionovem ve čtyřech setech. Ve dvouře naopak končí Kateřina Siniaková, která prohrála ve třech setech s Japonkou Osakovou. Počasí. Převládá polojasno až skoro jasno, později večer se bude zatahovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 26 až 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od sjezdu na Strašnice k Europarku. Se silným provozem počítejte také v opačném směru na Štěrboholské spojce od Běchovic k Europarku. Na Praze 4 v Michli se ve Vyskočilově ulici srazilo osobní auto s autobusem. Pravý jízdní pruh je ve směru na Krčné průjezdný. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
4: Pohodový pátek s námi.
1: Středočeské odpoledne.
4: Už za chvíli se dozvíme, kde dávají divadelní premiéru tango. Pozveme vás do festivalové poetické Kutné hory i na víkend s pražskými trolejbusy, které slaví 90. Olga Lounová, Michal Hrůza a Marika Gombitová zaspívají písničky, které nestárnou.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Tango, tak zní název inscenace, kterou pražská scéna činoherního klubu zahajuje svou novou divadelní sezonu. Už dnes ho v premiéře uvede. Absurdní drama z prvky komedie představuje jednu rodinu, kde se střetávají generace, různé představy o svobodě a taky pravidlech. Více už v reportáži Sabiny Vosecké.
1: Příběh jedné rodiny, kde má každý člen různé názory na fungování světa. Absurdní drama, kterým činoherní klub zahajuje novou divadelní sezónu.
2: Na místa, všichni na místa. A co? Experiment začíná.
3: Vlastně my jsme generace, která v 90. letech bojovala za to, aby vlastně liberální humanismus a tak, ale docela vlastně, aby se překračovaly určité hranice a tolerovali se lidi navzájem.
1: Říká představitel umělce a performera Stomila, herec Petr Hájek.
3: Dneska se spíš ukazuje, že lidi za těma hranicema té svobodě moc neumí žít. Za mě potřebují buď nějaký algoritmus sociálních sítí, anebo rovnou diktátora.
1: Polský dramatik, spisovatel a publicista Slavomír Mrožek napsal text už v roce 1964. A to hned potom, co se rozhodl nevrátit z cesty do Itálie zpět do rodného Polska.
4: Ta hra mě mimořádně oslovila tématem kulturních válek.
1: Doplňuje režisérka inscenace Gabriela Gabašová.
4: V podstatě v dnešní době je strašně snadné se pohádat i u vánoční večeře kvůli rozdílným světu názorům a myslím si, že právě proto to je důležité, tato témata prostě vytahovat, otvírat.
2: Proč jste mi nic neřekli, kdyby to viděl, postanovil bych se, aby tady bylo ticho. Rodinu!
1: Absurdita a prvky komediálnosti se odráží taky v kostýmech. Diváci se můžou těšit taky na Zuzanu Bidžovskou, Vasila Friedricha nebo úplného nováčka činoherního klubu Prokopa Zacha. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne, páteční vydání. Už v 17 hodin začíná Ortenova Kutná Hora. Festival každý rok připomíná významného básníka a kutnohorského rodáka Jiřího Ortena. Město proto na celý víkend ožije poezií, literaturou, hudbou i výtvarným uměním. Kromě autorských čtení nebo koncertů plánují organizátoři taky třeba vyhodnocení tradiční soutěže mladých básníků. O festivalu si kolega Michal Trnka povídal s Vlastislavem Navrátilem z pořádajícího klubu rodáků a přátel Kutné Hory.
1: Ortenova Kutná Hora se letos zapíše do historie už po 33. Co pro ten letošní ročník je nejdůležitější a co jste si vlastně pro návštěvníky připravili?
2: Ten festival je třídenní. V letošním roce máme radost, že v sobotu bude koncertovat v katedrále v Sedlci soubor Schola Gregoriana Pragensis a v neděli dopoledne v 10 hodin v budově Kutnohorské knihovny vzdáme poctu Alfredu Strejčkovi, dlouholetému kolegovi vlastně na Ortenově Kutné Hoře, který stál u zrodu festivalu na začátku 90. let. A snad ještě můžu zmínit jednu věc. Tradičně máme krásnou výstavu fotografií, kterou připravil Mirek Perny a letos to bude výstava Kevina Tona ve Spolkovém domě.
1: Jednou z tradičních součástí festivalu je i soutěž mladých básníků. Kolik mladých autorů se přihlásilo?
2: Letos byl zájem mladých lidí o soutěž enormní. Zpravidla jsme mívali tak 70-80 příspěvků ročně, letos jich přišlo 163 a většina podle naší zkušenosti na ten festival také přijede, takže se těšíme, že si užijou s námi ten bohatý program, který je pro mladé básníky připraven. Třeba literární seminář, autorská čtení a dva klubové večery, kde se představí špička naší mladé poezie.
1: Ta soutěž už má svou tradici a v minulosti mimo jiné pomohla upozornit na řadu zajímavých básnických talentů. Setkáváte se s některými z oceněných autorů na festivalu třeba i po letech?
2: No, určitě setkáváme. Jedním z těch oceněných laureátů soutěže Ortenova Kutná Hora, který obdržel i cenu Jiřího Ortena, takzvaného velikého Ortena, je Honza Těsnohlídek, který vlastně už spoustu let předsedá porotě a také dělá dramaturgii té Mladé linie. Můžu zmínit třeba i Radka Malého, který je členem poroty. Těch jmen je celá řada, Marie Šťastná, například Sára Vybíralová.
1: No a já ještě doplním, že kompletní program festivalu Ortenova Kutná Hora najdou naši posluchači na webových stránkách klubu rodáků a přátel Kutné Hory. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Na Českém rozhlase Střední Čechy teď jedna oslava. Pražské trolejbusy letos slaví 90 let a oslavy vyvrcholí už tento víkend, tedy 5. a 6. září, nabitým dopravním programem. Historické vozy se objeví přímo na pražských trolejbusových tratích a v sobotu bude navíc otevřená garáž v Řepích. Co všechno tam můžete vidět a čím se můžete svést, to už probereme s Krištofem Jiříkem. Hezký den, Krištofe.
2: Pěkný den. Na své si přijdou hlavně fanoušci historické dopravy. V sobotu vyrazí na trasu linky 51 mezi zastávkami na Pískách a na Santince. Například Tatra 100, Škoda 8 TR nebo Škoda 14 TR. Na lince 59 mezi terminálem 3 a nádražím Veleslavín pak budou jezdit třeba Škoda 9 TR, 24 TR a 15 TR. A v neděli se historické trolejbusy objeví taky na linkách 52 a 53.
1: Už jsme naznačili, že zítra bude taky otevřená garáž v Řepích. Co tam návštěvníky čeká?
2: Od 10 do 4 hodin odpoledne si budou moct lidé prohlédnout zázemí, odkud běžně vyjíždí pražské autobusy a trolejbusy, tedy místa, kam se cestující za běžného provozu nedostanou. Samozřejmě budou připravené i ukázky různé techniky a další doprovodný program.
1: Tak to byl Krištof Jiřík s pozvánkou na víkend, kdy se v Praze bude slavit 90 trolejbusů v metropoli. Díky, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Žalobci neposkytli sněmovní komisi spisy ke kauze Dozimetr, ta se proto obrátí přímo na soudy. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a po ránu bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze Dozimetr. Dnes to oznámil její předseda Jindřich Reichl z SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michaelem Rendlem. Podle schváleného mandátu by své závěry měla předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne i kvůli chybějícímu spisu. Dodal, že komise se teď obrátí na soudy.
2: Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisu oběma příslušným soudům. Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
1: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy hrobky nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolnosti úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Pražští kriminalisté ve spolupráci s kolegy ze Slovenska a Rumunska objasnili květnový výbuch bankomatu v Kunraticích. Pachatelé z něho odnesli přes 300 tisíc korun a způsobili celkovou škodu přes 900 tisíc. Policie zadržela v Rumunsku 3 cizince, kteří po útěku z Česka pokračovali v trestné činnosti i v Bratislavě, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Celkem jsou tedy zadrženy 3 osoby, a to cizinci ve věku 30, 33 a 36 let, kteří jsou v současné chvíli ve vydávací vazbě v Rumunsku, odkud budou v rámci extradice převezeni na Slovensko a poté poputují po odpíkání trestu do České republiky, kde jsou podezřelí ze spáchání trestného činu krádeže a poškození cizí věci.
1: Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti Truth Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve stejném příspěvku taky znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra ráno převážně zataženo a na jihovýchodě bude ještě doznívat déšť. Během dopoledne srážky ustanou a bude proměnlivá oblačnost. Později odpoledne a večer očekáváme na řadě míst vyjasňování. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na výjezdu z Prahy směrem do Příbramy se zastavuje u sjezdu na Lipence. Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se omezení projíždí pouze jedním pruhem. Celé je to zhruba na půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Střední Čechy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
4: Krásné páteční odpoledne všem.
0: Středočeské odpoledne.
4: Počasí na první zářijový víkend i další dny už za okamžik předpoví meteorolog České televize Michal Žák. Zavítáme do vylepšeného zámeckého parku v Kosmonosích a Martin Písařík se bude snažit zjistit, jak je to s vodou, vrbech, velbloudů. Osvěží písničky, které nestárnou Petry Janu, Jiřího Bareše, Petra Nadě a Hany Zagorové.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: prací ve středních Čechách.
1: Už zdravím meteorologa České televize Michala Žáka. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne přeju.
1: Jaké počasí dnes máme?
2: Tak máme aktuálně převážně polojasné, někde i skoro jasné nebe. Jen přechodně může být i oblačno, ale to opravdu jenom krátce. Celkově ten ráz už je teď sluneční a je teplo. Teploty většinou mezi 24 a 28 stupni. Na druhou stranu to místy fouká trošku citelněji od západu až jihozápadu.
1: Co se očekává dál a v noci a zítra?
2: Tak do večera se to výrazně měnit nebude, zůstane tedy slunečno, teplo, místy větrno, večer vítr částečně zeslábne. V noci ale přijde změna, od severu se zhruba kolem půlnoci začne zatahovat a přidá se déšť, výjimečně i bouřky. K ránu pak začnou srážky od severu ustávat a teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra přes den bude ráno ještě zvětšená oblačnost v jihovýchodní polovině kraje s doznívajícím deštěm, ale to opravdu pouze ráno. Kdo tedy vstane později, řekněme tak kolem té 8. 9. hodiny, tak už bude i na jihu, jihovýchodě mít bez deště a v průběhu dne nás čeká už proměnlivá oblačnost. Později odpoledne a večer se na řadě míst bude zcela vyjasňovat a teploty zítra vystoupí na 20 až 24 stupňů. Vítr mírný, přechodně až čerstvý od západu až severozápadu.
1: Jaká bude podle vás neděle?
2: Neděle bude slunečná, jasná až polojasná, ráno výjimečně s mlhami. No a teploty budou v noci nižší než v noci na zítřek, právě díky té malé oblačnosti a slabšímu větru. Klesnou na 11 až 8 v údolích až k 5 stupňům, což ale tedy trošku více odpovídá září než ta noc na zítřek z hlediska teplot. No a přes den v neděli naměříme teploty mezi 19 a 22, což na tom slunci bude docela příjemné.
1: A ještě prosím závěrem prozraďte, jaké počasí nás bude provázet v dalším školním či pracovním týdnu.
2: Tak zpočátku bude poměrně slunečno a teplo až horko, nebo velmi teplo, v úterý až 30 stupňů, ale pak přijde studená fronta se srážkami a opětovným ochlazením. Takže od středy denní teploty většinou tak někde mezi 16 a 21 stupni.
1: Děkujeme za informace, hezký víkend.
2: Vám také, naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Snad

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Páteční středočeské odpoledne je v plném proudu. V Kosmonosích u Mladé Boleslavy slavnostně otevře vedení města zítra odpoledne ve 14 hodin opravený zámecký park. Nový je kromě stromů taky zavlažovací kamerový systém, lampy nebo například několik metrů vysoký vodopád s jezírkem. Lidé můžou areál navštěvovat od začátku července.
1: V parku je i plno dětí, které jsou tady s paní učitelkou. Čtvrtáce paní učitelka.
2: Paní učitelka Týna.
1: Paní učitelko Týno, jak se vám líbí opravený park?
2: Moc se nám líbí, jsme z něho nadšený, koukali jsme na celou přestavbu celý rok, protože jsme měli třídu z okny do něj, takže jsme to sledovali úplně online.
1: Co konkrétně třeba vás zaujalo nejvíc?
2: Nejvíc ten vodopád, co tam máme, ta voda tam vyloženě chyběla.
1: Děti se tady hlásí, holčičky. Co vám se líbí v tom parku nejvíc?
3: Asi taky ten vodopád.
4: Ten vodopád je nejhezčí, ale potom i ty kytky, co tam jsou.
1: Kamarád,
4: ze mě tak? Taky kytky a vodopád taky.
1: A chodíte si tam někdy hrát?
4: Jo, chodili jsme. My jsme s babičkou šli.
5: No, je to krásný a líbí se mi taky, že tam je to nový hřiště.
1: Obyvatelka Kosmonos paní Dáša, vy jdete zrovna s Majdou, s Jezevčíkem venčit. Jsme tady v parku. Co říkáte tomu, jak je opravený?
6: No, je nádherný. Vodopád. Vůbec všechno je to nádhera, no. Rádi tam chodíme.
1: Vedoucí správního odboru městského úřadu Kosmonosy Michal Šimon. Ano. Vpravo zámek, teďka jsme přímo nad vodopádem.
7: Historicky tady byl, ale v posledních 40 letech to tady bylo pouze jenom zarostlá houština.
1: Já bych dole to jezírko tipnul možná nějakých 10x5 metrů. Křišťálově čistá voda, nějaké ryby.
7: Nepočítáme.
1: Druhou dominantou je prohlubeň, tam bude také voda?
7: Ne, tam to zůstane takto, tam víceméně je to taková reminiscence toho štěrku, že tam kdysi voda byla.
1: Je tam i loď?
7: To autorem je pan sochař Zdeněk Legner, takže trošičku to má opravdu takovou tu reminiscenci toho původního.
1: Další hlavní stavební prvek je tato mohutná zeď, která je přibližně v polovině parku. Je tady i spousta nových stromů.
7: Je to cirka 60 stromů, je tady nově vysázených, je tady udělána dendrologická stezka.
1: Nové jsou tady kromě jiného i mlatové cesty a lampy veřejného osvětlení. Finančně se na opravě podílel i nadační fond Škody Auto. Pokračuje jeho mluvčí Kristýna Červinková.
8: Vznikly tady také nové retenční nádrže, které zadrží vodu, se kterou se potom následně v parku hospodaří. A park je také daleko více přístupnější obyvatelům, kteří třeba jsou handicapovaní, nebo tatínkům a maminkám, které mají kočárky, aby tady mohli lépe trávit volný čas.
1: Radnice zaplatila za rekonstrukci i s dotacemi okolo 50 milionů korun. Z Kosmonos Radek Duchoň, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Pavla Vítka.
1: O muzice a o životě si budem tentokrát povídat s hudebním publicistou a saxofonistou Honzou Vedralem. Mimo jiné prozradí, jak těžké je psát knihy o velkých hvězdách i o vlastním dědečkovi.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Středa české odpoledne vrcholí. Martin Písařík dnes zabloudí za velbloudy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu strednicechy.rozhlas.cz. Pátečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na slyšenou po 17. hodině. Za chvíli už se spustí Humoriáda s Patrikem Rozehnalem a Václavem Knopem. Bavte se a mějte se dobře.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Maloobchodní tržby v červenci opět rostly. Meziročně se zvedly o necelých 5%. Obnovená naučná stezka mezi lesoparky Vojtěch a Lipavka v Příbrami má nové informační tabule. Zítra čekejte oblačno až zataženo a po ránu bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlily meziroční růst na 4,8%. Rostou tak už 32 měsíců v řadě, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se tržby v červenci zvýšily o 0,6%. Pokračuje vedoucí oddělení statistiky obchodu dopravy a služeb ČSU Jana Gottwaldová.
2: Tržby se zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu.
0: Lidé v Příbrami můžou používat obnovenou naučnou stezku mezi lesoparkem Lipavka a lesoparkem Vojtěch. Na trase přibyly nové informační tabule a mobiliář. Obnova stezky stála více než 1 milion korun, říká starosta Příbrami Jan Konvalinka za ANO.
3: Celkově je tady nových 31 laviček, 15 odpadkových košů, 14 informačních panelů. Je tady stojan na kola a jsou tady dokonce dvě i hřiště, což je takový nový interaktivní způsob, jak se zabavit přírodě prostřednictvím moderních technologií, řešit různé otázky.
0: Za zapálení partnerky a další činy uložil soud Jiřímu Junkovi 21 let vězení a následnou detenci. 24-letý muž se přiznal, že po několika měsíčním týrání svou přítelkyni polil benzínem a zapálil v pražském bytě. Podle nepravomocného rozsudku je Junek vinný i z týrání zvířat, znásilnění, nebezpečného vyhrožování nebo ze zdrogování nezletilé dívky. Podle znalkyně náprava muže se sadistickými sklony téměř nemožná. Popálené dívce, která se sama uhasila a přežila s trvalými následky, má Junek zaplatit za způsobenou nemajetkovou újmu 2,5 milionu korun. Druhé týrané ex-přítelkyni má uhradit dalších 600 tisíc korun. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změn teprve připravuje.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra ráno převážně zataženo a na jeho východě bude ještě doznívat déšť. Během dopoledne srážky ustanou a bude proměnlivá oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ve Kbelské směrem do Hloubětína se táhne kolona už z Cínovecké od sjezdu na Čakovice k nájezdu do Mladoboleslavské. Překáží tam porouchané osobní auto. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne kolona od sjezdu na Vršovice až za Europark na Štěrboholskou spojku. Celé je to zhruba na půl hodiny pro osobní auta. Jižní spojka ještě jednou, tentokrát směrem na Smíchov, tam se zastavuje u sjezdu do Vídeňské. Kolona pokračuje až na Barandovský most. Počítejte se zdržením asi 15 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: my jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kdy nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
3: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
1: Humoriáda.

0: Moriáda začíná. Patrik Rozenal vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. Budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusný pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí, to je pojďtej. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule, jaký to hnusný patvar.
3: Čoký patvar?
2: Hnusný patvar. Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne, koulíne.
2: Na počátku všeho byla krychle.
3: Koule.
2: Krychle.
3: Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím vás?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulím a je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, tam má taky takový vykoulený vouči a obouči, má namaulouvaný. Co se nás stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je bájsný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: krychle. Já jsem říkal, koule, tak jsem říkal, že jsem krychle, aby jste
3: krychle. Tohle blbost, víte.
2: Co je blbost, krychle nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako vy, to je ošklivej pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechcete potom.
2: Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Ano. Osobně jste je viděl v divadle, teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo, Karlín na Václavské náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo.
1: Ano, tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl v Turnově ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí, jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslejte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

Ještě písničku, stokrát.

slavnosti Česka. Představujeme vám významné

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat, přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
2: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
1: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
2: Ale sice už to je asi 50 let.
1: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu. Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
3: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
1: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové.
5: Dobrý den.
4: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
1: Dobře, tak taky ho máte mít tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Rádio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. Ta frekvence mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, té diskografie, té gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřiny jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel.
4: Ty děti pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Dobrý den, vy jste si objednával pizzu?

0: tady trošku slumím, cože?
1: Co jsi objednával pizzu?
0: No, jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
1: Ne, s feferonkama.
0: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
1: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Kvůli carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. Úplně jasný, ne?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru, tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
5: Ne.
4: Václav Knop?
5: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
4: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
5: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru, řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom špatně není.
4: No.
5: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo.
4: To si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má. Jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
5: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
4: Ano.
5: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ono to totiž není jednoduchá záležitost, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
4: Trošku toho herectví, které v sobě mít, že to
5: samozřejmě,
4: musí být herectví,
5: samozřejmě,
4: to
5: zvládne. Protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
4: Ten cit.
5: A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo. A když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
4: není
5: nedojde.
4: Není to k uvěření.
5: Tak.
4: Co uměla inteligence?
5: Zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
4: Oni říkají, že ona se učí,
5: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
4: Chybí ty parádičky.
5: Ty parádičky, protože každý z těch herců, který jsou...
4: Má jiné,
5: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
4: No jo, ono to může být i takhle.
5: Ano.
4: Že si řeknou a dost.
5: No hejte se, mě je...
4: Co já bych tam chodil, jo, tam pošlu svůj hlas.
5: Mě je kolik jo. Je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, vlastně. Jak dlouho vydržím, tak ho tady to máte.
4: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, anebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu 6. den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Poslechu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete, Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády, a vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdíla jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se si bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím. Já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Svalou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klop asi ví, o koho je Patrikou.
1: Ano, taky ano.
2: A ona mi společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listině nad Labem. A víte, že ten tandem se poved?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte. To je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: My děkujeme za zavolání, ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bčko.
1: Potřeboval jste Bčko? Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr Zahloty a vyšla by si pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to. Mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel, jak rota na manévrech. Nakonec škyt a zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě, no, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
7: Ano.
3: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla? Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti. Hrála v divadlech.
7: Do konce života.
3: Prostě do konce života.
7: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknách. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček. Zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900 telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
1: dobře.
2: Radek, stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roman Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. A dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si jej s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, ano, je mi to ano, jasné. Ano. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
2: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
3: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž. Humoriáda.
1: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
4: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
1: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
5: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na aplikaci Signal. Začíná festival Ortenova Kutná hora, který připomíná básníka Jiřího Ortena. Zítra čekejte oblačno až zataženo a po ránu bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Na některé účty v aplikaci Signal útočí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí hekři napojení na Rusko. Cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatele se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Od dneška až do neděle bude Kutná hora patřit festivalu Ortenova Kutná hora. Akce i letos připomene básníka Jiřího Ortena, který se ve městě narodil. Tradičně je festival spojený také s vyhlášením výsledků soutěže mladých básníků, do které se letos přihlásilo přes 160 účastníků. 33. ročník nabídne výstavy, koncerty nebo literární seminář pro mladé návštěvníky, říká jeden z organizátorů Vladislav Navrátil.
3: V sobotu bude koncertovat v katedrále v Sedlci soubor Schola Gregoriana Pragensis a v neděli dopoledne v 10 hodin v budově Kutnorské knihovny vzdáme poctu Alfredu Strejčkovi, dlouholetému kolegovi vlastně na Ortenově Kutné hoře, který stál u zrodu festivalu na začátku 90. let.
2: Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuální vysokou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. Ta ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi USA a Íránem. Pokud však vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Kavor.
4: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů. Sport.
2: Kanoista Václav Chaloupka poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati ve Vers-sur-Marne dnes zvítězil o 16 setin sekundy před lídrem seriálu Žigoulinem Hočevarem. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno a od severu se ale kolem půlnoci zatáhne a přidá se déšť. Nejnižší teploty klesnou na 13 stupňů a počasí na zítra ráno převážně zataženo a na jihovýchodě bude ještě doznívat déšť. Během dopoledne srážky ustanou a bude proměnlivá oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem a v Holešovičkách směrem do centra se táhne fronta od Bukovky do Nové Povltavské přes Blaňku. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Den v kraji s Pavlem Kučerou.
0: Vydeřené páteční odpoledne i dál.
1: Den v kraji.
0: Dnes vás vezmeme za rybáři na Orlík, na Den horníků ve skanzenu Majrau a na projížďku pražskými trolejbusy. Písničky, které nestárnou, zahrají Xindl X, Krištof a Butty.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Petra Vališová pro vás připravila souhrn událostí 4. září.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré páteční odpoledne. Vltavskou kaskádu začnou vodohospodáři poprvé v historii doplňovat vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly zajistí právě voda ze Slap. Podrobnosti k tématu už po písničce. Dnes došlo v Libici nad Cidlinou při jízdě vlaku k poškození sběrače lokomotivy a následně taky troleje. Provoz na trati byl asi na 2 hodiny přerušený. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky byl provoz na železniční trati mezi Velkým Osekem na Kolínsku a Poděbrady na Nymbursku obnoven kolem 14. hodiny. Pražský dopravní podnik dokončil přestavbu křižovatky Légerovy a Vinohradské ulice a rekonstrukci přilehlé tramvajové trati. V sobotu ráno se tam vrátí tramvaje mezi stanice Muzeum a IP Pavlova. Křivsoudov na Benešovsku slaví 750 let od svého založení. Dnes byl otevřený místní soukromý skanzen. Hlavní oslavy jsou naplánované na zítřek. Činoherní klub v Praze dnes zahajuje novou divadelní sezónu premiérou Tango. Hlavní role v absurdním dramatu z prvky komedie připadly Zuzaně Bidžovské, Vasilu Fridrichovi nebo Ivanu Hájkovi. Inscenace vznikla v režii Gabriely Gabašové.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně. Říkala

0: I v pátek je s vámi Český rozhlas Střední Čechy. Vodohospodáři dnes pravděpodobně začnou poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je totiž zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a nemůže už jít níž pod kritickou hranici. Hydrologická situace komplikuje život nejenom vodohospodářům a energetikům, ale i rybářům.
1: Tři rybáři přímo u vody, tamhle před námi je vidět elektrárna Orlík. Hladina je o 15 metrů nižší, než je normální stav. Je to nějaká výhoda, že je míň vody pro chytání ryb?
2: Absolutně ne, je to spíš na západu.
1: Rybář Petr.
2: Protože ryba nesnáší velký změny tlaku a jde po vodě nahoru. Takže tady moc ryb uhráze není.
1: Takže nedá se říct, že by ty ryby byly jakoby zahuštěnější, když
2: ne, absolutně ne, absolutně ne. Když klesá voda, tak ryba má tendenci jít proti proudu nahoru.
1: Váš kolega, kamarád Jindra.
3: Občas se tady ryba chytne.
4: To je jenom cejní a malý kapři.
1: Cejní a malý kapři, říká kolega. Dá se odhadnout, jaká je teďka ještě tady, když se koukneme na prostředek, jaká je tady hloubka?
3: No kolem 50 metrů tu je.
1: Váš pan kolega, viděl jsem, že už dneska taháte několikrát.
5: No, dvakrát, ale úspěch žádnej. No.
1: A rybář Honza.
5: Nějak si nechce z vody. No.
1: Jo, takže byl záběr, ale nevytáhl jste rybu.
5: Ta ryba byla i těžší, ale spadla. No.
1: Loď má u břehu i chatař Pavel. Hladinu sleduje pravidelně.
6: Za měsíc klesla kolem 4,5 metru.
1: Co to je za loď?
6: No, takový člun je to.
1: A na co ho používáte? Na ryby?
6: No, jenom ne. To je jenom na provízky s mnoučatama, nebo to. Má to malý motor, takový. Sejdeme projet, když je na benzín teda, no.
1: Povodí Vltavy kvůli hydrologickému suchu sníží odtok z Orlické přehrady. Začne nově upouštět slapy. Pokračuje generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
7: Ten průtok je důležitý z toho důvodu, aby byl dostatečný pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajišťování odběru vody z vodního toku, pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod a tak dále.
1: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane příští týden. Bude týdně až 1,5 metru. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
1: Takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie.
0: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
2: My jsme zjistili, že dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
0: Viktor Kočka z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
3: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů.
0: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
3: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
0: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Naladili jste si Český rozhlas Střední Čechy. Ve středu 9. září si po celém světě připomeneme nebezpečnou a náročnou práci horníků. Hornický skanzen Majrou ve Vinařicích u Kladna oslaví tento den v předstihu, a to už zítra. O programu, který návštěvníky čeká, si teď víc povíme s vedoucí provozu skanzenu Lucí Cirkvou Chocholovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Jak to bude zítra u vás ve skanzenu vypadat? Co všechno máte připraveno?
1: Program bude velmi bohatý a bude pro všechny věkové kategorie. Na pódiu vystoupí dechový orchestr Miroslava Kopty, dále country folková skupina Gledli SV a v průběhu celého odpoledne budou připravené jízdy na různých typech úzkorozchodných drah, šlapací drezíny, pro návštěvníky bude otevřená kovárna s ukázkou tradičního kovářského řemesla, budou zde báňští záchranáři představovat svoji techniku a také dobrodružné aktivity v prostorách cvičného důlního pracoviště.
0: Dostanou se zájemci i pod zem?
1: Pod zem se na Kladensku bohužel nikdy nedostanou, nicméně máme právě otevřený ty prostory cvičného dolu, které sloužily báňským záchranářům k cvičení vlastně v reálném prostředí důlního pracoviště. Takže je to velmi věrné a tam se vlastně návštěvníci všichni dostanou.
0: Těžba uhlí na Kladensku skončila v roce 2002. Většina dětí a teenagerů slyšela o dolech jen z vyprávění. Mají vůbec představu o tom, co všechno práce horníků vyžadovala?
1: No, máte skutečně pravdu v tom, že už je to poměrně dlouhá doba a nám se často stává, že při vzdělávacích programech právě děti, ta nejmladší generace, už ani vlastně to povolání horník, ani to ten význam, to slovo horník neznají. Často nám říkají, že právě v tom byla pracovali důlníci, takže my se věnujeme takové světové činnosti.
0: Nakonec ještě zopakujme nebo připomeňme, kdy akce začíná, jak se k vám zájemci nejlíp dostanou, případně jestli je kde zaparkovat.
1: Akce začíná ve 14 hodin. Návštěvníci se k nám dostanou buď tedy autobusem přímo na zastávku Vinařice Evdůl, nebo tedy můžou autem, ale upozorňuji, že parkovací místa jsou omezená. A ještě si závěru dovolím jednu velkou poznámku, která je poměrně důležitá, a to, že ta akce vlastně vznikla ve spolupráci s klubem Přátel hornických tradic, který tam zítra bude slavit 20. výročí svého založení.
0: No tak to gratulujeme určitě. Do skanzenu Majrau nás pozvala vedoucí provozu skanzenu Lucie Cirkva Chocholová. Takže zítra u vás, ať se všechno vydaří a všichni jsou spokojení. Děkujeme.
1: Dar Bůh.
2: Den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Milan Starec má rád pivo a všechno, co s ním souvisí. Před lety začal sbírat pivovarské stroje a zařízení. Nakonec koupil spolu s kamarádem schádralý pivovar v Kostelci nad Černými lesy. Krásně ho opravili, začali vařit pivo a zřídili Národní muzeum pivovarnictví.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Koncem srpna v roce 1936 vyjeli do ulic hlavního města první trolejbusy. Testovací jízdy těchto dopravních prostředků vedly ze Střešovic na Hanspaulku. Dopravní podnik hlavního města Prahy si tento týden významné výročí připomíná. Připravil třeba komentované procházky, které mapují původní trasu. Prošla si ji i naše redaktorka Sabina Vosecká.
1: Já vás tady vítám.
2: Na prohlídku po trase prvních trolejbusů nás bere Luděk Fischer z dopravního podniku.
1: Nacházíme se před muzeem MHD ve Střešovicích.
2: Historická budova vozovny sloužila dřív hlavně pro tramvaje.
1: Dnešní komentovaná procházka bude hodně povídací o první trolejbusové trase, která vedla právě tady od vozovny Střešovice ke svatýmu Matěji na Hanspaulce.
2: První skutečná trolejbusová trať v Praze vznikla už v roce 1936. V té době šlo o jedinou trolejbusovou trať v celém Československu. Trasa proto byla testovací.
1: Zhruba na tom místě, kde vidíte tady náš nejstarší exponát, což je trolejbus Praga TOT z roku 36. V těch místech opravdu skutečně parkovali před těma 90 rokama.
2: Tehdejší dopravce elektrické podniky hlavního města Prahy záměrně zvolili náročnou trasu ze Střešovic na Hanspaulku. Provoz na 3,6 km dlouhé trati zajišťovaly tři různé trolejbusy, každý od jiného výrobce.
1: První trasa pokračovala směrem dolů, zhruba tam, kde jede teďka tramvaj, tak tam se stáčely trolejbusy doleva. Vidíte, že kde vyjíždí ten bílej mikrobus, tak tam tudy se stáčely zase zpátky dolů. To znamená, že oni, když jeli tady po levé straně, tak se otáčely o 180 stupňů zhruba v rádiusu 10 metrů. Jo, ten trolejbus byl 10 metrů dlouhý a na rádiusu 10 metrů se musel otočit.
2: Dopravní podnik chystá k výročí řadu dalších akcí. Už o víkendu vyjedou do pražských ulic historické soupravy. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Studenější páteční ráno vystřídalo slunečné letní odpoledne. Jaké počasí nás čeká v noci a dalších dnech, to už ví meteorolog České televize Michal Žák.
2: Tak večera se to výrazně měnit nebude, zůstane tedy slunečno, teplo, místy větrno, večer vítr částečně zeslábne. V noci ale přijde změna, od severu se zhruba kolem půlnoci začne zatahovat a přidá se déšť, výjimečně i bouřky. K ránu pak začnou srážky od severu ustávat a teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra přes den bude ráno ještě zvětšená oblačnost v jihovýchodní polovině kraje s doznívajícím deštěm, ale to opravdu pouze ráno. Kdo tedy vstane později, řekněme tak kolem té 8. 9. hodiny, tak už bude i na jihu, jihovýchodě mít bez deště a v průběhu dne nás čeká už proměnlivá oblačnost. Později odpoledne večer se na řadě míst bude zcela vyjasňovat a teploty zítra vystoupí na 20 až 24 stupňů. Vítr mírný, přechodně až čerstvý od západu až severozápadu.
1: Jaká bude podle vás neděle?
2: Neděle bude slunečná, jasná až polojasná, ráno výjimečně s mlhami. No a teploty budou v noci nižší než v noci na zítřek, právě díky té malé oblačnosti a slabšímu větru. Klesnou na 11 až 8 v údolích až k 5 stupňům, což ale tedy trošku více odpovídá září než ta noc na zítřek z hlediska teplot. No a přes den v neděli naměříme teploty mezi 19 a 22, což na tom slunci bude docela příjemné.
1: A ještě prosím závěrem prozraďte, jaké počasí nás bude provázet v dalším školním či pracovním týdnu.
2: Tak zpočátku bude poměrně slunečno a teplo až horko, nebo velmi teplo, v úterý až 30 stupňů, ale pak přijde studená fronta se srážkami a opětovným ochlazením. Takže od středy denní teploty většinou tak někde mezi 16 a 21 stupňů.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Už je připraven středočeský večer právě pro vás. Pavel Kučera přeje stále dobrý zvuk a maximální pohodu.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Agresivní jízda v autě by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin. Potrubí mezi vodní nádrží Klíčava a Berounkou na Křivoklátsku dělníci stavět nebudou. Zítra čekejte oblačno až zataženo a po ránu déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
3: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup, to jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
1: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Vodohospodáři nebudou na Křivoklátsku čerpat vodu z Berounky. Původně měli technici řeku propojit s vodní nádrží Klíčava potrubím. Jak uvedl ředitel vodáren Kladno-Mělník Josef Živnůstek, podle posledních měření by ale nemohli odebírat požadované množství vody. Zubní lékaři z celého světa v Praze diskutují například o vhodnosti vyššího zdanění cukru či užívání fluoridu. Podle šéfa kongresu a prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera z doporučení parlamentu Světové stomatologické federace může za několik let vycházet i evropská legislativa. Řekl to na dnešní tiskové konferenci na úvod kongresu. Podle Šmuclera patří Česko mezi 5 zemí, které svým obyvatelům poskytují výjimečnou zubní péči a její finanční krytí. Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování unijních standardů. Unijní exekutiva dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Pozastavení dovozu se týká i brazilských vajec a medu.
4: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jako vedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla druhým největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Počasí na zítra ráno převážně zataženo a na jeho východě bude ještě doznívat déšť. Během dopoledne srážky ustanou a bude proměnlivá oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na okruhu ve směru na D1 stále trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem a na jižní spojce směrem na Černý most přechází porouchané osobní auto za sjezdem na Záběhlice. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Naše vysílání pokračuje s Pavlem Kučerou.
5: Dobrý páteční večer.
2: Středočeský večer.
5: Už za chvíli nás čekají chráněné brdy, dále hovory z Lán a pozvánky na sobotu. Plus písničky, které nestárnou Miraj, Elánu a Hany Zagorové.

0: Právě vysíláme středočeský večer na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Obec Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku se už 2 roky marně snaží vyřešit spor o hranice chráněné krajinné oblasti Brdy. Část jejího území totiž leží v přísné druhé zóně ochrany přírody, kde se nesmí nic stavět. Samospráva si teď nechala vypracovat vlastní botanický posudek a na jeho základě je připravená jít s ministerstvem životního prostředí i do soudního sporu.
1: S nezávislým místostarostou Nových Mitrovic Martinem Řehořem jdeme po cestě v chatové osadě.
2: Ta cesta papírově neexistuje.
1: Chaty i cesta tu přitom stály desítky let.
2: Já si myslím, že ten štěrk, který tady je, je tady docela dost dlouho.
1: Dnes je oblast ve druhé zóně s přísnou stavební uzávěrou. Podle katastru tak cesta oficiálně vede po chráněné louce, přestože slouží jako jediný přístup k nemovitostem.
2: Tady se právě nacházíme v druhé chráněné zóně, přísné, jenom narovnat skutečný stav s papírovým neskutečným stavem.
1: Pravidla druhé zóny ochrany přírody se týkají také zemědělce Jana Kováře.
3: Abych mohl hospodařit, tak potřebuji nějaký zázemí. Potřeboval bych zimoviště, abych měl kde zimovat krávy.
1: Podle ministerstva životního prostředí má ale zemědělec v oblasti povolené už 2 stavby pro skot, které plně nevyužívá. Rezort navíc zdůrazňuje, že obec si z úřady dopisuje bezvýsledně už 10 let.
4: Ministerstvo životního prostředí v tuto chvíli změnu zonace chráněné krajinné oblasti Brdy neprojednává.
1: Říká tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
4: Pro jakoukoliv změnu musí existovat zásadní odborné důvody.
1: Právě kvůli zamítavému postoji ministerstva se vedení obce rozhodlo zadat odborné firmě vypracování vlastní botanické studie území.
5: S tím posudkem uděláme další krok směrem k ministerstvu životního prostředí.
1: Doplňuje nezávislý starosta Miroslav Hakl.
5: My to chceme hlavně zlegalizovat. Nikdo se s tím nějak nezabýval, přijde mi, že to bylo udělané od stolu a nevím, jestli to dospěje až k stádiu, že se s tím obrátíme na soud.
1: Myslí si starosta Miroslav Hakl a Jan Kovář ho doplňuje.
3: Je třeba najít nějaký kompromis, protože my tady budeme žít a my vlastně se o tu krajinu staráme.
1: Výsledky posudku bude mít obec k dispozici v nejbližších dnech. Dokument jí pak poslouží jako podklad pro další jednání se státní správou. Z Nových Mitrovic na jižním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Středočeský večer.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe

0: Teď zamíříme do rozhlasového archivu. Vánoce s Václavem a Olgou Havlovými je i poslední Hovory v Lánech. U obojího byla rozhlasová moderátorka Zuzana Burešová. Co si z natáčení s Václavem Havlem odnesla a jak se první porevoluční prezident s moderátory hovorů po letech spolupráce rozloučil, máme pro vás poslední díl našeho seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: On nedával najevo, že je něco víc, že prostě ten politik s velkým P, ale prostě je člověk. A to se vlastně ukázalo i u toho vánočního rozhovoru, protože u těch Havlů to vlastně vůbec nebylo o nějakých dárcích, ale vlastně to bylo o těch lidech.
2: K podstatě Vánoc patří nejen, že to jsou svátky rodiny, svátky klidu, míru, pohody, ale že to jsou i svátky lásky člověka k člověku, k bližnímu, k rodině, k sousedovi. Vím, že tehdy se stalo takovým naším zvykem, nebo mým zvykem, že jsem na plotnu dával purpuru a k tomu jsem si pouštěl písničku Jiřího Suchého Purpura.
3: Tento záznam pochází z Vánoc 1994.
2: Jsem naopak ten, který zápasí vždy znovu s naprostým nedostatkem fantazie, co komu dát. Není pro mě problém něco koupit, problém je vymyslet, co mám koupit. Proto jsem delegoval tuto pravomoc na Olgu.
4: Skoro už 30 let nakupuji dárky, takže hlavně tíha kupování dárku a vymýšlení, protože to není jenom jít a něco koupit.
3: Tyto civilní projevy nepochybně Havla zlišťovaly a bylo to osvěžení i pro moderátorku Zuzanu Burešovou.
1: Protože když byl člověk v jeho přítomnosti, tak necítil, že je vedle něj někdo, kdo se nad ním povyšuje. Tam nikdy se nestalo nic, že bych prostě odjížděla zlá nebo z Pražského hradu nějak rozladěná nebo vystresovaná. Opravdu nikdy. A mám tu zkušenost, že jsem točila ještě s jedním významným politikem a ten rozdíl byl prostě obrovský. Na to nikdy nezapomenu, ten obrovský kontrast. Tam jsem prostě pochopila, jak někdo dokáže se v té funkci chovat k těm druhým.
3: Poslední Hovory v Lánech natočil Český rozhlas s Václavem Havlem 29. ledna 1998 a vysílali se 2. února.
2: Chtěl bych být prezidentem méně kmitajícím z místa na místo, méně viditelným, méně všudy přítomným, ale prezidentem, který když po dlouhé době občas něco udělá, či něco řekne, tak to bude mít váhu, bude to mít sílu a posune to vývoj této zemi kupředu.
3: Při posledních rozhovorech v Lánech se s Havlem u mikrofonu sešli 3 moderátoři, včetně Zuzany Burešové.
1: Tam se s námi Václav Havel symbolicky rozloučil a každý z nás od něj dostal, byl to ručně dělaný papír a tam bylo osobní věnování. Každý tam máme něco jiného.
2: Děkuji vám všem, nasledanou.
3: Václav Havel byl prezidentem ještě dalších 5 let, do 2. února 2003. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Preeklampsie představuje pro těhotné závažný problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte.
2: Hrozně se mi ulevilo, protože jsem věděla, že jsem nějakým způsobem zajištěna já i miminko.
1: Jaké jsou hlavní varovné příznaky rozvinuté preeklampsie a jak se objednat na preventivní screening s paní doktorkou Hanou Belošovičovou?
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Tolik Pavel Dobeš a něco o lásce a Denisa Hergeslová má pro vás něco na sobotu.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? V Dobřichovicích se vrátíte do minulosti. Na místním zámku zahájí v 11 hodin 23. ročník festivalu Dobřichovická Alotria. Uvidíte historický šerm, tanec, divadlo i akrobaci. Součástí akce budou taky dobové tržiště, dětská lukostřelba nebo ukázky řemesel. Víno, koláče a vůně másla. To všechno nabídne máslovické posvícenské vinobraní, které se koná na návsi v Máslovicích. Můžete se těšit na ochutnávku vína, tradiční koláče, ukázky tloukání másla i aktivity pro děti. Chybět nebude hudební vystoupení a večer taky taneční zábava. Máte už dost obyčejných procházek? Vydejte se do Dobřichova na pohádkovou cestu plnou úkolů, zábavy a sladkých odměn. Na děti čekají pohádkové postavy napříč celou obcí. Potkáte například Sněhurku, Medvídka Pů, Hodné čerty nebo Dorotku na cestě do Smaragdového města. Start je ve 13 hodin u kostela Nejsvětější Trojice. V cíli čeká děti odměna a na všechny návštěvníky další program i občerstvení. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Pavel Kučera se těší zase ve stejných časech. Užijte si víkend a mějte se fajn.
1: Středočeský večer.

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Přibývá případů, kdy pražští policisté zachrání člověka pomocí externího defibrilátoru. Zítra čekejte oblačno až zataženo a po ránu bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci, jako je třeba Německo.
3: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
4: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
3: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
5: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
3: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Závod Oldtimer Bohemia Rally letos nově zamíří kromě Mladé Boleslavy i do Českého ráje a na Kokořínsko. Akce se každoročně zúčastní desítky historických automobilů a motocyklů. Koná se příští víkend od 11. do 13. září. Závody omezí dopravu ve městě. Nejvíce zasažené bude okolí muzea Škoda Auto a přilehlé silniční spojky s dálnicí D10. Pražští policisté letos použili automatizovaný externí defibrilátor k záchraně člověka už skoro 120krát. Naposledy pomocí něho resuscitovali dělníka v Praze 5, který díky včasnému zásahu přežil zástavu oběhu. Přenosnými defibrilátory jsou v metropoli vybavena všechna prvosledová policejní auta, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
6: Přítomnost těchto přístrojů v jejich vozidlech evidují i zdravotní záchranné služby, které mohou policisty vysílat na místa, kam se dostanou rychleji než samotní záchranáři. Policisté v průběhu roku absolvují několik školení a zdravotnických kurzů, které zahrnují i ovládání tohoto přístroje.
2: Zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu prosadila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Podle opozice změna ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Vláda naopak tvrdí, že bez novely není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte převážně zataženo až oblačno a od dopoledne déšť. Teploty vystoupí na 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Kutnohorské směrem do centra řeší nehodu dvou osobních aut před odbočkou na Dubeč. Kolona je zhruba 20 minut. A ve Vilzonově se sune fronta od Florence k omezení u muzea. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy váháme, s kterým pádem se pojí určitá slovesa, s kterou předložkou například. Pojďme si v tom udělat pořádek zase u další porce těchto sloves. Vyvarovat se něčemu je špatně.
2: Ano, je to špatně, ale každý to používá.
1: A jak je to správně?
2: Správně je vyvarovat se něčeho. Tohle sloveso se tradičně pojí s druhým pádem a má se za to, že splynutím se slovesem vyhnout se něčemu se tam dostal ten třetí pád a já teda musím říct, že proti němu pilně bojuju, ale píšou to a říkají všichni.
1: Připomínám, že Dagmar Maginzová je i jazyková korektorka. Politici rádi říkají, hlasovali jsme něco.
2: No, to je novinka, musím říct, protože tradičně se hlasuje o něčem, nebo pro něco, nebo proti něčemu, ale hlasovat něco, ten bezpředložkový čtvrtý pád, není to doloženo ani historicky v češtině a ani se to neobjevuje v žádných příručkách. Takže to vypadá, že s tím opravdu přišli politici a že by se to tím pádem mohlo řadit do politického slengu.
1: Ano, oni říkají, hlasovali jsme ten zákon a podobně. Zatímco specializovat se, tam si můžeme vybrat a není nic špatně.
2: To je opravdu vzácné sloveso, tam ať to řekneme skoro jak chceme, tak bychom se měli trefit. Úplně nejčastější je ta vazba specializovat se na něco, ale slovníky připouštějí i specializovat se pro něco, anebo specializovat se v něčem.
1: A diskutovat lze taky něco i o něčem.
2: Tak, to diskutovat něco, tam ku podivu lidé to vnímají jako nějakou novou vazbu, ne běžnou, že se vždy diskutovalo o něčem. Ale už staré slovníky zachycovaly to spojení diskutovat něco jako spisovné a běžné a ono se nám to vlastně vrátilo po letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Veselé a zdravě.
2: Na plíseň nechtu na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Veselé a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejtamová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo tak jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejtamová v našem pořadu Veselé a zdravě.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Jirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně, pan Petr, mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou ty obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástín.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické co?
2: Různé tekutiny.
0: Aha.
2: A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové zraněnému lůžku.
0: Oni vás polijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se ji budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cejdanovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu, jestli
2: prosím, jsem dobře rozuměl. To je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, upadce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se...
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo.
2: Ne.
0: Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Veselé a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plíce.

0: na nechtech, na nohách, na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštělé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní. Používala jsem na to masku. Teď používám kapky Exoderil. Mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
1: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
2: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Veselé a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdemlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat. Tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově. Chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám váš pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
0: složení.
1: Jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, rozumím. Třeba si přečíst, co
1: v tom
0: obsahuje
1: je,
0: takový
1: protože
0: spreje.
1: Ty volně...
3: 0% aluminium, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to
3: vám,
1: něco...
3: A nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk zajíbil a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než by léčili příčinu.
1: Osvěží obuv nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísně na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné.
3: strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby, no, manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje, a právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: A oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii, a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tyhletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstej, ale jenom na palcíku nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní. Tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň. A všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: By se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku,
1: jasně,
4: všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček.
1: No.
4: Řepíček. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat,
1: jo,
4: pak to předsedit, nalejt to do nějakého lavoru nebo to, a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horký nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl.
1: Jo.
4: A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou, a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To asi není potřeba, to klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mez a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného, jo. Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky naplánované elektrizaci trati projedou podle zprávy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
2: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
1: Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
3: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém sněmu. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
4: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
1: Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestních činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 za exitem na Velkém Meziříčí západ ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, čekejte tam se zdržením. A v Milevsku na Písecku v ulici Kapitána Nálepky srazilo osobní auto člověka, na místě je záchranná služba. To byly zprávy, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Valtrovka. Bývalá továrna v Praze 5 Jinonicích, vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory.
1: Co vám říká značka Valtrovka nebo jméno Walter?
2: Téměř nic.
3: Vůbec nic.
4: Valtrovka to souvisí asi s automobilovým průmyslem, nebo s motocyklem.
5: Tuším, že to byla továrna, nebo je ještě, na výrobu motocyklu.
1: A jak dlouho podle vás funguje?
5: Tak to opravdu netuším.
0: Příběh Josefa Valtra vypráví, jak se lze z opraváře bicyklů stát váženým majitelem továrny zvučného jména.
6: S leteckým historikem Václavem Šorelem stojíme v pražských Jinonicích u bývalého areálu firmy Walter. Bohužel bývalého, protože z Valtrovky zůstala pouze jedna jediná budova, která je dnes rekonstruovaná. Jak je to možné?
7: No, ona zůstala ta jedna jediná budova, ale když někdo sem přijede, tak vidí nádherný znak Walter. Protože oni, ti noví podnikatelé, kteří zde vybudovali tohleto krásné sídliště, tak se k tomu jménu Walter hlásí. Ovšem, podnik, který byl později Valtrovkou, nevznikl zde v Jinonicích, ale dole u vody ve Smíchově. Tehdy mladík Josef Walter v roce 1898 si založil malou firmičku na opravu jízdních kol.
0: Josef Walter, jeden z průkopníků českého motorismu, byl typický český self-made man. Narodil se ve Vepřeku na Mělnicku jako páté dítě zámečníka a železničního hlídače. Vyučil se nástrojářem v továrně na Mlýnské stroje a jízdní kola. Když mu bylo 24 let, pronajal si v Praze na Smíchově v Kořenského ulici dílnu o rozměrech 20 metrů čtverečních a začal podnikat od píky. Opravoval váhy a jízdní kola. Stačil mu k tomu jeden soustruh vlastní výroby, jedna vrtačka, výheň, kovadlina a drobné stolní nářadí. V kapse měl do začátku všeho všudy 50 zlatek rakouské měny. Od práce jej neodradilo ani to, že následkem pracovního úrazu oslepnul na jedno oko. Mohla za to kovová špona, která odlétla, kam neměla. Zanedlouho Walter pochopil, že vydělá víc, když bude bicykly rovnou sám sestavovat. To ale vyžadovalo větší prostory, proto si pronajal dílnu v Kinského ulici. Co ho zavedlo právě na tuto adresu? V dílně byl zaveden elektrický proud. Walter byl číman nejen co se práce týče, uměl se i dobře oženit. Díky věnu dcery zámožného smíchovského klempíře si mohl pořídit nejnovější vybavení. Traduje se ale, že nejprve musel budoucímu tchánovi dokázat svou zručnost, skoro jako v pohádce. Musel nejprve vlastníma rukama postavit několik jízdních kol. Ve zkoušce obstál a tchán mu peníze na podnikání svěřil. A tak Josef Walter zakoupil 8 obráběcích strojů, k nim zaměstnal 3 dělníky a začal si vychovávat učně. Do práce zapojil i svého bratra Antonína. V roce 1902 z Valtrovy dílny vyjelo první motorové kolo, vyrobené podle jeho vlastní konstrukce. Hned sbíralo úspěchy. Na hospodářské výstavě průmyslové jednoty pražské dostalo stříbrnou medaili. Práce se dařila a bylo na čase přestěhovat se do lepšího. Továrna přesídlila na Zatlanku a během roku 1905 z ní vyjelo do světa na 30 motokol. To už ale nabízel podnikavý muž svým zákazníkům také pohodlnější dopravní prostředek. Motorové tříkolky.
7: Nemůžeme si představovat dneska, že to je jako dětská tříkolka, do které by se dal jenom motor. Ne. To byl téměř automobil, který měl jenom jedno přední kolo, řiditelné takovými obrovskými řídítky. Za ním seděla posádka dvou lidí, motor byl v zadní části byla i nádrž. No a ty tříkolky Walter byly v té době pravou senzací.
0: Zpočátku byly dvousedadlové, později se v nich mohly svést i 4 cestující. Jejich cena neudělala zájemcům díru do kapsy a přitom se mohli spolehnout na 100% kvalitu. A tak není divu, že byly velmi oblíbené. Slávu těchto vozidel pomáhalo šířit i to, že sbírali palmy vítězství v různých závodech. No a když šli na dračku u nás, proč s nimi rovnou neudělat díru do světa? Řekl si patrně úspěšný podnikatel a vyrazil na jedné ze svých tříkolek na propagační cestu do Kyjeva. Měl v úmyslu získat tamní trh a uspěl. Zpátky do Prahy si přivezl objednávku na 50 kusů. Pak to zkusil i v Srbsku a opět se zadařilo. Walter byl zkrátka neobyčejně technicky nadaný, ctižádostivý a pracovitý. A navíc měl obchodní talent. Netrvalo dlouho a měl tolik objednávek, že nemohl všem zákazníkům vyhovět. Bylo proto nutné opět výrobu rozšířit o další prostory. Protože mu vlastní prostředky nestačily, společně s přáteli, významnými smíchovskými podnikateli, založil společnost s ručením omezeným Walter a spol. Společníků prý bylo 25. Byl mezi nimi stavitel, profesor, ředitel smíchovského pivovaru, majitel koželužny, statkář. Jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po válce tuhle prosperující společnost ovládl. Ale to bychom předbíhali. Na ustavující valné hromadě byla zvolena dozorná rada a Valtrovi bylo na 10 let svěřeno řízení podniku. Z původních 50 zlatek tvořil základní kapitál už přes 400 tisíc korun. Valtrovka si na nedostatek zákazníků rozhodně nemohla stěžovat. Všechny její výrobky, motocykly i tříkolky, byly prodány dříve, než je v továrně stihly dokončit. I na autosalonech, kde se vozidla značky Walter předváděla, už byly stroje označeny nápisem prodáno. Aby podnik držel krok se stále zvyšujícími se kapacitními nároky, začala se budovat továrna v Jinonicích, na pozemcích jednoho ze společníků, statkáře Březnovského. Stavěla ji firma dalšího ze společníků, Antonína Šimka. Hotovo bylo v roce 1913. Byly zde výrobní haly, ale také slévárna, karosárna, lakovna a smaltovna i brzdící zkušebna. Soustružna měla podlahovou plochu přes 2,5 tisíce metrů čtverečních, kovárna skoro 350 metrů čtverečních a jen vrátnice byla třikrát větší než ona dílna na Smíchově, ve které Walter jako mladík začínal. Továrnu ale provázela počáteční smůla. Už po několika měsících v ní vypukl rozsáhlý požár, který zničil více než třetinu objektů.
7: Byl to samozřejmě závod úžasný, protože v té době patřil k nejmodernějším rakousko-uherským závodům. A to bylo v roce 1913. Ovšem, to už bylo jenom rok před vypuknutím první světové války.
0: Ve stejném roce byla po úspěšných zkouškách prototypu zahájena výroba 4 sedadlových automobilů vlastní konstrukce, typ Walter 2T V1. Se 4válcovým vodou chlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Lehký, elegantní a výkonný se prodával na svou dobu za poměrně nízkou cenu 9 tisíc korun. A opět se zadařilo. Tento vůz už jako prototyp vyhrál závod z Braslav Jíloviště.
7: Josef Walter i nadále vyráběl automobily, ale tentokrát už bylo málo automobilů civilních, ale byly automobily vojenské a musel taky vyrábět doplňkovou vojenskou výrobu a to až do roku 1918, kdy válka skončila a vznikla Československá republika.
0: Za první světové války továrna vyráběla hlavně granáty, roznětky a také vzduchem chlazené motory. A na základě požadavků armády opět i motocykly. Po válce byla Walterova společnost přejmenována na akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol.
6: Lidové noviny, 8. dubna 1928. Walter Automobil, vůz kvality a elegance. Nejnovější modely automobilů na skladě. Auto Omnia, Brno, silniční 21, telefon 36 79.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory podle licence německé továrny BMW. Zákazníci u nás i v cizině je přijali vstřícně. Nejen proto, že byly výkonné a spolehlivé, ale i proto, že přišly ve vhodný čas, kdy byl nedostatek motorů pro sportovní letadla. Vrchním ředitelem Waltrovky se stal strojní inženýr Antonín Kumpera, syn předsedy správní rady Vítězslava Kumpery. Absolvoval studijní pobyt u zahraničních automobilek, kde získal nejen zkušenosti, ale i vlivné známosti.
2: Po skončení první světové války pokračovala civilní výroba v Jinonicích. Firma Walter už vyráběla své vlastní osobní automobily, nákladní automobily, motorky, tříkolky už pochopitelně ne, tříkolky nahradily osobní automobily, ale společníkům Josefa Waltera se to moc nelíbilo, ty neustále na něm tlačili, aby výrobu rozšiřoval. Výraznými jeho podílníky u jeho akciové společnosti byla rodina Krumperů. Otec Krumpera se dvěma syny a mladší syn Antonín, zvaný populárně Tony Kumpera, byl pilot, aviatik a ten tlačil prostřednictvím svého otce, aby Waltrovka začala i výrobu leteckých motorů. To se samozřejmě panu Waltrovi už tak moc nelíbilo, odstoupil z místa ředitele, ředitelem se stal pan Krumpera a skutečně ve Waltrovce v Jinonicích zešla výroba leteckých motorů a ne výroba leteckých motorů ledajakých. Byly to letecké motory skutečně na světové úrovni a to jak samotné konstrukci Walter, anebo i motory licenční. Ve 20. letech

0: tak s tím starým motorem přeletěli na jeden kopec nad Valtrovkou, tam jim donesli motor, namontovali a oni znova odstartovali do Letňan, do Avě. Dnes, když se na ty kopce podíváte, tak se to zdá, že to není možné.
1: Ve vedení továrny došlo k neshodám a proto Josef Walter odstoupil z funkce ředitele společnosti a pak i z funkce člena správní rady. Přípisem ze dne 11. dubna 1922 mu správní rada poděkovala co nejsrdečněji za veškerou přízeň a péči a požádala ho, aby i nadále zůstal příznivcem závodu. Starý pán odcházel znechucen, ale se slušným odstupným. Podnikání nepověsil na hřebík. Založil v Košířích novou továrnu Walter a synové v Třebíského ulici, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Za pouhých 7 let už měl největší speciální továrnu na ozubená kola na území celého bývalého Rakouska-Uherska. Zásoboval domácí trh a vyvážel zboží do Polska, Bulharska, Jugoslávie i do Rakouska. Jeho výrobky odebíral také jinonický Walter. V roce 1927 vyrobil na 36 tisíc kusů ozubených kol a k tomu i několik automobilů, které byly určeny pro vlastní rodinu. Josef Walter totiž vždycky toužil jezdit ve v pravém slova smyslu vlastním voze. Jeden z těchto 7 automobilů skončil ve sbírce skladatele Petra Habky.
2: veterán.auto.cz Walter P4, náš test Valtrovka žije. Publikováno 6. ledna 2010. Automobilu Walter bývá i na veteránských srazech jako šafránu. Usedáme do 6-místné vany, tedy otevřené karosérie Phaeton z roku 1928. Valtry řady P na počest konstruktéra Plocka představovaly odpověď na úspěch Tater 11 až 30. Páteřový rám, výkyvné polonápravy, ani chlazení vzduchem tu však nenajdete. Valtry prosazovali konzervativní řešení a zdůrazňovali špičkovou kvalitu materiálu i dílenského zpracování. Laťka visela velmi vysoko, určili ji nároky letecké továrny, která právě pronikla na náročný americký trh. Náš první dojem, 2-litrový Walter P4 je konzerva každým coulem. Podle tvaru mosazného chladiče a designu karosérie bychom vozu hádali o 5 let více. Přes stupačky se úzkými dvířky vyhoupneme na sedadla, přehlédneme jednoduché prkno tvořící přístrojovou desku a protože je prázdná, nemusíme dlouho hledat tlačítko spouštěče. Stačí se jen dotknout a studený motor hned naskočí, navíc běží překvapivě pravidelně i poměrně tiše. Hluk jest konec konců pouze důkazem mechanických nepřesností a nedokonalostí, říkával Henry Royce. U Valtru, českého Rolls-Royce, byly téhož mínění a preciznost povýšili na hlavní hodnotu. Archaicky, ale v jednom šiku s Rollsy, tak působí páky řazení a ruční brzdy u pravých dveří, kde dotírají na řidičovo stehno a nutí jej nastupovat spíše ze strany spolujezdce. Ovšem pohyb páky v kulise rozpaky rozptýlí. Jednička až čtyřka padají do záběru přesně a s decentním cvakáním. Přáli bychom vám zážitek z měkkého záběru spojky. Příjemně překvapilo také řízení. Walter na silnici rozhodně neplave. Chtělo by to jen větší rejt. Poloměr otáčení je však ovlivněn rozvorem 3100 mm. Karoserie je přepažena a vystužena dělicí stěnou. Zadními dveřmi se nastupuje na sklopná sedátka a mnohem pohodlnější lavici. Panstvo by si pohodlně natáhlo nohy. Bytelná podnožka tu není pro parádu, při jízdě po dlažbě ji plně doceníte. Walter totiž postrádá účinné tlumení pérování a pohupuje se sice pozoruhodně měkce, nicméně s velkou amplitudou. Rukama nohama hledáme oporu. Pozornost okolí budí také obláčky namodralého dýmu. Motor je sice v dobré kondici, ale už za mlada měl normovanou spotřebu 4 deci oleje na 100 km. Zajímáme se o osud tohoto exempláře. Ředitel galerie

0: veterán Karl Štangl, pan Miroslav Kotlařík začíná dlouholetý nasazení P4 v rodné Praze a připomíná náročnou renovaci realizovanou ve Zlíně. Zadali ji prý mladí nadšenci, manažeři, jenže náročné práce potřebují čas. A protože objednatelé nechtěli čekat a podcenili finanční stránku, přešel Walter do rukou zlínské dílny. Nový stál před 81 lety asi 88 tisíc korun. Jeho současná hodnota se pohybuje kolem milionu korun.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1936 byla firma Walter největší továrnou na letadlové motory nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě. Ve výrobním programu měla 18 různých typů pístových, vzduchem chlazených letadlových motorů. Motory značky Walter byly licenčně vyráběny v dalších 4 státech a používaly je armády 21 zemí světa.
2: Rok 1939 a začátek druhé světové války.
3: To už nebyla firma Walter, jak ji známe z první republiky, nýbrž Walter Automobil und Flugzeugmotoren Fabrik AG, německá firma, která sice pokračovala i automobilovou výrobou, Němci potřebovali nákladní automobily a tak dále, ale zpočátku okupace vyráběla motory pro bývalé československé letouny, které Němci dodali na Slovensko, dodali je do Bulharska a tak dále. Dokonce firma Walter v té době vyráběly motory pro francouzské letouny Potés, ale hlavně potom vyráběla motory pro německá cvičná Aráda, pro Sýbly a pro ještě hornoplošníky Storch, co byly letouny, které byly v protektorátu Čechy a Morava vyráběny pro Němce. Dokonce Němci uvažovali o tom, že bude Waltrovka vyrábět proudový motor, což teda v té době by byla Waltrovka světovou špičkou, proudový motor na německý Messerschmitt 262 Schwalbe. Výroba se připravovala, ale to už skončila druhá světová válka a výroba těchto motorů se ve Waltrovce nerozběhla.
1: V době okupace Československa během druhé světové války se výroba plně podřídila potřebám německé armády. Po válce byl podnik znárodněn a začleněn do nového národního podniku Letecké závody. V továrně se tehdy vyráběly podvozky automobilu Minor, stavitelné vrtule a letecké motory.
3: Přišlo osvobození a firma Walter, tentokrát je už firma Walter v národní správě, i nadále vyráběla okupační motory pro zmíněná Arada, Sýbly a pro Štorchy, ty už teď měly české názvy, a byly i nadále našimi závody leteckými vyráběny pro potřeby československého vojenského letectva. Byla to doba převratná a v té době dokonce i Waltrovka se začala podílet na našem prvním poválečném osobním automobilu, velmi populárním automobilu Java Minor a někdy také nazývaná Java Walter. Ve Waltrovce se vyráběly podvozky a motory, ty se převážely do Letňan, do Rudého Letova, a tam byly kompletovány a Minory, to každý ví, že to byla úžasná auta. Ovšem pak přišel únor, příklon k Sovětskému svazu, příklon k sovětské armádě a Waltrovka motory, které vyráběla do poválečných československých sportovních letadel, předala do Avie, protože úplně komplet celý její sortiment se zaměřil na vojenskou výrobu, asi se na sovětské motory pro letouny MiG-15. To byla obrovská zakázka a Waltrovku zcela úplně zahltila. Ovšem tady říkáme Waltrovku, ale už to žádná Waltrovka nebyla. Prostě v 50. letech se z Waltrovky stal Motorlet. Ovšem musíme říct, že Motorlet byl stejně světově úspěšná známá značka jako Walter. Skončila potom výroba pro MiGy 15 a ve Waltrovce, tedy v Motorletu, začala výroba prvního československého proudového motoru pro první letoun československé konstrukce proudový Aero L-29 Delfín.
1: Po únoru 1948 potkal Waltrovku podobný osud jako ostatní továrny. Byla přejmenována na závod Jana Švermy, později na Motorlet a věnovala se výrobě leteckých motorů. Po znárodnění přišli Waltrové nejen o továrnu, ale i o pohledávky. Naopak závazky firmy museli ještě po léta splácet. Josef Walter to sledoval jen zpovzdálí. Zemřel stranou pozornosti 15. ledna 1950. V jeho práci ale pokračovali synové. Zejména Jaroslav byl nadaný technik, který se soustředil na závodní stroje. Přes odpor některých straníků se stal konstruktérem ve strakonické továrně ČZ. Vyvinul řadu vynikajících strojů. Vadilo třeba i to, že jezdil do práce asi 15 let starým vozem z otcovy dílny. Jeden dobrák si dokonce v udavačském stylu postěžoval. Zaměstnanec národního podniku v lidově demokratickém státě přece nemůže užívat vozidlo, které nese jeho jméno.
3: Přišel rok 1989, ztráta východního trhu v Sovětském svazu tedy, a dopadlo to tak, že firma Walter až téměř jakoby zkrachovala. Je to strašně smutné, ale je tomu tak, továrny vznikají a továrny umírají. Byly různé pokusy Waltrovku zachránit. Ty motory, které vyráběly do kunovického letounu, tak existovaly projekty, že ty motory by se dávaly do rychlostních člunů, vyvážely by se na západ a tak dále, ale to všechno šlo do zapomnění a noví majitelé, kteří tu Waltrovku koupili, pak se to všelijak různě prodávalo a tak dále, tak ty tu firmu i z pozemky prodali developerům, no a ti tady postavili to, kde teď stojíme. Ovšem, firma Walter úplně nezanikla, i když se tak už dneska nejmenuje. Část techniků i výrobního zařízení se přestěhovalo do Letňan, do takzvaného areálu Letov. To, co tam je, je součástí firmy General Electric Aviation a teprve bude vyrábět turbovrtulové motory ATP. Jejich sériová výroba by se měla rozběhnout v roce 2022. Jsou to turbovrtulové motory do dopravních letounů, takže ano, starý pán Walter nebo jeho duch stále žije.
1: V roce 1995 získala továrna zpět svoje jméno. Výroba se ale ke slavným časům nevrátila. A z původní jinonické Waltrovky dnes doslova nezůstal kámen na kameni.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro něj jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
0: Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
3: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
0: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí radnice Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tehle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma požaduje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jeho východě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 za exitem na Jirny na 14. kilometru se porouchalo nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. A v Komořanském tunelu ve směru na letiště čekejte s pomalejším průjezdem. Je tam hustší doprava, ale kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit. Opravdu, a tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, bědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, hříčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem. Proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život sen,

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická. Slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Dál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se nám nepodíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nichž mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je, u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam Prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměrně nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla, no dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla, z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos. Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem panem místě tu ránu dali si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Teská na pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří? To velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad? Zkrácení. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak ty to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžtě, severák výjima chladný. Úctivě, pane, smím potřást vám pravicí, vy máte, co my zvem balkónek v ulici.
4: Venkovský. Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetvička, či melou maličký.
2: Prakticky, domeček, řekněte rovnou dům. Vojenský. A myš to? A pozor, vypal, bum! To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen on fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem, ni čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, ni z půlky začátku, nevězte, pane mladý. Já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
7: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo, to už já jako nevím. Oni neměli nábytek, ti herci neměli nábytek, já si pamatuju, a babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku, možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy, nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt, jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se, tamhle ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
8: nebylo babička. Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
7: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku a pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký Klub dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka, strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
3: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Koho neměl rád. Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastnej.
2: A ten Paša Vachle je šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub dobráků. Tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi se.
2: Jak vylezeš.
4: Takový kolektivní čin dobrácký to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečteš si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a jsou závistivý asi.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
4: Ne, jsme nehráli.
2: To
3: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal, nezlob si, a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl, a Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si.

0: za stořek za něj. No prostě nepromluvil ani slovo, jenom protože mě chtěl zlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
1: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách, kabátu.
0: Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
1: No jo, ale ještě
2: cigaretu, tak, jak se ještě zlobím.
0: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku. Já jsem si říkal, kerej uliční...
3: Ten večer,
0: ten večer ještě. Já jsem si říkal, kerej uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
1: Víš, jak to bylo?
0: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
1: Víš, jak
0: ráno
1: bylo,
0: jsem
1: Pepi
0: se holil, bylo v tom, no.
1: To Pepi Grus volal k vám.
0: Hildě.
1: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona krát, jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvartě.
0: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
1: To je klub dobráků, tohleto.
4: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
2: No, ano, ano, svoji roli, no.
0: Co jiné.
1: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
2: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
1: No to byly brepty nádherný.
0: Slavný brepty.
2: No slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
0: Oni jsou slavianofilové.
2: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý, který cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
1: Slánofínové.
2: Slánofínové. To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
1: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl... Ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo řekl. A jednou to takhle mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knížku.
0: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny, já jsem byl synáček v té rodině, a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střevce. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho, a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no, načiš jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne, aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, když žvali,
1: že? Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, Jane, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým na studování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě pomocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
0: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselhru a tam prej v druhém jednání byl Akšlus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím.
5: Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no já jí zítra něco řeknu, to jsme si těšili, říkáme, ona exempore, jo.
0: A paní Krombaurová to jako vymílová, že můj akčnus, Zdeňčko, že jo?
5: Ano, to poenta je tahle ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Tak to byl tvůj akčnus.
0: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře. A otaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. To byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňský, bílá moje lani. A ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
0: Na židli.
5: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co to dělá ženská, prosím, viděla jsem v Carmen, ať si dřepla, vyhazovala Katy. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívá.
3: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Copak já to dovedu?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco sehnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce.
3: Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat?
2: Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze. Stříbro a zlato. Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával. S Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého, tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná devíti ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žrali je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Chtěj vyjednávat.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Sime.
4: Si papa šágo, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Bengan, no to je přece Bengan.
2: Bengan nás povolá k sobě.
3: Blížoši, zachraňte se.
2: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Bengan.
5: Živý Bengan. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Bengane, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do tří. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
2: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, jedna.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesměj pověsit, mě ne.
6: Dva. Nestřílet, já se vzdávám.
8: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
9: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho pevně!
4: Puste mě!
3: Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
3: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě, já...
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi...
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford? Ten už dávno není v Marsi.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
3: že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak. Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý Abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává, ale letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání Noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu, než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: Miluji živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano? Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
1: Noční linka.
0: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naši telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku. Tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím, paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že doma vlastním jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Chemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovy, jak umíral, nebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas, a ze všech 7 dětí zůstal jen otec básníka Halase, a tak máme díky Bohu teda tomuto významného básníka Františka Halase, který je klenot erbovní své země. A když tuto knihu, kterou nám s věnováním strýček Halas věnoval, tak já, když nám věnoval, tak řekl mé mamince: Faninko, já jsem celý život bojoval za dělnickou třídu A za komunistickou stranu musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40 roku bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu a komunisti mě mého syna zabili. A Hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli, až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalemskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
0: Řekněte mi, Zito, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalemskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
2: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
0: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalemská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším.
2: Tak,
0: děkuju.
2: Já se také těším.
0: A dobrou noc.
2: Kdo to bude vyprávět.
0: Ano, těším se.
2: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to pročítala, tak jsem mockrát u toho i plakala.
0: Aha.
2: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měli jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
0: Je to život. Je to život. Děkuju.
2: To je moje Bible.
0: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
2: Já děkuju i vám přeju a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy, ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy, ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo, svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. V křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový zákon. V judaismu má zásadní význam Tóra, tedy prvních pět knih hebrejské Bible. Islám se opírá o Korán, který muslimové chápou jako boží zjevení předané proroku Mohamedovi. V hinduismu najdeme celou řadu posvátných textů. Jejich moc, vlastně je to o povinnosti, o víře, o cestě člověka. Buddhismus má zase rozsáhlé sbírky učení. Svaté knihy ale nemusí být jen vyprávěním o Bohu, někdy obsahují pravidla pro každodenní život, někdy básně, písně, příběhy o vzniku světa, taky rady pro vztahy, zákony, obřady nebo úvahy o smrti a smyslu života. A právě o tom je ta jejich síla. Nejsou stejné, nevznikly ve stejné době a nemluví stejným jazykem. Přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora, Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela, spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

Páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kdy posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec... Když se řekne Bible, nebo někdo ji pod vás, nebo vám někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet stran je vždycky orientační, záleží na překladu, velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli.

0: jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů. Tohle jsem si všechno poznamenal já, ale není to o mně, je to o vás. Noční linka, téma svaté knihy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Už mlčím a jsem jedno velké ucho, kdo nám volá, tady Honza.
2: Dobrý večer, jsem to já.
0: Jste to vy? Úplně vy.
2: Tak já se stavím rádio.
0: Tak, rádio vypnuto, už to slyším, žádná ozvěna. Kdo je na druhé straně?
2: Tady Jarda Sokolovsko.
0: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
2: Nemám žádnou svatou knihu. Ani bych ji v životě nechtěl.
0: A
2: protože
0: proč?
2: To je jeden velký podvod. Nic jiného.
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
2: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, tohle to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělala církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně. A lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaní, tak se všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. Ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají drzost od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby, když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali nějaký příspěvky. Blbí lidi dávají. Já to zdůrazním. Blbí lidi dávají příspěvky na kostely a církev si krásně žije. Já vám říkám, kdyby náhodou církev ve Vatikánu odtajnili archivy, tak bychom se všichni divili, co je tam to, je za zvěrstva.
0: Může být, v tom se určitě nechci přijít, ale dokážete přijmout taky názor, že pro někoho může být Bible nebo víra vlastně něco, k čemu se v životě upne a k čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat a nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
2: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
0: Vy když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak podle toho, co říkáte, buďte s tím hotový raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste necitliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
2: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju. A říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaký svoje koníčky, tak není ve stresu,
0: ano.
2: Nemá žádné problémy a nemusí nic řešit.
0: Když má koníčky, tak je to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní hned, všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
2: Ještě můžu něco říct, můžu?
0: Povídejte.
2: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
0: Ano.
2: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste vy deprese ve škole?

0: Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
1: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to s ním souvisí, s církví?
0: Tohle asi ne, samozřejmě.
1: To ale nevyřešíme. Chápu. Rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště. Škola, myslím, že škola hrou v současné době utrpení pro všechny strany a pro paní učitelky, které spíš v dnešní době spíš než učí, tak hlídají. Ale o tom si povíme příště. Mockrát děkuju, Jardo, dobrou noc, ať se daří. A samozřejmě přidáváme i další písničky. V noční lince jsou a taková kapela Spiritual Quintet, jsem chtěl říct kvartet. Ne. A Josue, to taky patří.

trubači, sotva usadil se prach. Celý kraj se divit nestačí, město leží v sutinách. A mezi domy, které zůstaly, byl i dům nevěstky Ráb. Už své sliby tesal do skály a Josue byl čestný

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přespočítat. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je. Eva, zdravím. Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny, kdo poslouchají. Tenhle pořad já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Jen bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, si přečteme Bibli, ať víme, čemu nevěříme. Mně to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala a jsem velice ráda, že jsem to udělala. Já jsem v životě přečetla spoustu knih, ale Bible je ta nejcennější a nejúžasnější, jakou jsem kdy četla.
0: No řekněte mi, v čem je tak výjimečná?
1: To se mi tak výjimečná, protože mi najdete odpovědi na otázky, které nás běžně napadají, co se týká úplně obyčejného života. Ať už máme nějaké trápení, nebo třeba lidi nejrůznějšíma způsobama trpí, nebo když jim někdo zemře, tak nevědí, co se s ním stane po smrti. A to všechno v té Bibli najdete.
0: Mm-hmm.
1: A jak minule, před chvilku, jak hovořil ten pán, o tom, že teda Bible jako nic a náboženství, že špatný, tak představte si, že dokonce v té Bibli je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
0: Ano. No, je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A není, jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
1: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
0: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000–1500 stran.
1: No, to jako to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak trvalo možná jako 4 roky.
0: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo? Nebo píše?
1: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je, že v Bibli najdete spoustu i třeba lidí, kteří v Boha nevěří, tak tam můžou najít spoustu rad pro život. Jo, to je takový opravdu, který s vírou na první pohled nemusí mít nic společného. Ale třeba jedna taková nejúžasnější je, říká se jí zlatý pravidlo. A je to zapsáno, jako že to teda řekl Ježíš, zaznamenaný v Bibli. A ten říká, co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte jim. Vemte si, kdyby se tímhle lidi živili, tak by asi na světě byl daleko líp, než je.
0: To je fakt, to je fakt. Vy říkáte, že v Bibli se najdou odpovědi na všechny otázky, které máme v hlavě. Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, anebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, anebo je musím hledat?
1: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat. Ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou. Jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
0: Mm-hmm. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
1: No,
0: ale potom tak ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
1: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
0: No to je fakt. Já jsem si našel i v Bibli je formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
1: No, no, víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
0: Děkuju.
1: Ale to si i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Jo. To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
0: Moc děkuju za zavolání do noční linky, povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
1: Hezký večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Desatero, soubor deseti základních přikázání v Bibli, vlastně která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj, patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým. Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na něj těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců, alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici, Bůh Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičína zdraví Milan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří, a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu, pro vás, Babi Daněk.

tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý. Hej.
2: Libor u telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež požehnával tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. A co vy na to, kdo mi na to řekne? No?
1: To je celé?
2: Ano, zatím jo, děkuju.
1: Děkuju taky, dobrou noc. To bylo rychlé. Já hledám i tu odpověď, aby měl Libor taky opravdu odpověď, aby jsme to potom případně nezamluvili. Co jsem si našel v té rychlosti, ale opravdu rychlosti, to jenom jsem věděl, kam šmátnout za druhé světové války, byl papežem Pius 12. Vatikán se během války oficiálně držel neutrality. Veřejně vyzýval státníky, aby válce zabránili. Známá je jeho věta v duchu, že mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit všechno. Co ale skutečně existovalo, bylo žehnání vojákům, vojenským jednotkám a technice, vojenskými kaplany či kněžími. Fotografie kněží žehnajícím tankům, letadlům nebo vojákům, které nejsou nic neobvyklého a mohou snadno vyvolat dojem, že jde o papeže. Po osvobození Říma v červnu roku 1944 navíc přijížděli spojenečtí vojáci do Vatikánu a někteří se dostali z tanky až na svatopetrské náměstí. Pius 12. přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon, proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
3: Jarda, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím. No, co máte za svatou knihu?
3: No, já svatou knihu nemám žádnou.
1: A důvod?
3: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, když jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on mi potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si prostudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf, křesťanství znám samozřejmě taky dobře a můžu říct, že náboženství bylo vlastně iniciátorem všech válek, který se odedávna děly. Ať už to byly ty náboženství, kteří měli více bohů, více božstev, tak vždycky uznávali nějakou partu bohů a ta druhá parta bohů byla proti tomu a vždycky se kvůli tomu válčilo, takže já si myslím, že náboženství je víceméně na škodu.
1: Rozumím. A to vůbec, já to nespochybnuju. O tom jsme se už taky, myslím, jednou i někdy bavili ve vysílání, ale no. Mně spíš jde o to, mně spíš jde obecně o to, jestli člověk dokáže, už jsem se na to dneska ptal několikrát, člověk hledá přece útěchu kdekoliv, při jakékoliv situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží vnutit svou víru a dej si a tohle, a to, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
3: No.
1: A to
3: já
1: přece,
3: nevím,
1: nemá,
3: já
1: to přece to... nemá nic společného, že za všechny války mohou...
3: Já jsem bohužel trochu turch materialista, takže pro mě tyhle ty věci... Já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat. Jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě. Ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne. Já naopak uznávám zub za zub.
1: No já mu dám do držky.
3: Takže když mě někdo ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když ji někdo má, někdo řekne, anděl strážnej, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž takž, tak určitě neřeknu, anděl strážnej byl nade mnou, ne. Měl jsem ale, víte, opět kliku,
1: ze sedinky kliku, to je mi jasné. No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje a někdo, neříkám, že tomu věří, ale... Ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně neubližuje.
3: No, je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale žádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď ani tady před půlnocí.
1: Já se bojím, že vy byste říkal sama sprostá slovíčka, a tady nejsme teďka v Pelíškách, aby jsme si to kreslili na tabuli.
3: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda, a potom, když jsem šel v 50. do penze, protože jsem měl docela ráno, tak jsem začal taxikařit a v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho nebokrát, když jsem něco v autě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval, znáte majitele tohle telefon, já jsem tu našel. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil. I když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivej, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký vydání, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili, a on vám potom jenom poděkuje, tak si řekne, to jsem to hebel, kdybych to radši hodil do Vltavy. No, takže takovýhle je moje přesvědčení prostě. Jo. Já jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
1: Děkuju. Dobrou noc, bude půlnoc. Ať se daří.
3: Děkuju. Mějte se taky všichni krásně. A snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
1: Díky ještě jednou. Ať se daří. Pěkné sny. A dobré kšefty.

0: Koukám na naše studiové hodiny. No ostřím. Ty nuly budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář. Kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout? Boris Bojan. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít, tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůma, Tůmová, taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Borovec. Vlastně je to vlastně taková klidnější část věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak je vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech.

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopisy i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnost i otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek Hořice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě zešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, protože samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých jako nástrah a podobně celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, jako nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, no jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s tím nějak blížce neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý kniha a podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptické v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát, a měla samozřejmě určitý jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně je samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou teď jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha, nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Mm-hmm. Ano, to znamená, že to může vlastně nejme tomu třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu dělá dobře, a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Záleží samozřejmě na tom, jakýho má samozřejmě potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, který člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká, když to řeknu, třeba Růžová kniha a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i některý, jako mnozí vlastně jako posluchaček naznačili, že dnešní takové, řekl bych, úspěšné době má spousta lidí určité, řekl bych, psychické třeba problémy, tak si myslím si, že i v těch knihách může jako najít, řekl bych, radu na tyhle některé věci. Jako bez toho, že by člověk musel používat AI anebo nějakého jako psychologa nebo psychiatra.
0: No, je pravda taky, že dost lidí se obrací k Bohu a nebo ke svým svatým knihám, vlastně když prochází částí života, kterému se říká samota.
2: Určitě, samozřejmě samota a potom je i jako osamocení, což je samozřejmě rozdíl.
0: To je tak, to už budeme zase příště doprobereme, no, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor, povídání. Díky a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat a zároveň neurazit. Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka. Dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách, a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útichu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčku, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá, ale když to mám říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak v té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodný, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
0: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
1: Já si myslím, že to je taky tou dobou, já třeba chodím do kostelů, chodím na různý, do různých kostelů a někdy taky odcházím prostě takovej neuspokojený, protože se mně zdá, že ten výklad a to nesměřuje k tomu životu. Jo. A že když tam přijde člověk, který není seznámen s tou křesťanskou filozofií a těmi pojmy, tak se někdy nic nedozví. Jo, a myslím si, že ani ta mládež, byli jsme taky mladí, byli jsme revoluční, ale člověk potom přichází a přemýšlí i o věcech, i oni určitě taky přemýšlí o věcech, ale není jim dáno asi to, aby se seznámili s něčím, co by je dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a tomu se podat.
0: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
1: Já v nás směrech ano.
0: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo no, něco, co si nedokážete vysvětlit?
1: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry.
0: Mm-hmm. Zkuste mi to přiblížit, co to znamená s vyznáním víry.
1: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, v čeho, co věří, a teď je tam, že věří Boha Otce Všemohoucího a tak dále, který se stoupil do pekel a třetího dne stál z mrtvých.
0: No.
1: Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Jo, abych to pochopil, abych ty věci, a přitom to říkám, jo, ale v těchto věcech mám problém.
0: Chápu.
1: Chápu
0: to, protože vlastně člověk jako těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
1: No,
0: zní to blbě, ale vlastně mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku.
1: Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
0: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
1: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného, ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stal takovým stádovým typem, jo? Že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
0: A díky za něj. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka.

Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat

0: naučit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk. Zdravíme, nebo dají ovládat lidé. Zdravíme všechny, Kamila. Potom tady mám třeba Václava. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Bible je pro mě tou jedinou svatou knihou. Smutné je, že mnozí Bibli překrucují podle toho, jak se jim to hodí, a zneužívají toho. Bibli sice mám, ale většinou si verše vyhledávám online na internetu. PS. K dnešnímu tématu by se hodila i píseň skupiny Rangers. Hodila, ale nemám ji naplánovanou. Hele, načetla jsem, že Bible je psaná v metaforách, takže je třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco méně než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám,
2: tady
0: prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím, směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu? Nebo ne?
2: Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitevních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Mm-hmm. Jo, vím. Ano.
2: A mám tady překrásné, nádherný svazek knih po mojí babičce. Já se pocházím ze severní Moravy od Opavska a my jsme jezdili za babičkou do Velkých Hoštic u Opavy. Mm-hmm. A tam do toho kostela jsme chodili pravidelně každou neděli a můžu vám říct, že to byl krásný, nádherný zážitek. A jelikož ta babička byla rozena roku 1889, tak jsem po ní zdědila takovou modlitební knížku z roku 1867 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitebních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozpadu, ale pořád ještě existují.
0: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
2: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji. Občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu, ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitební knížky od pana faráře. Určitě jsem ho nezná, protože jsem ještě běhala.
0: Vy jste byla na houbách, ano, ještě pár
2: houbách,
0: let.
2: Ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946. A to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku. Tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě. Stařenka a staříček. A tam ji předal ten kněz knihu. No, je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to
0: Jo, ano, ano.
2: No, a tak to jsem taky zdědila po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967. Ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
0: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu nějakou historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, nerdy to nikdy neviděl a stejně

0: jestli byl, že?
1: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložených sáčcích. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, který by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že opravdu tento vztah k těm knihám mám opravdu hluboký. Mm-hmm. A věřím tomu, věřím.
0: No a to je asi to, co vás taky uklidňuje a to je to, o čem jsem mluvil vlastně v úvodu, nebo se snažil vysvětlit, že nejde o fanatismus, nejde o nějaké chybné kroky nebo něco podobného v rámci církve a o tom, jaká je církev byla a že jsou ve všem války a tak dále. Ne, mně šlo o tu útěchu, o to oduševnělý něco, co člověku přináší radost.
1: Ano.
0: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
1: Ano, určitě tak, protože nedávno, kdysi, jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, je dneska 90 let, měla syna pořád vlastněma. Onemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, Magdičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
0: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala, zvedla telefon a ťukala to.
1: Děkuji za vyslyšnutí. Mějte se hezky, hodně zdraví, nashledanou.

0: silně duchovní Kryl děkuje vlastně za nejen dobré věci, ale taky za bolest, nezdar, slabost a utrpení, protože člověka něco učí, závěr vlastně zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání a kouknu zase ještě do vašich příspěvků, do e-mailové pošty. Tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. To už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do komentářů, do internetového, vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám. Doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra... Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolem jdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 900. Halo, halo. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Halo?
0: Ano, to jste přesně vy.
1: Ano, vypnu.
0: Tak, vypnu to, už se neslyšíme v ozvěnách, ale už jsme skoro jako, jak to říct, tváří v tvář, ucho k uchu. Kdo nám volá do vysílání, kdo je na druhé?
1: Do Severní Moravy.
0: Ano, slyšel jsem správně, Helena. Helena, jenom abych věděl.
1: Helena, ano.
0: Tak, Heleno, povídejte, to mám, teď je to na vás, svaté knihy, co vám to říká?
1: No, já... Bibli čtu každý den. Je to pro mě jedna kniha, kterou čtu pořád a pořád. Mám už ji přečtenou víckrát. A Bibli je třeba číst s modlitbou. Jinak to je k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Bibli, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala. No, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. Tak z toho nic není.
0: No tak ať si dělá, co chce, ne? Tak je to její věc. No. Je důležité, čemu věříte vy?
1: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst, no. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat Bohu.
0: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
1: Já mám tolik biblí doma, ale no, čtu i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože jako Bible jsou všechny dobré. Mám polské Bible, české, takže čtu ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému. Takže musíme Boha milovat a věřit mu.
0: Musíme Boha milovat, Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
1: Kdo nechce, nemusí.
0: Tak.
1: Ne, ale kdo ho nemiluje, takže no.
0: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
1: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. a potom zasču tak, že otevřu jak kdy. Mm-hmm. No, ale Biblii třeba přečíš celou od začátku do konce.
0: Která část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
1: No, líbí se mi celá Bible, ale nový zákon pro počátek je lepší, čiž nový zákon pro to, že starý je těžko zrozumitelný pro takové nové, tak to je těžko číst, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napsat pan Bůh s tím lidem, takže že je to i to dobré číst, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde pan Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád, s ním to Duch Svatý nás naplňuje, dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
0: Děkuju vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl. Tak s klidem a milým pohlazením tak na dálku dobrou noc, ať se vám daří a zdraví jenom pro vás, ať vám Bible stále přináší to, co od ní očekáváte.
1: Ano, ať čtěte Bibli.

0: Jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavila, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak se zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna, protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala, líbilo se mi to. Dědeček byl v radě starších a pan farář se svojí paní k nám chodili každou neděli na oběd. No a na takové dítě, které ještě nechodí ani do školy, nikdo nebere ohledy, myslí si, že je blbe. No a pan farář tam tak krásně kázal a s dědou tam karbanil, sice jenom odrobné, ale karbanil. Manželku podváděl, lhal, jo. A tak já jsem si říkal, no, takovému člověku já mám věřit, jo.
0: Tak jste s tím byla poměrně rychle hotová, evidentně.
1: No, to není nic. Tam se oni ještě ti faráři vykradali církevní majetek, jo. Jak jsem se dozvěděla. No a dědečkovi a babičce až do jejich smrti jsem neřekla ani půl slova. Jakože těm farářům nevěřím a jakého jsem já názoru.
0: Zklamala byste...
1: Takže, prosím?
0: Asi byste je zklamala, že?
1: Já nevím, jestli oni věřili, nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky. A dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
0: No, to se teda dostáváme.
1: A byla toho nazoru, ona zašla do kostela, ano. Pomodlila se, protože pán Bůh rád odpouští.
0: No tak,
1: jo. No, tak to byla další zkušenost malého dítěte.
0: Jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
1: Ne,
0: taky vůbec.
1: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
0: Ano.
1: Nikdy jsem ji nečetla. Nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta. A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané. V jiné dimenzi.
0: Tohle probereme určitě příště.
1: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali. Jeden teda.
0: Je pravda, že někdo může říct, Ježišmarja, to je blázen ta paní. Ne, já vám věřím. Já vám věřím, protože...
1: Vypadá to bláznivě, ale já jsem děsný realista.
0: Tak.
1: Děkuju. Tak vám to řeknu.
0: Děkuju za zavolání, moc děkuju. Téma i pro některou z příštích linek poznamenám si, byť už jsme to probírali, ale je to velmi zajímavé povídání o tom, co bude potom, to za prvé. A taky nebe nebo peklo. Kde se potkáme? V nebi nebo v pekle?
1: No, ten mimozemšťan, než zmiznul, on je... Já jsem myslela, že je to sen. A na sny taky nevěřím. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané, já je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili a jak ten Deniken psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkala, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás, jo, nic se neboj.
0: No. Děkuju i vám, dobrou noc, díky za zavolání.
1: Dobrou noc.

Ale v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9. a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
2: Co říkáte Praze? Nazdar. Praze vždycky říkám nazdar.
1: Tak ji i my dnes dáme vale. A posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
2: A teď rozcvička na bránici. Smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
2: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
3: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
1: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna, a dala chasám nadlabat. Bác! Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky.
1: Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
2: Hvězdné návraty.
1: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prý tma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan. Já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejrostodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. It is someone. Make the night by.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nenepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel. Člověče, nestydíte se, teprv večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: to je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potkal přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlatovlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči, ale to neměl dělat. Neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenok. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starej, taky bychom mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci?

0: jste byl. Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
1: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

vlastně do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavač se vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, anebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Ane, kdo ty, jí má každý rád. Ane, kdo ty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ane, kdo ty, jí má každý rád. Ane, kdo ty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ane, kdo ty, ty má každý rád. Ane, kdo ty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. To říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo si do bedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ale, kdo ty má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane Vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, kdo ty má každý rád? Povídá host v restauraci: pane Vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, kdo ty má každý rád? Ale, kdo
1: ty... Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že, vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, to je prima.
2: Jenom co si spal. Tak to jeli dva na motorce, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, přece to bylo jináč, taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
4: on už byl člověče mrtvej.
2: Protože zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. To je bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
5: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well? Lajdu jsem čas, totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách v anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: hrncům a pěkně vaš. Sednout hrncům a pěkně vaš. Sednout hrncům a pěkně vaš.
1: Co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvink.

0: chtěl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží.
2: Swing, swing, swing, swing, swing.
3: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi